0: गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अलकपुरी जी महादेव की जय। देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय। आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। ऑल द ग्रेट सेंट्स देयर ऑल्सो ब्लेसिंग फॉर अस।
1: Požehnání všech velkých světců nám.
0: Good evening today, beautiful day, beautiful sunshine, beautiful snow, and also the nice rain and beautiful good air and very peaceful. What do you mean more? Beautiful.
1: Přeji vám krásný dobrý večer. Dneska jsme měli nádherný den, sluníčko, sníh, déšť. Všechno možné, tak co víc si přát.
0: All yoga in daily life round the whole world.
1: Všichni z jogy v denním životě po celém světě.
0: And also many different kinds of yoga.
1: A i všichni z různých jiných jog.
0: Many they are different guru and the gurus, their ashrams, their centers, all they are great. Today I had one conference and many different techniques and different yogis or teachers made a very nice lectures, conference, and that's beautiful, and it has to be like that.
1: A existují různí gurové, různé jogové skupiny, yoga centra, ashramy, a ty všechny zdravím. A dneska jsem se účastnil konference, kde mluvili různí učitelé jogy a mluvili tam o různých technikách, a je to moc dobře, že jsme takhle všichni společně, a tak by to mělo být.
0: And it should be. And everyone have different techniques or feelings. That's good.
1: A každý má různé techniky, pocity, a to je dobře.
0: Like in the beautiful garden.
1: Jako v krásné zahradě.
0: And in that garden is hundreds of different flowers.
1: Kde jsou stovky různých květin.
0: And how beautiful.
1: A jak je to pak krásné.
0: And there also that time the bees and other creatures, they are flying, coming and enjoying the flowers, juice, many things.
1: A šťávu, pyl a další věci z těch květin si potom užívají včely a různé další bytosti, tvorové.
0: Or when someone goes to someone's house and someone invites them for lunch or dinner.
1: A nebo když někdo jde na návštěvu, kam ho pozvou na oběd nebo na večeři.
0: And it is only for to put something in the stomach, that's all.
1: A je to vlastně jenom, aby si naplnili žaludek.

0: Mléko,
1: juice, and water,
0: vodu,
1: etc.
0: A tak dále.
1: Different kinds of fruits.
0: A i různé druhy ovoce.
1: So that one meal, how nicely decorated.
0: A to jedno jediné jídlo, jak je krásně ozdobené.
1: But all is like this, we have this we call the our good food.
0: A to všechno je dobré jídlo.
1: And after the from the mouth it goes through the whole intestine. Everything there are on the path. Many different. They are standing, and they will develop. And so, which kind of vegetables and waters and sweet and this and that, they are all have inside in stomach. That all karma yogis that in the stomach.
0: A potom přes ústa se to dostane tělem až do střev, a celou tu cestu tam jsou různí karma jogíni, kteří si z toho berou to, co je potřeba, využívají to tak, jak je to potřeba, podle toho, co to je.
1: Also many things about our bodies, our feelings.
0: A také je mnoho o tom, jak funguje naše tělo, jaké máme pocity.
1: But all is yours.
0: A všechno je to ale vaše.
1: Your skin, your hair.
0: Vaše kůže, vaše vlasy.
1: Your fingers.
0: Prsty.
1: Your bodies.
0: Tělo.
1: Etc.
0: A tak dále.
1: Similarly, that yoga, how many yoga teachers?
0: A podobně i kolik je různých jogových cvičitelů?
1: Must not be only Indians.
0: A nemusí to být jenom Indové.
1: But many other countries.
0: Ale i z mnoha jiných zemí.
1: And they all are practicing teachings yoga.
0: A ti všichni cvičí a učí jogu.
1: So all they where they are, which kind of exercises they are doing, how they are their language, but finally they also said the yoga and we also is the yoga.
0: A tak učí různé jogové cvíky, sami je cvičí a tak dále, ale všechno je to nakonec yoga.
1: And so everyone, you have to be. For example, you have 5 children.
0: Tak je to podobně jako když máte 5 dětí například.
1: And each child have different name.
0: A každé dítě má své vlastní jméno.
1: But the parents will say my children.
0: Ale rodiče o nich mluví jako o svých dětech.
1: Similarly, all yoga different their name have their yogas, but yoga is the yoga.
0: A podobně i yoga má různá jména, různé cviky a podobně, ale všechno je to yoga.
1: And all yoga teachers and yoga practitioners and their school or their ashrams, we should be in harmony together with it will be very nice and we have to bring this that we bring up again the Sat Yoga.
0: A podobně všechny ty jogoví cvičitelé, lidé, kteří cvičí jogu, tak i všichni by měli být v harmonii. A tak by to mělo být a společnýma silama přivedeme opět Satya jogu.
1: And someone who they learn yoga, who knows yoga something little bit.
0: A někdo, kdo se učí jogu a něco o ní už ví.
1: And they are only talking and they want to collect many peoples.
0: A tak jenom mluví a mluví a chtějí nasbírat co nejvíc lidí.
1: And there are people who is coming, they only coming for one lecture and hurry home.
0: A pak jsou lidé, kteří přijdou jenom na jednu lekci a zase odejdou.
1: That is the surface.
0: A to je jenom takové klouzání po povrchu.
1: And there's some clouds for a while in the sky, the clouds.
0: Na obloze bude na chvilku, budou na chvilku mraky.
1: And suddenly all clouds are gone.
0: A najednou zmizí.
1: That is a different.
0: To je pak jiné.
1: So we should also respect and help them all yoga teachers and all yoga students.
0: Takže měli bychom respektovat a pomáhat všem jogovým

0: cvičitelům a cvičencům jógy.
1: And everyone have knowledge.
0: A každý má nějaké poznání.
1: That's we call the knowledge.
0: Říkáme tomu poznání.
1: And everyone have different knowledge.
0: Poznání, znalosti a každý má nějaké jiné.
1: Also the little children.
0: I malé děti.
1: 3-4 children. About 2-3 years.
0: 2-3 roky.
1: Staré. 2 years.
0: Dvouleté, tříleté.
1: 5 years.
0: Pětileté.
1: 10 years.
0: Desetileté.
1: And all the we are making children some kind of pictures on the paper.
0: A my jim děláme nějaké obrázky na papír.
1: And they are happy.
0: A jim se to líbí.
1: We are happy.
0: A my jsme šťastní také.
1: Finally it will come one day all into one.
0: A nakonec všichni pak budou jedno.
1: And so that is that we have to concentration and help and respect.
0: A proto musíme dělat koncentraci, pomáhat a respektovat.
1: But those who are only making their ashrams only or their centers and like this and they don't want to speak about others and not this and that, that is the negative people.
0: Ale ti, kteří jenom chtějí dělat ten svůj vlastní ashram, své vlastní yoga centrum, nechtějí mluvit o ostatních a podobně, tak to jsou vlastně negativní lidé.
1: So that is only like few months on the trees and then the leaves it will fall down and gone away.
0: A to je jako listy, které jsou jen pár měsíců na stromě a potom spadnou a unese je vítr.
1: But when you have the guru,
0: ale když máte gurua,
1: then you have the guru.
0: Tak máte gurua.
1: And let's say Guruji passed away.
0: A dejme tomu, že by Guruji odešel.
1: And we are still here.
0: A my tu zůstali naživu.
1: But guru is not died.
0: Ale ten guru nezemřel.
1: Body has gone.
0: To tělo odešlo.
1: And he's all the times with us.
0: Ale je stále, on je stále s námi.
1: Like our Alakpurijis.
0: Jako náš Alakpurijis.
1: From the Satyugas.
0: Ze Satyayugi.
1: Satyugas. Dvapar yogas, Treta yugas, Kali yugas.
0: Treta yugi, Kali yugi.
1: It's all is one parampara.
0: A je to jedna parampara.
1: And this parampara, it means, let us say, we have one beautiful apple tree.
0: A ta parampara, to je jako když máme krásnou jabloň.
1: And that tree is about 8 years or 100 years old.
0: Která je asi 80 nebo 100 let stará.
1: But every year the same sweet, same the colors and big, how it is roll very good.
0: Ale každý rok dává krásná, sladká, kulatá, barevná jablka.
1: And so someone who was eating the apples for 2 years after.
0: Takže někdo, kdo jedl jablka, tak potom 2 roky.
1: And they were about died.
0: A potom zemřeli.
1: But continues the apple is going.
0: Ale ta jablka dál rostou.
1: So that is one Guruji.
0: Takže je to jeden Guruji.
1: Guruji physically is not there.
0: Fyzicky už tam není.
1: But his blessings always in your house.
0: Ale jeho požehnání je vždycky ve vašem
1: in your disciples.
0: A ve vašich žácích.
1: And when we tell someone,
0: a když někomu řekneme,
1: now your Guruji is not here, he passed away.
0: Teď už tady tvůj Guruji není.
1: And other comes and I must teach you something and I should give you Guru mantras more because your Guru is not anymore and you are only and nothing.
0: A přijde někdo jiný, kdo řekne, tak já ti teď dám mantru a budu tě učit, protože tvůj guruji už tu není.
1: That's called dualism.
0: Tak to je dualismus.
1: And when the dualism is,
0: a když přijde dualismus,
1: then is fight.
0: Tak přijde boj.
1: It's not good.
0: A není to dobré.
1: So in this way,
0: a tímto způsobem,
1: we should practice,
0: bychom měli cvičit,
1: and we should get people humble, kind, and talk them. Speak them.
0: A být k lidem pokorný, mluvit s nimi.
1: But of course your disciples and they should be not that, okay, I will go there, that is a better one, other can dance very better, other can sing one can better. one should not take.
0: Ale ti žáci by neměli být takoví, že budou tamhle tancovat, že je to tam lepší, tamhle zpívat, že je to tam lepší, tak by to nemělo být.
1: So one is dancing.
0: Když někdo tancuje.
1: But that dancer will not be whole day and night and whole month with you all the whole life.
0: Ale ten tanečník s vámi nebude celý život ve dne v noci.
1: Or singer.
0: Nebo zpěvák.
1: Etc.
0: A tak dále.
1: So there are and good. The one have to dance with this. It's good.
0: A samozřejmě, když někdo tančí nebo zpívá, tak je to dobré.
1: But our children have only that one own mother.
0: Ale naše děti mají jenom tu jednu matku.
1: And then their children.
0: A jejich děti.
1: Also have the grandmother.
0: Mají také tu babičku.
1: So this is one root.
0: Takže je to jeden kořen.
1: And in that root it is like this. Then we can come to the Brahmalokas.
0: V tom kořenu to je a pak se můžeme dostat do Brahmaloky.
1: So paramparas.
0: Takže parampara.
1: And unfortunately,
0: bohužel,
1: in last centuries,
0: v posledních staletích,
1: slowly the human lost.
0: Pomalu to lidé ztratili.
1: So they are not there enough.
0: A nejsou v tom dostatečně.
1: And that's why there is dualities.
0: A proto je tady dualismus.
1: And then my countries and your countries and their countries.
0: Moje země, tvoje země, jejich země a podobně.
1: Then my street.
0: Moje ulice.
1: My village.
0: Moje vesnice.
1: My farm.
0: Moje farma.
1: All we are changed.
0: Takhle to rozdělujeme.
1: So we should come together.
0: Takže měli bychom přijít.
1: And we should help them also.
0: Být společně a měli bychom jim pomáhat.
1: There are people eating in one table.
0: Lidé, kteří jedí u jednoho stolu, jsou.
1: And one was coming first time there.
0: A jeden z nich tam byl poprvé.
1: So he was taking little.
0: Tak si bral jenom trochu.
1: And just little and this.
0: Trochu toho, trochu toho.
1: Because he's ashamed.
0: Protože styděl se.
1: Oh God, this person is eating too much.
0: A říká si, tamhle ten člověk jí hodně.
1: But others say, no, no, please take.
0: A ostatní mu říkají, ne, prosím, vemte si víc.
1: That we have to do.
0: A tak se musíme chovat.
1: But it means not that now whole month you will, or whole year that you will eat on this, coming on eating there.
0: A to neznamená, že tam pak budete měsíc nebo celý rok chodit jíst.
1: And also when someone speaks from one guru to the other gurus, their disciples and their they should not criticize.
0: A když někdo třeba mluví o svém guruovi, žákům jiného guru,
1: and when they criticize,
0: tak by neměli kritizovat.
1: That means you should get up and say, thank you, I'm going.
0: A když kritizují, tak vy byste měli vstát a odejít.
1: So, one should not criticize.
0: Čili člověk by neměl kritizovat.
1: Criticize means your heart is burning.
0: Když kritizujete, tak to znamená, že vám srdce hoří.
1: And all like your kidneys.
0: A i já.
1: All this, everything is going down.
0: Všechny orgány jdou dolů v těle.
1: Every nerve systems.
0: Nervový systém.
1: Eyes.
0: Oči.
1: In whole body.
0: V celém těle.
1: We are losing something.
0: Něco ztrácíme.
1: And when we are very happy.
0: A když jsme šťastní.
1: We said. Have more blood inside coming.
0: Tak máme, najednou nám víc proudí krev.
1: Therefore, first learn this.
0: A tak se prosím tohle naučte jako první.
1: And so yesterday, day before yesterday, I was speaking about nerve systems.
0: Včera a předevčírem jsem mluvil o nervovém systému.
1: And we have the yogic books.
0: Máme k tomu jogové knihy.
1: And of course, doctors and professors. And this they are, they also have very much knowledge about this.
0: A samozřejmě lékaři a vědci taky o tom vědí hodně.
1: Surgeons, and they know how to cut and take some operation.
0: I chirurgové vědí, jak tam říznout a jak to pak spravit.
1: And other people whose first time they will cut many nerves.
0: A když někdo by operoval poprvé, tak by přeříznul spoustu nervů a.
1: So doctors. Surgeons,
0: takže lékaři, chirurgové,
1: they are great people.
0: Jsou skvělí lidé.
1: Our Holy Guruji said,
0: náš Holy Guruji řekl,
1: The doctor is next to God.

0: lékař je hned po Bohu.
1: That these dogs, the doctors and professors, and they can leave our life.
0: Protože ti lékaři ty mohou zachovat.
1: And they will try. And while dying, that your soul is going out, they can bring again in.
0: A když umíráte a ta duše odchází, tak oni vás mohou vrátit zpátky.
1: Because soul, as long as body is there.
0: Protože dokud je tam ještě tělo.
1: There are two. One is called the soul want to go like a the stars falling.
0: Tak ty duše jsou dvě, ta jedna je ta, která rychle.
1: But there is attachment.
0: Odchází, ale je tam připoutanost.
1: And that is like some gum, you know.
0: A to je taková jako žvíkačka.
1: So it goes out, but when it sticks on this finger, we got to open this. That goes. This way, this one soul is also going out and out.
0: Tak jako když se vám žvíkačka lepí na prsty, tak stejně tak ta duše se snaží odejít a.
1: And so that how to separate.
0: A jak tedy to oddělit?
1: And there are two.
0: Tak jsou dvě možnosti.
1: Suddenly one comes back after the dead body.
0: Najednou člověk se vrátí zpátky.
1: Again they are life.
0: Vlastně oživné, vrátí se do toho mrtvého těla.
1: And others.
0: A jiní.
1: Doctors.
0: Lékaři.
1: Surgeons.
0: Chirurgové.
1: They can hold this life.
0: Tak ti mohou zadržet ten život.
1: So I said only from my side.
0: Takže já to řeknu jenom za sebe.
1: That doctors, the professors and surgeons, I respect them very, very much.
0: Že lékaři, profesoři a chirurgové, že je velice respektuji, uctívám.
1: Some people said, we don't want medicine, we don't want a doctor, we don't want his injection, this, and we have the Ayurvedas or this Vedas or this. Okay, that's also good.
0: Někteří lidé říkají, já nechci tu západní medicínu, nechci lékaře, nechci injekce.
1: But when the accident is so, in that way, that time your Ayurveda will not so much will help you.
0: A radši budu používat Ayurvedu a podobně, ale jsou situace, kdy vám ta Ayurveda zas tak nepomůže.
1: Technologies and the doctor, they will take immediately bring there in the hospital and 99% they can let us again life.
0: Ale lékaři v nemocnici nás okamžitě dokáží ošetřit, takže v 99% případů.
1: And after many, maybe it was burned or the life or very body was disturbed very much.
0: Zůstaneme naživu, ale samozřejmě jsou případy, kdy už to tělo je tak poškozené.
1: And painful.
0: A v takových bolestech.
1: But still now they can give such an injection, so they don't feel the pain.
0: Ale i tak dneska už vám dokážou dát takovou injekci, že tu bolest necítíte.
1: And they can make depression everything needed.
0: A mohou všechno zašít.
1: So my side leave the soul is round and round the body.
0: Takže ta duše je kolem těla.
1: And some it comes again from the doctor said it has died.
0: A lékaři už řeknou, že ten člověk zemřel.
1: And after few minutes,
0: a po pár minutách,
1: he's again in the body.
0: Je už ta duše zpátky v těle.
1: There are many people.
0: Je mnoho takových lidí.
1: There's one also one doctor.
0: A také jeden lékař.
1: And he's in, you know, on New Zealand, you know, America.
0: Je v Americe.
1: Washington.
0: Ve Washingtonu.
1: And there is one man, and he was in many countries he went.
0: A ten jel do mnoha zemí.
1: And he asked someone who was died and again came in body in body.
0: A ptal se lidí na ty případy, kdy někdo zemřel a vrátil se, zase ta duše se vrátila do těla.
1: And that he saw any countries, religion, no religion, etc. He all want to know.
0: A ať už to byli lidé jakéhokoliv náboženství nebo z různých zemí, tak ho to zajímalo.
1: And he has beautiful book. He has now books, two books.
0: A má o tom napsané dvě knihy, krásné.
1: And all these persons' name, which countries, how old, what happened, everything he is giving this.
0: A je tam všechno přesně zachycené, kolik těm lidem bylo let, jak se jmenují, v jaké zemi, co se jim stalo a tak dále.
1: So it is true.
0: Takže je to pravda.
1: So this life is going that, and we should be in this life.
0: Takže ten život probíhá, měli bychom
1: and further comes and go.
0: A zároveň pak zase přichází a odchází.
1: So that is in our body is a, in all creatures there is a life inside.
0: Takže v každém těle i u všech bytostí je život v těle.
1: On the road we keep so many animals or creatures died.
0: Na silnici umírá tolik různých tvorů.
1: And some they are hidden, they fall down, other things that it dies, but after a while life is there and try to get up and fly.
0: Některé třeba to auto srazí, oni spadnou a vypadá to, že jsou mrtví, ale potom se vzpamatují a třeba odletí.
1: About 2 years ago, I think, or end of last year.
0: Asi před dvěma lety nebo koncem minulého roku.
1: Here in Strilki ashram.
0: Tak tady v ashramu ve
1: Strilka. We were walking to go to the forest.
0: Jsme měli procházku do lesa.
1: And we were walking and we came to our ashram inside from other side.
0: A přišli jsme do ashramu z druhé strany.
1: And some car was hit by one bird.
0: A auto tam srazilo jednoho ptáka.
1: And bird fall down.
0: A ten pták spadnul.
1: And little light. So the second car did not hit him again.
0: A to další auto ho ale už nepřejelo.
1: I said, well, I think he's still alive.
0: A já jsem říkal, že si myslím, že ještě žije ten pták.
1: So they took it. I told them.
0: Tak jsem jim řekl, aby ho vzali.
1: And I said, put it him on the our boundary.
0: A řekl jsem jim, aby ho dali k nám na hranici pozemku a ashramu.
1: Our fence.
0: Na plot.
1: So we put it there.
0: A tak jsme ho tam dali.
1: Others said, this died. This.
0: A někdo říkal, že už zemřel ten pták.
1: Well, we were walking.
0: A pak jsme teda se procházeli.
1: And then we were sitting there.
0: A seděli jsme tam.
1: It was summer time.
0: Bylo to v létě.
1: Or winter? Summer. And then I said, may it some like cat or somebody will come and eat the.
0: A já jsem pak říkal, že možná ho tam objeví třeba
1: kočka.
0: A sežere ho, anebo už zemřel.
1: So one went again there.
0: Tak se tam jeden člověk šel podívat.
1: And while one was coming, suddenly the bird flight.
0: A když přicházel, tak akorát ten pták se vzpamatoval a odletěl.
1: The birds can again come in life again.
0: A ptáci se dokážou znovu vrátit do života.
1: Many, many times it is said, like this.
0: Mnohokrát se to tak stalo.
1: Anyhow, so the soul, the jiva.
0: Takže ta duše, jiva.
1: He like his house as our body.
0: Je to jako to tělo je jako dům.
1: And then when he's suffering, he want to go out.
0: A když trpí, tak se.
1: But attachment is there.
0: Odejít, ale je tam připoutanost.
1: And so it is said, better is not to put in earth, but cremator.
0: A proto se říká, že je lepší nepohřbívat do země, ale kremace.
1: Then they know this jiva, this soul,
0: ta jiva,
1: because there's nothing and they go.
0: Ta duše ví, že už nic není a že tady jde.
1: But that is that we know our life and I said Ayurveda is very much good, yoga is very good. Medicine is very good. All are very good. Nothing to say.
0: A proto, jak říkám, tak je výborná jak yoga, tak ayurveda, tak západní medicína. Nic proti nim.
1: So there are many techniques.
0: Takže je mnoho různých technik.
1: Similarly, there is one yoga.
0: A proto je
1: name yoga.
0: A podobně je jeden název yoga.
1: And how many teachers and students around the whole world? Millions.
0: Ale kolik milionů cvičitelů a cvičenců jogy je na celém světě?
1: And they know and they are doing good things.
0: A vědí a dělají dobré věci.
1: And there are many different techniques. That's it.
0: A jsou nejrůznější techniky.
1: But finally comes to oneness.
0: Ale nakonec to všechno přijde do jednoho bodu, do jednoty.
1: Bhagavad Gita, it has its 18 yoga.
0: Bhagavad Gita má 18 těch kapitol, jog.
1: Bhakti yoga, jnana yoga, like this.
0: Bhakti yoga a tak dále.
1: And more than that, there are many yoga techniques.
0: A ještě víc je jogových technik.
1: But we cannot all learn and practice.
0: Ale my nemůžeme se to všechno naučit a cvičit.
1: We can learn.
0: Můžeme se to naučit.
1: But we cannot all practice.
0: Ale nejsme schopni to všechno cvičit.
1: And one need not.
0: A ani není potřeba.
1: We have to have one.
0: Musíme mít jedno.
1: So Holy Guruji said one in all and all in one.
0: Holy Guruji, jak Holy Guruji říkal, jeden ve všem a všichni v jednom.
1: Everyone of you are here.
0: Takže vy všichni, co tady
1: you have
0: jste,
1: also your some kind of feeling techniques
0: máte
1: and
0: nějak,
1: you are practicing this.
0: Máte nějaké svoje pocity, techniky a cvičíte je.
1: And so I today was the we call the pranayama.
0: Takže dneska jsme říkali, že budeme mluvit o pranayamě.
1: And different kinds of pranayams.
0: A to jsou různé druhy.
1: And so also these techniques, there are many, it's called the different kind of sound.
0: A pak jsou různé druhy zvuku také.
1: And this many different kind of sounds.
0: A ty různé druhy zvuku.
1: It is a certain of the nerve systems.
0: Tak souvisí s nervovým systémem.
1: And this kind of sound coming from the brain.
0: Takže ten zvuk, který přichází z mozku.
1: But it is said it's from the nabi.
0: Ale říká se, že je z nábí.
1: And from this nabi is going vajranadi.
0: A z nábí jde vajranadi.
1: And many all what we have.
0: A různé další, co máme.
1: And so we have some kind of pranayama.
0: Takže máme určité pranayamy.
1: So we are always saying the three. Ida, Pingala and Sushumna.
0: A my vždycky mluvíme o těch třech, Ida, Pingala a Sushumna.
1: Now we all are hanging on this one.
0: A my se držíme tady těch.
1: But that yogi and yoga practicing they are doing, some they are only reading a book.
0: Ale ti, co cvičí jogu, tak někteří jenom čtou knihy.
1: But there is someone.
0: Ale je někdo.
1: They are really have this is a science.
0: Který opravdu to bere jako vědu.
1: And so, for example, let's say the pranayama.
0: A tak třeba řekněme pranayama.
1: And in this pranayama is also like the sound.
0: A ve které je také zvuk.
1: And in this sound, it is one is what we call the brahmari.
0: A tak to je pranayama, které se říká brahmari.
1: Now brahmari is like a bees.
0: Tak brámlí je jako včely.
1: So those bees in the summer under the wind flowers and they are all going like this.
0: Tak ty znáte ten bzučivý zvuk včel v létě, když oblétají květiny.
1: And so It is that is coming and taking the nectar.
0: A oni na těch květinách, z těch květin si berou nektar.
1: So mother is that giving flowers.
0: Takže matka dává ty květiny.
1: Energies.
0: Energii.
1: Honey.
0: Med.
1: And the one comes sound. And that takes the sound. Milk.
0: Přichází ten s tím zvukem, který si vezme ten to mléko nebo ten med.
1: So when we go to the pranayams.
0: Čili když jdeme na pranayamu.
1: And today I taught someone technique something.
0: Dneska jsem někomu k tomu řekl něco k téhle technice.
1: And so it is called Brahmari.
0: Takže říká se tomu Brahmari.
1: And it is through our fingers.
0: A je to přes naše prsty.
1: Index finger.
0: Ukazováky.
1: And this index finger and three fingers other side and thumb towards the ear under our ears.
0: Takže palec si dáme pod uši a tři prsty nahoru a ukazová kde na uši.
1: Now this have a sound.
0: A tam ten zvuk.
1: And for the Brahmari, pranayam,
0: k pranámě Brahmari,
1: there are five sounds.
0: Tak těch zvuků je pět.
1: And these five sounds, they are for certain healing.
0: Tak těch pět zvuků
1: in the body.
0: Na léčení určitých částí těla.
1: Or awakening of some chakras.
0: A nebo probuzení některých čaker.
1: It's a good thing, not negative.
0: A je to dobré, není to nic negativního.
1: And many there are, and also many people they have some problems in the sounds, in the mouth, in head, and so on.
0: A mnoho lidí má také různé problémy se zvuky v hlavě třeba.
1: But very slowly.
0: Ale pomalu.
1: Step by step.
0: Je potřeba jít krůček po krůčku.
1: So one begins, let's say, the finger. Index fingers goes in the ear.
0: Začít tak, že si dáme ukazováky do uší.
1: And so here, then there are two sound.
0: A jsou dva zvuky.
1: One is that you put it on very little, not very in the ear.
0: Tak ty prsty tam nedáme nějak.
1: So we feel on your eye, near in our ear. Ears.
0: Takže jenom aby jsme to cítili v uších.
1: So there are two sound.
0: Takže jsou dva zvuky.
1: One is that very we are slow, very finely, not finely, very fine.
0: Tak jeden je takový jemný.
1: But still you are hearing sound from outside also.
0: Ale stále ještě slyšíte zvuk i zvenku.
1: Second is that goes little more inside.
0: A druhý ten jde už trošku víc dovnitř.
1: But not too strong inside, otherwise you have problems in the ears.
0: Ale nestrkáme si ty prsty příliš silně dovnitř, abychom neměli problémy s ušima.
1: And so there are many men. The men have very big needles.
2: Nails
1: very big and very nice red or yellow orange.
0: A jsou muži někteří, kteří mají krásné nehty, různě nalakované na
1: So the men have so long nails in color.
0: Mají dlouhé nehty, nalakované, dají si je dovnitř.
1: Not good.
0: Tak to není dobré.
1: Ladies are very good.
0: Ženy ty jsou.
1: So they have nice cut it and nehty.
0: Ty mají krásně ustřižené ty nehty.
1: So you should tell the ladies to your husband.
0: Takže měli byste dát říct.
1: Don't put so much nails, otherwise you can harms little bit your sound in the ear.
0: Aby si ty dlouhé nehty nedávali do uší, protože by si mohli poškodit sluch.
1: So we go in.
0: Čili jdeme dovnitř.
1: But not putting in, just we go little in and then out like this.
0: Čili dáme
1: then it's completely closed.
0: Dáme si ty prsty trošku dovnitř a pak je dáme dopředu, tak aby jsme úplně
1: And we can also hold it like this.
0: takže můžeme si je takhle ohnout.
1: Sound.

0: like this.
1: Takhle.
0: And other one.
1: A další.
0: Now it will be like this.
1: Je takhle.
0: And other sound.
1: A další zvuk.
0: If you are good hearing the sound.
1: Pokud dobře slyšíte ten zvuk,
0: then it is when we do a deep inhale.
1: Takže uděláme hluboký nádech.
0: And bite our jaw.
1: Stiskneme si čelisti k sobě.
0: Our tooth should be.
1: Zuby jsou u sebe.
0: Then see what kind of sound it is.
1: Tak potom slyšíte ten zvuk, jaký je.
0: Now I have closed my teeth.
1: Čili teď si zavřu zuby.
0: And now my jaw, it is relaxed.
1: A teď si uvolním čelist.
0: Not touched with the our tooth.
1: Takže zuby se nebudou dotýkat.
0: Relax like this.
1: Uvolnit čelist.
0: Now sound that.
1: A takhle to zní teďkon.
0: So my tooth are relaxed.
1: Uvolněné zuby.
0: The tongue is relaxed.
1: I jazyk je uvolněný.

0: Yes.
1: Takhle.
0: Did you hear the distance difference?
1: Slyšeli jste ten rozdíl?
0: Now, these are the two sounds.
1: Tak tohle jsou ty dva zvuky.
0: And these are relaxing, and this there is what is good and how to do.
1: A uvolňují a co, v čem je to dobré?
0: Now this for Brahmari pranayam like this.
1: Tak takováhle Brahmari pranayama.
0: We have five sounds.
1: Tak máme pět zvuků.
0: And these are five sounds for these five elements.
1: A je to pět zvuků pro pět prvků.
0: And this is also very good in the whole brain.
1: A je to výborné na celý mozek.
0: So it's bringing again back awakening of our from last many many years.
1: Čili zase vracíme zpátky uvědomění si za mnoho let.
0: It's very good.
1: Probuzení za mnoho.
0: So five different the sound of the Brahmari.
1: Čili pět různých zvuků Brahmari.
0: And then but only five times, five and then relax.
1: Ale jenom pětkrát to uděláme a pak se uvolníme.
0: At least 1 minute, 1.5 minute. Relax.
1: Aspoň na minutu a půl se uvolní.
0: And then again.
1: A pak znova.
0: So you can do first only one times.
1: Čili nejdřív to uděláme jenom jednou.
0: Next or second days.
1: A v příštích
0: two
1: dnech
0: times.
1: Třeba dvakrát tu
0: sami. Like this slowly, slowly.
1: Čili postupně můžeme zvyšovat.
0: It is a beautiful, beautiful feeling in the whole body and the brain.
1: A je to krásný pocit v celém těle i v mozku.
0: So, Brahmari pranayam.
1: Takže Brahmari pranayama.
0: And many these all parts of the body.
1: A tyto části těla.
0: And in the, our brain, etc.
1: Na hlavě, kde máme mozek a podobně.
0: And of course, there are the doctors.
1: A samozřejmě jsou lékaři.
0: And they are ears, nose and eyes.
1: A ti kteří řeší nos, oči
0: and
1: a
0: all these three are connecting.
1: A ty všechny tři jsou spojené.
0: And then from comes this two.
1: A proto přichází.
0: And that is called
1: dvě.
0: The Bindu chakra.
1: Bindu chakra.
0: And Sahasrara chakra.
1: A Sahasrara chakra.
0: And that we will continue now in some weeks here.
1: A to pak o tom tady budeme mluvit.
0: And you should practice.
1: V příštích týdnech a měli byste
0: But before going to sleep.
1: Cvičit, než budete spát.
0: But not too long.
1: Ale ne příliš dlouho.
0: Long means not about 5, 10, 20 times still you are inside.
1: To no. Dlouho by znamenalo, kdybyste to dělali 10, 15 krát, 20.
0: And when long then our arm will be a little bit sore.
1: A taky by nás bolelo z toho rameno, kdyby jsme.
0: Then some people are going like this.
1: Někteří lidé si pak dávají.
0: That's not good.
1: K sobě a to není dobré.
0: Because this part from the armpit, from there coming the sound very much also.
1: Protože ten zvuk jde i od podpažních jamek.
0: So we cannot have with the one from the one. This what is called this, but we cannot do with one. Then we must have this two. Then we can, yeah.
1: Dandina pranayamu bychom museli mít dvě, aby nám podpírali obě ruce.
0: But we will learn slowly, slowly. Good.
1: Ale pomaličku se to.
0: And must not be too long.
1: A nemusí to být příliš dlouhé.
0: But then there is other techniques.
1: Ale pak ještě jiná.
0: Brahmaris, many many brahmaris.
1: Je mnoho různých druhů brahmarí.
0: So it will be very good. We are making something, and really, also those who have headache.
1: A je to výborné i pro lidi, co mají bolesti hlavy.
0: Then they should do, but every day you should practice, not only when you have headache.
1: Tak ti by to měli cvičit každý den, nejenom když mají bolest hlavy.
0: But do practice.
1: Ale cvičit to.
0: That would be very good.
1: To by bylo výborné.
0: And that's what is. Brahmari pranayam.
1: Takže to k Brahmari pranayam je.
0: And then what we call, we have our Gurudev's prayers, prathana.
1: A pak máme prathana, Gurudevu modlitbu.
0: And yesterday was this

0: की जय। सद्गुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानंद पुरी जी गुरुदेव की जय।
1: This is Hindi to English, English to Czech, Czech to English translation. So Bhajan from Kabir Dasji says that this shawl is very fine.
2: Tento bhajan od Kabir Dasjiho říká, tato šála je velice jemná.
1: And it's colored with the color of the name of God.
2: A je nabarvená barvou Božího jména.
1: The eight lotus chakras make the spinning wheel.
2: Osm lotosových čaker se točí.
1: And the five elements are the threads.
2: A pět elementů je jako vlákna.
1: It takes 9 months until this shawl is completed.
2: A trvá 9 měsíců, než je ten šál hotový.
1: But foolish people make it dirty in no time, in a second.
2: Ale hloupí lidé ho hned zašpiní.
1: When my shawl was ready, I have given it to a dyer for dyeing.
2: Když můj šál byl hotový, tak jsem ho nechal obarvit.
1: And he colored it in the color, the red color.
2: A obarvili mi ho na červeno.
1: Don't be shy to wear this shawl. It's given to you only for a few days.
2: Nestyď se tento šál nosit, dostal si ho na pár dnů.
1: But those who don't know this secret, they make it dirty day by day, more
2: ale
1: and more.
2: Ti, kdo neznají toto tajemství, každý dnem ho více a více zašpiní.
1: The great saints like Dhruva Prahlad, Sudham Sukdev, they all were keeping this shawl clean.
2: Velcí světci jako Dhruva Prahlad a Sukadeva udržovali tento šál čistý.
1: Kabir Das also have returned this shawl as clean, bless you, as when he got it.
2: A Kabir Das také vrací tento šál tak čistý, jak ho dostal.
1: Sri Dipna Ram Bhagwan
0: ki jai.
1: Kabir Das ji Maharaj ki jai.

0: की जय।
1: सद्गुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु मां मंडलेश्वर परमहंस श्री स्वामेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।
2: That's one because Swamiji spoke about Mother India.
3: Indeed.
2: The trees.
3: O stromech.
2: And there's a beautiful, I would say, hymn to the Mother India.
3: A já bych řekl, že je takový hymnus.
2: We know it all, the refrain.
3: O Chandana
2: hi Sikidesh ki Mati. And it says the soul of this country, the Bharat, is like chandan, like sandalwood.
3: A říká se, že duše této země, Bharatu, Indie, je jako santal.
2: And each village is a land of penance, tapa.
3: A každá vesnice je místem tapasy.
2: And each girl is like a devi, like a goddess.
3: A každá dívka je božská, jako bohyně.
2: And while each boy is like God Rama itself.
3: A každý chlapec je sám jako Bůh Rama.
2: Each body is like a sacred mandir.
3: Každé temple. Tělo je jako svatý mandir, chrám.
2: Where the cow is worshipped as beloved mother.
3: Kde krávy jsou uctívány jako matky.
2: And here in this country the dawn blows the shank every morning.
3: A v této zemi za každého rána znějí lastury.
2: And dusk sings lullaby every evening.
3: A s večerním prachem přicházejí ukolébavky.
2: Where one's fortune is shaped through one's action.
3: Kde tvůj osud formují tvé činy.
2: Dedication to work is one's secret duty.
3: A zasvětit se práci, to je tvoje povinnost.
2: And where the poets sing their saga of sacrifice and penance.
3: Kde básníci opěvují pokání a oběti.
2: The knowledge and the wisdom of this land is like the water of Ganga.
3: Poznání a moudrost této země je jako voda Gangy.
2: Pure.
3: Čistá.
2: Whose soldiers chant the holy Bhagavad Gita in the battlefield.
3: Kde i vojáci na bojišti zpívají Bhagavad Gita.
2: And where in a field the sita was found playing under a plow.
3: A kde v poli v brázdě našli i sítu.
2: And where the goal of the human life is nothing less than God realization.
3: Kde cílem života není nic menšího než realizace Boha.
2: You can. Sri Deep Narayan Bhagwan ki jai. Sri Sri Devishwar Mahadeva ki jai. Sri Sat.

0: This hymne, it says everything what Swamiji Gurudev, he was talking.
1: V tento opěvené básni, v tomto hymnu se mluví o všem, o čem mluvil Vishva Guruji.
0: The land, the earth is holy, it's like chandan, it's like sandalwood, very precious.
1: I ta země je velice svatá, jako
0: santal. The children, they are like goddess.
1: A děti jsou jako bozy.
0: Every body is like a temple.
1: Každé tělo je jako chrám.
0: And the aim of the human life is nothing else than the God realization.
1: A cílem lidského života není nic jiného než realizace Boha, nic jiného.
0: There's one bhajan with lot of wisdom from again our holy Guruji Sri Madhavananji Bhagwan.
1: A je jeden bhajan plný moudrosti od našeho holy Gurujiho Sri Madhavanandiho Bhagavana.
0: Very wise one, very good one.
1: A je to velice dobrý, plný moudrosti.
0: With lot of knowledge.
1: Mnoho.
0: Like Guruji, we had lot of knowledge.
1: Vědění, že Guruji byl
0: and
1: opravdu
0: he says,
1: moudrý.
0: My brothers,
1: a říká mi bratři
0: and sisters,
1: a sestry.
0: Sadhus.
1: Sadhuhové.
0: This life, this beautiful body,
1: tento život, toto krásné tělo je krásné.
0: It is a coach, a very special coach.
1: Je to zvláštní kočár.
0: And many, many times I was sitting within.
1: A mnohokrát jsem na tom povozu, v tom kočáru seděl.
0: The ten horses, the ten shaktis.
1: 10 koní, 10 šakti.
0: How's he pulling this coach?
1: Ty táhnou ten kočár. Ty táhnou ten kočár.
0: Our mind is controlling these horses.
1: Naše mysl řídí tyto koně.
0: With the help of our intellect.
1: S pomocí našeho intelektu.
0: Our knowledge is the light.
1: Naše
0: poznání. And the light is so bright.
1: Poznání je tím světlem a to světlo je tak jasné.
0: And in this our body, who is sitting there inside?
1: Ale kdo je uvnitř tohoto těla?
0: In this coach, the king, the atma is sitting.
1: V tomto kočáru jede král, je to atma.
0: And this atma has a very viveka mantra.

0: Lista.
1: A mám svého ministra.
0: Es Viveka.
1: Má za svého ministra, má
0: this
1: Viveku.
0: One is very experienced.
1: A ta je velmi zkušená.
0: That king said, because of this Viveka, these ministers, there and here in the whole universe, I had no troubles. We had such a comfortable journey.
1: A ten král říká, díky tomuto ministrovi, díky Vivéce, ať už tomto nebo na jiném světě, nemám žádné, jsem se nesetkal s žádnou překážkou, neměl jsem žádné problémy.
0: But there in this body there came the five thieves inside.
1: Ale
0: and they took everything away and they took the coach away.
1: Ale v tomto, do tohoto těla přišlo pět zlodějů a ty všechno ukradli a ukradli mi ten kočár.
0: The five thieves, the karma.
1: A je to pět zlodějů, káma, kroda, mada,
0: the loba,
1: loba,
0: the ahamkara.
1: A ahamkara.
0: The coach and the horses, they lost their way. But then Gurudev came and with his vakya, with his word, with the arrow of his word, he shot there and all the thieves were running away.
1: A kvůli těm zlodějům ty koně a ten kočár zbloudil, sešli z cesty, ale pak přišel Gurudev a svými slovy jako šípy zahnal těch pět zlodějů.
0: And Holy Guruji said also the Jodha Loka Ikiso Brahman in this body all the lokas from the foot sole this the head.
1: A Holy Guruji říká, v tomto těle najde všechny loky od chodidel až k hlavě.
0: All the lokas are projected. All the lokas is there, and all the Brahmand are there. All this universe.
1: Celý vesmír.
0: Sun systems, not universe. Sun systems.
1: Celý sluneční systém.
0: He said 2001.
1: Promítá do tohoto těla.
0: Sun systems are in this body.
1: A tisíce slunečních systémů jsou v tomto těle.
0: In this coach are so beautiful instruments. The five karmindras, the five gyanindras.
1: Tento kočár má krásné nástroje, má karmendrie a dhyanindrie.
0: Oh my brother and sister sadhus, my coach is wandering.
1: Oh my bratři a sestry sadhuové, můj kočár putuje.
0: The holy worship Tridip Narayan Mahaprabhuji, he showed me everything, Holy Guruji said. In this coach, in this my body, I enjoy it.
1: A Holy Guruji říká, uctívaný Bhagaván Tridip Narayan Mahaprabhuji mi ukázal všechno a díky němu v tomto kočáře zažívám radost.

0: Vishvakuramamleshva Sisvameshvanandi Gurudeva Ki Jai.
1: So Swami Mahaprabhu will translate the Bhajan first. It is Dodin Kachagame Mela.
2: Swami Mahaprabhu ten Bhajan přeloží, je to Bhajan Dodin.
1: About the, there's only 2 days.
2: O tom, že máme jenom 2 dny.
0: From Swami Brahmananji.
2: Je to Bhajan od Swamiho Brahmananjiho.
0: Swami Brahmananji said, disciple from Sri Ma Prabhuji, he said, only for 2 days we are meeting here in this world. This was yesterday and this is today.
2: Říká to žák Mahaprabhujiho, Swami Brahmananji říká, na tomto světě se jsme se potkali jen na 2 dny, na včerejšek a na dnešek.
0: Tomorrow we don't know what will be.
2: O zítřku nevíme, co přijde.
0: It is a play of coming and going and coming and going. Somebody went and somebody came, somebody is packing and somebody is already ready, packed and alone waiting.
2: Je to hra příchodu, odchodu. Někdo přišel, někdo odešel, někdo se balí a někdo už je zbalený a sám čeká na odchod.
0: And as we know, we came alone, we are alone and we will go alone.
2: A přišli jsme, jak víme, přišli jsme sami a sami odejdeme.
0: Only if by chance two comes together, but even then they are alone.
2: A když se náhodou s někým na chvíli potkáme, nakonec stejně zůstaneme sami.
0: Only what will go with us, this is our karma, our deeds.
2: To, co nás jediné bude doprovázet, jsou naše karmy, naše činy.
0: The power of the mantra and the light of Gurudev.
2: Síla mantry a světlo Gurudeva.
0: This will guide us.
2: To nás povede.
0: And he is giving also the example of the tree, like the tree standing alone.
2: A i tady
0: in
2: mluví
0: all kind of conditions.
2: O příkladu stromu, který stojí sám za všech podmínek.
0: That's why we should do something in this world that it will not be repeated again and again.
2: Proto bychom se měli dokázat něco, abychom
0: all
2: nemuseli
0: religions one day will have an end.
2: Pořád všechno opakovat znovu a znovu.
0: But the connection to God never.
2: Náboženství jsou konečná, ale spojení s Bohem je věčné.
0: Millions of pesas, rupees, euros.
2: Můžete mít miliony peněz, rupí, euro.
0: Through sin.
2: Skrze hřích.
0: Through taking away.
2: Že jste si
0: to tricks.
2: Nakradli a ošidili jste někoho.
0: But you should know that you get not one that you can't take 1 euro or penisa with you.
2: Ale vězte, že sebou si nevezmete ani
0: korunu. Life will flow away.
2: Ten váš život uplyne.
0: Like the water which you want to hold in your hand.
2: Jako voda, kterou chcete udržet na dlani, neudržíte ji.
0: That's why.

0: Proto.
1: Tam Tirach Mitra and Arunari, here Guruji says, these four things we have to prove at the right time and at the right moment.
0: A jsou čtyři, které se prokáží ve správnou chvíli na správném místě.
1: The true friendship,
0: a to je skutečné přátelství, partner, skutečný partner,
1: duty,
0: vaše povinnost,
1: yes,
0: vaše cesta.
1: End of this life, nobody can help you. No father, no mother, no partner, nobody.
0: Ale na konci života vám nikdo nepomůže.
1: They hold you,
0: ani bratr, ani sestra, ani
1: and
0: rodiče.
1: Tell you, we are one, we are yours, but they will not go with you.
0: I když vás budou žet za ruku a říkat, jsme tu s tebou, nepůjdou s vámi.
1: The same and the same. This world is mortal.
0: Každý den
1: zažíváte
0: to, že tento svět je smrtelný.
1: Listen, my friend, this world is a game, it's like a play.
0: A Brahmananji říká, proto medituj neustále na Boha.
1: The same and the same. The train comes,
0: že tento svět je jenom horou příchodu a odchodu.
1: Goes away.
0: Že kdokoliv, kdo přijde, zase odejde.
1: 3D.

0: ओम बोले श्री दीप नारायण भगवान की जय। श्री अलकपुरी ची सिद्ध पीठ परंपरा की जय।
1: So tell.
0: Yes. Well, I told already before that it is about great pain, but I think that pain is part of the life.
2: Čili je to o veliké bolesti, ale bolest je zároveň součástí života.
0: And I think that as much pain you can feel, that much joy you can once enjoy.
2: A myslím si, že kolik bolesti dokážete cítit, tak tolik také radosti dokážete prožívat.
0: And one day we will be in Ananda.
2: A jednoho dne budeme v Ánandě.
0: In Satchit Ananda.
2: V Satchit Ánandě.
0: Maybe we can sing once together Om Satchit Ananda, because I think I make you all sad.
2: Možná bychom si mohli zaspívat společně Om Satchit Ananda, protože cítím, že jsem vás všechny rozesmutnila teď.
1: About one bird.
2: Je to o jednom ptáčku.
1: And that one, someone have took him.
2: A někdo ho chytil.
1: And put it in
2: cage.
1: A in the cage.
2: Zavřel ho do klece.
1: And he's looking to others.
2: A ten ptáček se dívá na ostatní.
1: They think that I am good and very, very, very happy.
2: A oni si myslí, že je na tom dobře a že je šťastný.
1: But he's singing.
2: Ale on přitom zpívá.
1: You know that.
2: A vy to víte?
1: Hi, I am inside.
2: Víte, že jsem zavřený.
1: And my life is not there.
2: A to není život.
1: Many people come, they look him.
2: Mnoho lidí se na něj chodí dívat.
1: How nice is one.
2: A obdivují ho, jak
1: someone
2: je to
1: dancing something.
2: Krásný ptáček, ale co mu podstrkují.
1: But he's very hard.
2: Ale pro něj je to velmi těžké.
1: This is like so that we should not take some animal.
2: Velmi tvrdé, čili o tom to bylo a neměli
1: and
2: bychom
1: not take inside.
2: Žádná zvířata takto zavírat.
1: Let them free.
2: Dejte jim svobodu.
1: That is on this very nice.
2: Čili bylo to moc krásné.
1: So it is very, very hard.
2: Čili je to opravdu velice těžké.
1: And his life is long.
2: A žije dlouho.
1: They give him something and this.
2: Oni ho pečlivě krmí.
1: But it is in the
2: ale
1: case.
2: Z klece ho nepustí.
1: So there is once the bhajan told.
2: Čili to je ten význam toho bhajan.
1: So in that person who told, he said already that how much pain, very pain.
2: A Bhakti už o tom mluvila, kolik je v tom bolesti.
1: That was it.
2: Jak yeah. Veliká je to bolest, Bhakti říkala.
1: So that we should let him open.
2: Tak měli bychom mu dát svobodu.
1: And let him out.
2: Pustit ho ven.
1: But how will I do?
2: Ale jak to udělat?
1: So like this all we are sitting.
2: Čili my všichni, kdo tady sedíme.
1: So you should also think.
2: Tak přemýšlejte o tom.
1: What is a problem with me?
2: Jaký mám v sobě problém?
1: We are also in the
2: cage. Protože i my jsme v té kleci.
1: Which is that?
2: A proč to tak je?
1: I am everywhere in my Kegan, other this, everywhere I am going.
2: Já jsem všude a ve skutečnosti můžu být.
1: I'm in India.
2: Kdekoliv jsem v Indii.
1: You are America.
2: Vy v Americe.
1: Everywhere you are.
2: Jste kdekoliv.
1: But everywhere.
2: Opravdu kdekoliv.
1: How many people is that?
2: Kolik
1: that really very very nice and relaxed.
2: Ale kolik lidí to tak opravdu má, že je vnitřně svobodných?
1: But what they we are doing?
2: Co vlastně děláme?
1: Money. Many.
2: Peníze.
1: And many many things.
2: A mnoho dalších věcí.
1: But it is inside.
2: A to všechno je uvnitř.
1: My God, what really happened?
2: To nás všechno jakoby svazuje.
1: How they can do my?
2: Co se bude dít a jak se uživím?
1: Oh
2: můj Bože.
1: This bird.
2: Ten ptáček, bird, o kterém byl
1: ten and this bird sitting there in the on this cane, in the case.
2: Který sedí uvnitř klece.
1: And he come out.
2: A když se dostane ven.
1: But he's standing in the tree.
2: Tak stojí na nějakém stromě.
1: And he said.
2: A říká si.
1: Where I will be. How God have given me there.
2: Kde budu? Kam? Kde mě Bůh chce mít?
1: So you have given me very open.
2: Čili otevřete se mi.
1: Thank you very much, my friend.
2: Děkuji mnohokrát, přátelé.
1: But where I can go?
2: Ale děkuji, že jste mě osvobodili, ale kam teď mám jít?
1: I will fly.
2: Poletím.
1: I fly very, very bad.
2: Poletím vysoko, daleko.
1: And I see if there is someone my friend.
2: A uvidím, jestli najdu někoho blízkého.
1: That I can come with him.
2: Abych se mohl k němu přidat jako přítel.
1: And I can good eating.
2: Abych se dobře najedl.
1: Good relax.
2: Abych si odpočinul.
1: Everything.
2: Abych.
1: Oh my bird.
2: Abych dostal všechno, co potřebuju.
1: How I did like this.
2: Oh, můj ptáčku, jak toho dosáhnout.
1: So this is like this, bhajan like this.
2: Čili o tom byla ta píseň.
1: Understand?
2: Rozumíte tomu?
1: Other bhajan.
2: Další bhajan.
1: So you know that we are many many people now. They leave that these birds or anything, give them free.
2: Víte, že teď je hodně lidí, kteří ty zvířata, kteří jim dávají svobodu.
1: We do. We have like this big, even it so big also here.
2: A že mají třeba výběhy, které jsou tak veliké jako tady naše zahrada.
1: But it is not that.
2: Ale ani to není ono.
1: We think we are his good and we give them this and that.
2: Myslíme si, že když se o ně dobře staráme, krmíme je, takže jsou spokojení.
1: But it is not there.
2: Ale není to ono.
1: And so we are like that bird.
2: A my jsme na tom stejně jako ten pták.
1: And where we go always.
2: Kam se rozletíme?
1: We go home.
2: Jedete domů.
1: With your wife, your husband.
2: S manželkou, s manželem.
1: Your children.
2: Máte tam děti.
1: Then so on. What is there inside?
2: Ale co máte uvnitř?
1: So let we come. It is the day bhajan. Bhajan is the best.
2: A tak o tom je ten bhajan, je to nejlepší je v tom bhajanu.
1: He have done with for us. You see?
2: My jsme si to tady pro sebe uspůsobili.
1: Our bird. And he brought him inside.
2: a vrací se sem nebo přichází sem spoustu ptáků.
1: And is free.
2: A jsou svobodní.
1: So they come in, sit, eat and fly.
2: Svobodně k nám přilétají, aby se tady najedli.
1: So he made this like.
2: A zase odletěli svobodně.
1: Very nice.
2: A Vasant jim to tady takhle zařídil.
1: Thank you very much, Vasant.
2: Takže děkujeme mnohokrát, Vasante.
1: Yes.
3: One bhajan that it's not really about the bird, but I was trying to find one that will at least somehow have a similar topic.
2: Čili toto není úplně bhajan o ptácích, ale snažil jsem se najít takový, který bude mít aspoň podobný námět, podobné téma.
3: Gana Dina Bhatakire, here Mahaprabhuji speaks in as a young girl, he says.
2: Mahaprabhuji v tomto bhajanu promlouvá jako mladá dívka.
3: As if he would be this girl locked in the cage for a very long time.
2: Jako kdyby byl mladá dívka někde zavřená velmi dlouho.
3: And for many lives she is searching for her beloved husband.
2: A mnoho let ta dívka hledá svého milovaného muže.
3: And she says that I was without my beloved one, but everyone but they called me that I'm married already.
2: A ta dívka říká, neměla jsem svého muže, ale přesto mi říkali, že už jsem vdaná. Neměla jsem toho, koho miluju, ale říkali mi, že jsem vdaná.
3: And without I was living in this way without any shame in my heart.
2: Žila jsem tak bez studu ve svém srdci.
3: How I was surprised that it wasn't my beloved.
2: A jak jsem se pak překvapila, že to nebyl ten můj milovaný.
3: And so many senseless karmas because of this I have collected over the lives.
2: A v průběhu životu jsem nazbírala tolik nesmyslných karem kvůli tomu.
3: This human body I have got in the dream, and like a deer I was running here and there in the forest.
2: Toto lidské tělo jsem dostala ve snu a jako srna jsem zmateně pobíhala lesem.
3: And I have lost this human life many times.
2: Mnohokrát jsem promarnila svůj lidský život.
3: And for many kalpas I was searching a wrong husband.
2: A mnoho věků kalp jsem hledala nepravého muže.
3: I was like a small child who is just can't walk yet.
2: Byla jsem jako batole.
3: And so I was living like this, but I could not find my avatar, my beloved Brahmagyani.
2: A tak jsem žila a stále jsem nenalézala svého Atmagyaniho, svého avatára.
3: Then I have found, Mahaprabhuji says, my beloved Sri Devpuriji.
2: A pak jsem našla, Mahaprabhuji říká, svého milovaného Sri Devpurijiho.
3: And I have dissolved in him.
2: A v něm jsem se rozpustila.
3: With one look to the divine form,
2: jedním pohledem na božskou podobu,
3: I have got my beloved husband who is immortal and unborn.
2: Svého milovaného muže, který je nesmrtelný a nezrozený.
3: Sri Dipnarayan Bhagwan ki jai.

0: मेरे याना आप याना गरुसा मेरी संगतों में आ जाना हरिओम
1: हरिओम।

0: आरोग्यं धनसंपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमः। दीपज्योति परब्रह्म दीपं सर्वे मोहनां दीपं सज्जते सर्वं संज्ञा दीपं सर्व सत्यम्। ओम शांति शांति शांति। विद एडोरेशन टू आवर Alakpuriji Siddha Peetha Parampara.
1: S úctou k naší Alakpuriji Siddha Peetha Parampara.
0: Our dear sisters and brothers.
1: Mé drahé sestry a bratři.
0: From different nations.
1: Z různých národů.
0: Here in our beautiful ashram.
1: Zde v našem krásném ashramu.
0: It is the Republic of Czech.
1: Je to Česká republika.
0: It's a beautiful country.
1: Je to krásná země.
0: Beautiful people.
1: Krásní lidé.
0: Beautiful nature.
1: Krásná příroda.
0: Everything is good.
1: Všechno je dobré.
0: It's a peaceful country.
1: Je to míruplná země.
0: Slovakia also.
1: A také Slovensko.
0: This is something very special country.
1: Je to něco jedinečného tyhle země.
0: But we should learn and we should know what we are doing.
1: Ale měli bychom se naučit a měli bychom vědět, co vlastně děláme.
0: Many of you are very advanced bhaktas, practitioners of Mahaprabhuji, Devapuriji, yoga and daily life, etc.
1: Mnozí z vás jsou velmi pokročilí bhaktové a cvičící Mahaprabhujiho a Devapuriji jogy v denním životě.
0: Afternoon, I got some inspiration.
1: Odpoledne se mi dostalo určité inspirace.
0: What I should speak.
1: O čem bych měl mluvit.
0: Mahaprabhuji, Devapuriji, Guruji, gave us too much.
1: Mahaprabhuji, Devapuriji a Guruji nám dali toho příliš mnoho.
0: And when children get too much,
1: a když děti dostávají příliš mnoho,
0: then children are spoiled.
1: Potom jsou ty děti rozmazlené.
0: Spoiled in that way.
1: A rozmazlené takovým způsobem.
0: We bring ice cream.
1: Jako když přinesete zmrzlinu.
0: Others said no.
1: Ostatní řeknou ne.
0: I want this color of ice cream.
1: A oni řeknou, ale ne, já bych chtěl jenom takovou barvu zmrzliny.
0: Others said no.
1: A jiný zase řekne ne.
0: I want to eat cake.
1: Já bych zrovna teď chtěl jíst dort.
0: Others said no.
1: A další řekne.
0: I want some good biscuits.
1: A on řekne, ne, a já zrovna bych chtěl nějaké dobré sušenky.
0: Others said, I don't want anything.
1: A další řekne, a já nechci vůbec nic.
0: Because we have too much.
1: Protože
0: too much choice.
1: Máme toho příliš hodně, příliš mnoho volby na výběr.
0: And between the First World War
1: po první světové válce
0: and second world war.
1: A druhé mezi první a druhou světovou válkou.
0: We didn't choose any choice.
1: Neměli jsme nic na výběr.
0: Just take it.
1: Jenom prostě ber, co je.
0: And they were happy.
1: A byli šťastní.
0: And they learned lot.
1: A hodně se toho naučili.
0: I don't know, I was not here.
1: Já nevím, já jsem tady nebyl.
0: But for many people even this white sugar was not available.
1: Ale pro mnoho lidí dokonce i ten bílý cukr nebyl k dispozici.
0: And now we don't want to eat sugar.
1: A my dneska ani už nechceme cukr.
0: It's not healthy.
1: Že už není zdravý.
0: When I was here in this country,
1: když jsem byl tady v téhle zemi,
0: I was here in 1973.
1: Byl jsem tu roku 1973.
0: When it was a different government, government, different government.
1: Byla tehdy jiný druh vlády, jiná vláda.
0: But country did not change.
1: Ale ta země sama se nezměnila.
0: Vegetation did not change.
1: Rostlinstvo, rostliny se nezměnily.
0: People did not change.
1: Lidé se nezměnili.
0: And that time was also some principles.
1: A v té době také byly určité principy.
0: So there was one doctor.
1: Byl jeden doktor.
0: She was my disciple, very good.
1: Paní doktorka byla moje žákyně, velice dobrá.
0: And she used to translate.
1: A byla překladatelkou.
0: And she said.
1: A ona říkala.
0: When we went for shopping or something.
1: Když jsme šli nakupovat nebo někam.
0: She said, take it.
1: Ona říkala, berte to.
0: Take as much as you can.
1: Berte, co jen jde.
0: You don't know, tomorrow will be here.
1: Ani nevíte totiž, jestli zítra to ještě bude k dispozici.
0: Today's beautiful apples, but tomorrow will not be.
1: Dneska jsou tady pěkná jablka, ale zítra už nemusí být.
0: There will be a banana, banana, banana.
1: Možná budou jen banány, banány.
0: But now we have everything and we don't want to eat this.
1: A najednou my dneska máme všechno, už to ani nechceme jíst.
0: So humans are never content.
1: Lidé nejsou nikdy spokojení.
0: If you give this,
1: když jim dáte tohle,
0: they are not happy.
1: Nejsou šťastní.
0: If you give too much, they are not happy.
1: Když jim dáte víc, stejně nejsou šťastní.
0: And some people they want to say no, I don't like this.
1: A někteří lidé jsou takový, říkají, mně se tohle nelíbí, to nechci.
0: And so it's with all different kind of path we are doing.
1: A tak je to i s těmi různými cestami, které děláme, které cvičíme.
0: And some things that I know everything.
1: A někdo si myslí, já už vím všechno.
0: I'm strong.
1: Já jsem silný.
0: But it is said.
1: Ale říká se.
0: O human.
1: O člověče.
0: O man.
1: O člověče.
0: Don't be proud of thy body.
1: Nebuď pyšný na svoje tělo.
0: And don't be proud of your little tiny knowledge.
1: A nebuď pyšný na to svoje drobné malé poznání.
0: You are running with a little needle.
1: Je jako by si běžel s jenom s malou jehlou.
0: In my powerful weapon.
1: A říkáš, tohle je moje mocná zbraň.
0: But when come the big arrow?
1: Ale když přiletí velký šíp,
0: it's different.
1: To je něco jiného.
0: But this arrow is nothing.
1: Ale i ten šíp není nic.
0: We have the gun.
1: My máme pušky.
0: That's also now nothing.
1: A i to teď už nic neznamená.
0: Bomb.
1: Máme bomby.
0: Atom bombs.
1: Atomovou bombu.
0: But still they are not happy.
1: Ale ani tak nejsou pořád šťastní.
0: Like these people, they are not happy.
1: A takhle lidé nejsou nikdy šťastní.
0: And they are not happy and they are makes others also confused.
1: A tak sami nejste šťastní a ještě matete ty ostatní.
0: Stay, remain.
1: Zůstaňte, zůstávejte.
0: And continue our path.
1: Pokračujte na naší cestě.
0: There are people with the ego or something.
1: Jsou lidé, kteří mají ego nebo něco takového.
0: Then they think I am the powerful. I will destroy everything.
1: myslí si, já jsem ten mocný, já to všechno zničím.
0: So there's one story.
1: A tak je jeden příběh.
0: This story is about, it's called very ancient forest.
1: A je příběh z něčeho, čemu se říká ten prales, prastarý les.
0: Even 10,000 years old trees.
1: Jsou tam stromy, 10,000 let staré stromy.
0: What you human making yourself that I am 50 years and I am 100 years and I am now 120 years.
1: Co ty člověče se tady chvástáš, že tobě je 50, tobě je 100, tobě je 120.
0: So there are trees, they were, when we go to the Himalaya,
1: až pojedeme do Himalají,
0: and Adi Guru Shankaracharya's monastery, ashram.
1: Je tam ashram, klášter Adi Guru Shankaracharya.
0: And there is how many, 500 years or no, no. How long is this banyan tree? More than thousands.
1: Tam je strom, kterému je
0: 3000 of the yeah.
1: Kterému je přes 1000 let starý, velice starý.
0: And still there.
1: A pořád tam je.
0: So one day in the forest there was a very nice yogi living.
1: V lese bydlel velice příjemný yogi.
0: Peaceful.
1: Byl v klidu.
0: Very Viveka, full of Vivek.
1: Měl Viveku, byl plný Viveky.
0: Something like Arjun Puri.
1: Něco jako Arjun Puri.
0: So Arjun Puri had a mala in his hand and he was walking through the forest.
1: A tak měl málu v ruce a procházel se lesem.
0: And there was one tree very, very old.
1: A byl tam jeden velice starý strom.
0: About 35 people have to hold the hand so they can cover the branch or the trunk of the tree.
1: A aby ho objalo, tak by se muselo 35 lidí chytnout za ruce, aby ten jeho kmen objali.
0: We don't know if a tree again grow and again grow or the neighbor grow, but it was like that.
1: Nevíme, kolik těch kmenů bočních tam přirostlo, ale prostě byl tak veliký.
0: No storm can break.
1: Žádná bouře ho nedokázala zlomit.
0: Tree was very proud of it.
1: A ten strom na to byl velice hrdý.
0: Grandfather, grandfather.
1: Byl to pra pra pra dědeček.
0: So that yogi Arjun Puri.
1: A tak ten yogi.
0: Looked to this tree.
1: Se podíval na ten strom.
0: And became little bit sad.
1: A trošku se posmutnil.
0: Like our tree.
1: Tak jako tady ten náš strom.
0: So tree said to yogi Arjun Puri.
1: A tak ten strom řekl tomu Arjun Purimu.
0: Maharaji, Swamiji, Yogi Maharaj.
1: Maharaji.
0: Why are you so sad?
1: Proč jsi tak smutný?
0: You are a yogi, you have no any sorrows, nothing, if you die or you are alive, everything is, you are beyond.
1: Ty máš, ty jsi yogi, ty jsi nade vším, ať už zemřeš nebo žiješ, ty už ses poznesl nade všechno.
0: He said, I am sad about you.
1: A on říká, já jsem smutný kvůli tobě.
0: You are worried about me?
1: Ty máš obavy kvůli mně?
0: He said, yes, not only you, but all this forest had thousands and thousands of kilometers forest.
1: A nejen kvůli tobě, ale kvůli všem těm lesům, těm stromům tady tom lese, který je tisíce, tisíce kilometrů.
0: And I see their distraction.
1: Já totiž vidím jejich zkázu.
0: It will not happen, Maharaj, Swamiji.
1: Ale to se nestane.
0: He said, "Yes, I know you are very strong."
1: On říká, ano, já vím, že ty jsi velice silný.
0: But there is one enemy, your enemy.
1: Je tu jeden tvůj nepřítel.
0: My enemy?
1: Můj nepřítel?
0: I am so strong.
1: Já jsem tak silný.
0: It can come the hails.
1: Můžou přijít kroupy.
0: Storms.
1: Bouřky.
0: Earthquakes.
1: Zemětřesení.
0: I stand through.
1: A já to přestojím, já to vydržím.
0: He said, but there is your enemy that is stronger than you.
1: A on říká, ale je jeden nepřítel, který je silnější než ty.
0: Who is that?
1: A kdo to je?
0: That is still not born.
1: Ale on se ještě nenarodil.
0: Still not born.
1: A on se ani nenarodil.
0: You are making sorrows.
1: A ty už se tím trápíš.
0: Maharaji, how do you know he's not born?
1: A jak vlastně víš, Maharaji, že se ještě nenarodil?
0: I know that your destiny.
1: Protože já vím, co je tvým osudem.
0: And your destiny has come clear.
1: A tvůj osud už je teď jasný.
0: And that is, I know.
1: A to já vím.
0: So how strong is, how big?
1: A jak teda je silný, jak velký?
0: He said it is about 15 centimeters wide.
1: A on říká, je asi 15 centimetrů široký.
0: And 20 centimeters long.
1: 20 centimetrů dlouhý.
0: Who? The old tree is laughing.
1: No, tak ten starý strom se směje.
0: Like, Swamiji, sometimes you are saying like a little child.
1: Swamiji, někdy zníš jako malé dítě.
0: Where is that?
1: Kde je teda?
0: He is going to be born.
1: A on už se brzo zrodí.
0: Where?
1: A kde?
0: At the blacksmith.
1: U kováře.
0: At the blacksmith?
1: U kováře?
0: Yes.
1: Ano.
0: What will be that?
1: No a co to bude?
0: That blacksmith is creating, making the instrument out of the iron.
1: Ten kovář totiž vytváří jeden nástroj ze železa.
0: And that's called the one, what we call the...
1: X. Tomu se říká sekera.
0: Swamiji, all right, thank you.
1: Tak dobře, Swamiji, děkuji.
0: Don't waste your time.
1: Neplýtvej tady časem.
0: Go and meditate.
1: Jdi a medituj.
0: He went away.
1: A tak on odešel.
0: After 20 years, Babaji came again.
1: A po 20 lety ten Babaji zase přišel zpátky.
0: Hundreds of the hectares of the forest were chopped up.
1: A stovky hektarů toho lesa byly vykácené.
0: And this big, big tree.
1: A ten mohutný, mohutný strom.
0: Lying there as the dry wood.
1: Ležel tam jako uschlá kláda.
0: Guruji came.
1: Guruji přišel.
0: And looked there.
1: A podíval se tam.
0: And he said.
1: A řekl.
0: Pity.
1: Škoda.
0: I told him.
1: Já jsem mu to říkal.
0: But he said to this trunk of the tree.
1: No a tak mluvil tomu padlému kmeni toho stromu.
0: Tell me please.
1: Prosím, řekni mi.
0: How this small axe cutted your whole forest?
1: Jak ta malá sekera dokázala pokácet celý ten les?
0: He said, yes, Swamiji.
1: A on odpovídá, ano, Swamiji.
0: That axe didn't have that much power.
1: Ta samotná sekera, to ostří nemělo tolik síly, moci.
0: But my family members.
1: Ale můj vlastní člen rodiny.
0: My friends in this forest.
1: Moji přátelé v tomto lese.
0: They joined with X.
1: Oni se připojili k té sekeře.
0: What?
1: Jakže?
0: That long handle.
1: To dlouhé topůrko, to dlouhé držátko, to topůrko.
0: Our forest became that handle.
1: Z našeho lesa, ze dřeva mého lesa vyrobili to topůrko.
0: And joined with the X.
1: A napojili ho do té sekery, nasadili na něj tu sekeru.
0: He gave the power.
1: A tím získala tu moc, tu sílu.
0: He said yes.
1: On říká ano.
0: Similarly.
1: A podobně.
0: You come to achievement.
1: Vy něčeho dosáhnete.
0: To your sadhana.
1: Skrze svou sadhanu.
0: Many years.
1: Mnoho let.
0: But be careful.
1: Ale buď dávejte si pozor.
0: Some negative elements comes.
1: Určité negativní prvky, elementy přijdou.
0: They have like mental disease.
1: Něco jako mentální onemocnění.
0: That's called schizophrenia.
1: Mentální porucha, která se říká schizofrenie.
0: Hallucination.
1: Halucinace.
0: There are different kind of schizophrenia and depressions.
1: Jsou různé druhy depresí a schizofrenie.
0: And that can give us that.
1: A to nás
0: or destroy.
1: To nás může zničit.
0: And so that's called blackmailing.
1: A tomu se říká vydírání.
0: Therefore, Mahaprabhuji said.
1: Mahaprabhuji proto řekl.
0: Satguru satsangyari olu avere. Olu avere nen bhar javere. I am longing for those people who have a satsang.
1: Já toužím po těch lidech, kteří mají satsang.
0: Doesn't matter your guru or my guru.
1: A je jedno, jestli to tvůj guru nebo můj guru.
0: Or her guru.
1: Nebo její guru.
0: Or their guru.
1: Nebo jejich guru.
0: But when there is Satguru is.
1: Ale tam, kde je Satguru.
0: Then is one.
1: Tam je jednota.
0: And Mahaprabhuji said.
1: Mahaprabhuji řekl.
0: Sometimes I can't see any bhakta.
1: Někdy nevidím žádné bhakty.
0: Who is for the satsang?
1: Kteří přišli na satsang.
0: And I'm a tear for my bhaktas.
1: A tečou mi slzy, pláču pro své bhakty.
0: Love.
1: Láska.
0: Love is strong.
1: Láska je silná.
0: And love you cannot hide.
1: A lásku nedokážete schovat.
0: And you cannot destroy that love.
1: A takovou lásku nedokážete ani zničit.
0: And that is within you.
1: To je ve vás, uvnitř vás.
0: This body have no strength.
1: Tohle tělo nemá žádnou sílu.
0: That mind have some strength.
1: Mysl určitou sílu má.
0: But mind becomes also very weaker.
1: Ale i mysl velice zeslábne.
0: When the love is there.
1: Když je tu láska.
0: And what is that love?
1: A co je ta láska?
0: The spiritual God's knowledge.
1: Duchovní božské vědění.
0: There's only one word, love.
1: Je jenom jedno slovo, láska.
0: Do you write? I don't know any Czech language.
1: Nevím, jak se to píše v češtině.
0: Do you write the loves?
1: Píšete lásky?
0: Eh? No. Yeah. But when many are okay, but still is love, not loves.
1: I když jich máte víc, pořád je to ta láska.
0: That's it. So even you make a multiply.
1: A dokonce i když ji znásobíte, když je jí víc.
0: Like God is only one God.
1: Tak jako Bůh je pořád jediný Bůh.
0: Only one God.
1: Jenom jediný.
0: You may say God Krishna.
1: Můžete říkat Bůh Krishna.
0: God Rama.
1: Bůh Rama.
0: Shiva. Or God Jesus.
1: Nebo Bůh Ježíš.
0: Or any gods.
1: Nebo jakýkoliv Bůh.
0: So we said God Jesus.
1: Když řekneme Bůh Ježíš.
0: God Ram.
1: Bůh Ram.
0: God Krishna.
1: Bůh Krishna.
0: This is the only Krishna. These are only the name. This.
1: A ty Ram Krishna to jsou jenom jména.
0: But only one is that is God.
1: Ale to jediné, které je, to je Bůh.
0: G-O-D.
1: Ať už je to on nebo ona.
0: And so God is the Brahma.
1: A Bůh je Brahma.
0: G is a generation,
1: G,
0: generating.
1: to je ta generace, ten se generuje pořád.
0: And oh, is that strength, the power.
1: O, je ta síla, ta moc.
0: And D, is that again destroying.
1: A D je ten, co opět je zničeno.
0: So Brahma, Vishnu and Shiva, G-O-D.
1: A to je z anglického, anglicky Bůh je God, takže to je G-O-D.
0: But we can give them other names.
1: Ale ty jména můžeme nazvat jakkoliv.
0: Therefore, as much as you are developing spiritual,
1: a tak čím více se duchovně rozvíjíte,
0: you are in danger.
1: Tím jste v nebezpečí.
0: As much as you spiritual develop,
1: čím více se duchovně rozvíjíte,
0: you are in danger.
1: Tím více je nebezpečí.
0: So therefore you have to take care.
1: A proto musíte se dávat pozor.
0: Like today newborn child.
1: Tak jako když dneska narozené děťátko.
0: But you have to take care.
1: A musíte o něj pečovat.
0: There can be many different kind of infections.
1: Může být různý, mnoho různých druhů infekcí.
0: So you are now born a spiritual soul.
1: A tak vy jste teď zrozená duchovní duše.
0: But there are many negative the infections.
1: Ale těch negativních nákaz, infekcí je tady hodně.
0: Many times even the how to call it? One word I've forgotten, but the rakshasas came as a Shiva.
1: A mnohokrát ty rakshasové přišli.
0: As exactly like a Shiva.
1: A vypadali úplně jako Shiva.
0: And everybody think it's a Shiva.
1: Každý si myslel, to je Shiva.
0: But he was rakshas.
1: Ale ve skutečnosti byl rakshasa.
0: Night he becomes a rakshasa.
1: V noci se stal rakshasou.
0: And nobody could kill him.
1: A nikdo ho nedokázal zabít.
0: So they tried to take his head away.
1: A oni se mu snažili useknout hlavu.
0: Rakshasas have power again becomes.
1: Ale rakshasy mají sílu se znova oživit.
0: That time ultimately only can do the Shakti.
1: A v té době jediný, kdo dokázal něco udělat, byla
0: the
1: Shakti.
0: Devi.
1: Ta Devi.
0: She knows and she can destroy that rakshasa.
1: Ona má to poznání a ona ví, jak zničit takového rakshasu.
0: So

0: We have to come to the satsangs.
1: A tak my musíme chodit na satsangy.
0: And you should take care that in satsang there is not somebody that rakshasa.
1: A měli byste dbát na to, dávat si pozor, aby na tom satsangu nebyl někdo takový rakshasa.
0: You remember in the Satyuga, churning of the ocean?
1: Pamatujete si při Satyuze, když stloukali ten oceán?
0: Finally they got the nectar.
1: Nakonec získali nektar.
0: And now nectar came.
1: A teď vystoupil, přišel ten nektar.
0: That is immortal.
1: Ta nesmrtelnost.
0: Who will drink? They will become immortal.
1: Kdo se ho napije, ten se stane nesmrtelným.
0: Okay. Well, God have to make also trick.
1: A i Bůh musí občas dělat triky.
0: Have to become.
1: Tak to musí, musí se to stát.
0: Sometimes God have to become different form.
1: Občas Bůh na sebe musí vzít jinou podobu.
0: He can become like a woman.
1: Může se projevit jako žena.
0: Or woman can become like a man.
1: A nebo žena se může projevit jako muž.
0: Or can become a half animal and half a human.
1: Nebo se může projevit jako napůl člověk, napůl zvíře.
0: In what you call in your mythologies in Europeans or this half Greece, half animals and half humans.
1: V té vaší evropské řecké mytologii taky máte minotaura napůl
0: half,
1: na půl člověka.
0: Half fish,
1: na půl ryba,
0: and half human.
1: A na půl člověk.
0: That was is called Matsya.
1: Tomu se říká Matsya.
0: Matsya incarnation.
1: To je ta inkarnace.
0: Out of the 24 incarnations.
1: Jedna z těch 24 inkarnací.
0: So, if Vishnu will come,
1: a pokud přijde Vishnu,
0: Rakshasa will not accept.
1: Rakshasové to nepřijmou.
0: If Shiva comes,
1: kdyby přišel Shiva,
0: neither devas will be happy, nor the rakshasas will be happy.
1: Ani boho, ani dévové, ani rakshasové z toho nebudou šťastní.
0: Because he balance takes care of them.
1: Protože on to všechno vyváží, on se o všechno postará.
0: Otherwise the rakshasas will destroy whole earth.
1: Jinak by rakshasové zničili celou zem.
0: And Brahma? Also they will not like.
1: Brahma ani to by se jim nelíbilo.
0: So Vishnu come as a woman.
1: A tak Vishnu přichází, se projeví jako žena.
0: What was her name?
1: Co bylo její jméno? Jak se jmenovala?
0: Mohini. And what is a Mohini?
1: A co to znamená Mohini?
0: What? A beautiful,
1: překrásná,
0: attractive,
1: atraktivní, přitažlivá.
0: It is so beautiful.
1: Je tak překrásná.
0: So even some rishi who don't want to see the woman.
1: A dokonce nějaký rishi, kteří nechce ženy ani vidět.
0: And she was walking like this.
1: A když ona tam takhle projde.
0: He will only look.
1: Tak on by se jenom podíval.
0: And once again he will look like this.
1: A už se neudržel znova.
0: Yes. You will see twice.
1: A tak se musíte podívat dvakrát.
0: Or a man?
1: A nebo muž?
0: A beautiful,
1: krásný muž. Yeah?
0: And this lady don't like any man.
1: A když ta žena nemá.
0: And she's typing.
1: A něco píše na počítači, něco píše.
0: Man is walking.
1: A ten muž tam projde.
0: Like our Om Prakash.
1: Tak jako náš Om Prakash.
0: And this woman said.
1: A ta žena řekne.
0: Attraction.
1: To je ta přitažlivost.
0: That is called the iron.
1: A to je jako to železo.
0: And magnesium.
1: A magnet.
0: No, this boat.
1: Oba jsou k sobě přitahováni.
0: Mohini came.
1: A tak ta Mohini přišla.
0: Beautiful dance.
1: Překrásně tancovala.
0: And she had nectar in her armpit.
1: A vzala si ten nektar do podpaží, pod ruku.
0: But then she said, I will give you the nectars.
1: A pak říká, já vám ten nektar dám.
0: Stand here, don't fight.
1: Nebojujte, stoupněte si tady.
0: Everybody just hold your cup.
1: Každý si jenom takhle dejte svůj hrneček.
0: And I have this my pot.
1: Já tady mám tu nádobu.
0: And I will pour in your glass.
1: A já vám naleju do vašich skleniček.
0: But it was one pot had two parts.
1: Ale ta nádoba byla rozdělena na dvě části.
0: You know?
1: Víte?
0: About 30 years ago already.
1: Už je to asi přes 30 let.
0: A little more.
1: Nebo možná víc.
0: They made a thermal for thermos, vyrobili
1: tea thermos. Ty termosky.
0: And they had the two parts.
1: A tam měla dvě části.
0: One side was milk tea.
1: V jedné bylo ten čaj.
0: Other side was herbal tea.
1: A v jedné, a ta byla rozdělena na půlku, že v jedné
0: only one thermos.
1: Čaj s mlékem a v druhé půlce byl čaj byla předělená na dvě půlky.
0: Only you press this finger or this finger.
1: A de, mohli jste si to přepínat.
0: Yes or no?
1: Přepínat, z které půlky chcete nalít, jestli ten bylinkoviče nebo čaj s mlékem, jenom jste si tam přecvakávali.
0: Do you know?
1: Tak pamatujete si to? Znáte to?
0: So, when the devas came,
1: a když ty bohové přišli,
0: the Mohini was giving this side,
1: tak Mohini nalévala z téhle strany,
0: and that was the devas.
1: A to byly pro ty devy.
0: They were drinking and they were ramil, happy.
1: A oni se napili, byli z toho šťastní.
0: Other side was soma.
1: A na druhé straně byl soma.
0: Alcohol.
1: To byl alkohol.
0: And did give it to rakshasas.
1: A to dostali ty rakshasové.
0: And rakshasa liked alcohol.
1: No a rakshasům chutná alkohol.
0: So the devas was happy.
1: Ty dévové byli šťastní.
0: And the rakshasa was.
1: A rakshasové byli.
0: Alkohol, you know, so. So one rakshasa.
1: A tak jeden rakshasa.
0: That must be the Vishnu.
1: A jsi říkal, tohle musí být Vishnu.
0: There must be something wrong.
1: Tady je něco, tady nehraje.
0: There is something black in the my dal, in my rice.
1: Tady je nějaká černé zrnko v té mé rýži.
0: So he ran other side and changed like a deva.
1: A tak on přeběhl na druhou stranu a převlékl se, přeměnil se za dévu.
0: And he put his hand only like that.
1: A takhle tam jenom strčil, schoval se za nějakého toho dévu a jenom tam vystrčil tu ruku.
0: And Mohini put it in his.
1: A Mohini nalila jemu.
0: He drank.
1: A on se toho napil.
0: And Mohini, Vishnu get, oh, this is rakshasa.
1: A Mohini ten Vishnu řekl, aje, to je rakshasa.
0: Put the Sudarshan chakra.
1: A hned se objevila Sudarshan chakra.
0: Rakshasa ran just 10-15 meters.
1: A rakshasa nestačil utéct ani 10-15 metrů.
0: And chopped the neck of the rakshasa.
1: A hlava a usekl mu, jeho hlava upadla byla, usekl mu hlavu.
0: The rakshasa said.
1: A rakshasové řekli.
0: One head here and half body here.
1: A tady je hlava, tady je půl tělo na půl, hlava tam na půl.
0: And this mouth is talking.
1: A jeho ústa ještě mluvila.
0: Trakki Vishnu. You cannot kill me.
1: A ty podvodníku Vishnu, ty mě nedokážeš zabít.
0: The my nectar went in my navel.
1: Protože ten nektar už klesl do mého pupku.
0: Where is the nectar?
1: Kde je ten nektar?
0: In nabi.
1: In nabi.
0: From here, but here is a raw material.
1: Ten odsud, ale tady je to jenom surovina. Tady je to
0: reality
1: jenom,
0: is here.
1: Ta skutečnost je tady.
0: That became called the Rahu and Ketu.
1: A z toho se potom říká tomu Rahu a Ketu.
0: In these nine planets.
1: V těch devíti planetách.
0: And out of these two is Rahu and Ketu.
1: Dva z nich jsou Rahu a Ketu.
0: And that Rahu is the head.
1: A ten Rahu to je ta hlava.
0: And Ketu is the trunk.
1: A Ketu je ten trup, to tělo.
0: And Rahu said,
1: a Rahu řekl,
0: Vishnu, be careful.

0: Ne, tak si buďte jistí, že jste ve velice nebezpečné situaci, možná i zemřete.
1: Let's say we are not talking about astrology.
0: Ale tak nebudeme mluvit o astrologii dál.
1: But
0: ale
1: one drop of this nectar.
0: Jedna kapka toho nektaru.
1: Or one drop of the poison.
0: A nebo jedna kapka jedu.
1: So Mahaprabhuji's Vigyan Deep Gita.
0: Mahaprabhuji ve své Vigyan Deep Gita.
1: He said.
0: Říká.
1: That in the satsang, in some kusanga comes.
0: Pokud do satsangu se vetře přijde nějaký kusang.
1: Then is like a bite of a poisonous snake.
0: Je to jako když kousne jedovatý had.
1: And that with a poisonous snake only bite one.
0: A ten jedovatý had stačí, když kousne jenom jednou.
1: But such a negative person who comes can bite more.
0: Ten jedovatý had kousne jenom jednoho, ale takový negativní člověk dokáže pokousat mnohé.
1: So therefore in Vigyan Deep Gita Mahaprabhuji said.
0: A proto Mahaprabhuji říká ve Vigyan Deep Gita.
1: Listen the Satguru's vakyas.
0: Poslouchejte slova Satgurua.
1: A real saint.
0: Skutečného světce.
1: Not this who is the schizophrenic.
0: Ne těch, kdo
1: jsou depressive.
0: Ty schizofrenici.
1: Anger.
0: Ty, kdo jsou plní hněvu.
1: If someone say I will destroy.
0: Pokud někdo říká, já budu ničit.
1: That one is not good. It means that is mentally ill.
0: To znamená, to v tom není nic dobrého. To znamená, že mentálně není mentálně zdravý.
1: And that poison is more dangerous than the cobra's poison.
0: A takový jed je ještě nebezpečnější než jed kobry.
1: Therefore, Mahaprabhuji said.
0: A proto Mahaprabhuji řekl.

0: Neký.
1: Oh, my mind.
2: Oh, má mysli.
1: Má pravdu, doesn't tell you.
2: Má pravdu, že to neříká vám.
1: But he's telling himself.
2: Ale říká to sám sobě.
1: It means all bhaktas we should telling to whom? To our mind.
2: A proto my i my všichni bhaktové bychom měli mluvit především sami k sobě, ke své mysli.
1: Mind can kill you.
2: Mysl vás může zabít.
1: Mind can destroy you.
2: Mysl vás může zničit.
1: Mind can liberate you.
2: A mysl vás může osvobodit.
1: Always you must every morning say, oh my dear mind.
2: Každé ráno musíte říkat, o má drahá mysli.
1: I worship you.
2: Uctívám tě.
1: My mind.
2: Má mysli.
1: Yes.
2: Ano.
1: Otherwise your mind becomes angry.
2: Jinak se vaše mysl rozhněvá.
1: Splitting.
2: Rozdělí se.
1: Yes. Separating people.
2: A bude rozdělovat i lidi.
1: One ashram separating to the second ashram.
2: Jeden ashram se oddělí od dalšího ashramu.
1: It's like when one family have three children.
2: Tak jako když jedna rodina má tři děti.
1: Or four children.
2: Nebo čtyři děti.
1: Either they will separate everything before.
2: Buď to si to všechno rozdělí.
1: Or when parents died.
2: Nebo když rodiče zemřou.
1: Then three persons.
2: Tři lidi.
1: The sisters, brothers, etc.
2: Ty bratři, sestry.
1: I want to have one piece of big piece of my cake.
2: Já chci jenom velký kus toho dortu.
1: Others said no, you get only corner.
2: A oni říkají, ne, ty dostaneš jenom ten rohový kousek.
1: Third said no, completely half.
2: A ten říká, ne, bude se to dělat půl na půl přesně.
1: Then mind is so happy.
2: No a mysl je potom tak šťastná.
1: Yes.
2: Ano.
1: You will get only 20%.
2: Ne, dostaneš jenom 20%.

0: And from 20% you will get only 15%.
1: No a z těch 20 nakonec stejně dostaneš jen 15.
0: Rest I will give to someone.
1: A těch zbytek ten dostane někdo jiný.
0: Who is that?
1: A kdo to je?
0: Who will get more?
1: Kdo dostane ještě víc?
0: You get 15%, she get 15%,
1: he gets 15%. Ty dostaneš 15%, ty dostaneš 15%.
0: Lawyers.
1: Zbytek stejně schrábnou právníci.
0: Yes, then the lawyer. Then you sell your property.
1: No a pak budete prodávat ten majetek.
0: And you will fight the lawyer.
1: A budete bojovat s právníky.
0: Lawyer said, oh. And we need a very good judge.
1: A my potřebujeme ale velice dobrého soudce.
0: Like our Santoš.
1: Tak jako naše Santoš.
0: Name is Santoš.
1: Jmenuje se Santoš.
0: But he's a lawyer. The judge.
1: Ale je to soudce.
0: And she will make Santoš for all.
1: A ona tu Santoš nastolí všem.
0: How?
1: Jak?
0: 15%.
1: 15%.
0: 15 and 15.
1: 15. Ty 15.
0: Take it.
1: Ber.
0: Or we will go further. About 10-20 years will case will run.
1: A buď to vezmi to, jak to je, anebo prostě pojedeme dál ten...
0: And you have to pay my fees.
1: Bude otevřen 10-20 let a musíš mi pořád platit poplatky.
0: So, from 15% is gone.
1: A tak z těch 15%...
0: Now you have to take a loan.
1: Nezbyde nic a vy se ještě musíte vzít půjčku.
0: You are destroyed.
1: A jste úplně zničení.
0: Similarly,
1: a stejně tak,
0: when you have that vritti in your mind,
1: když máte ve své mysli takové vritti,
0: then you are destroyed.
1: Tak už jste zničení.
0: Therefore, slowly.
1: A proto pomalu.
0: We have to achieve the peak of the mountain.
1: Musíme dosáhnout až toho samého vrcholu hory.
0: You are walking too quickly.
1: A vy jdete příliš rychle.
0: I know that you know.
1: Já vím, že vy to znáte.
0: But I knew, did not know.
1: Ale já jsem to nevěděl.
0: When I came first time to Europe.
1: Když jsem poprvé přijel do Evropy.
0: Then I realized.
1: Pak mi to došlo.
0: What Mahaprabhuji said.
1: Co to Mahaprabhuji říkal.
0: And that was this.
1: A šlo o tohle.

0: गलियां छोटी, द पाथ इज वेरी नैरो,
1: ta cesta je velice úzká.
0: This side is Kusanga,
1: na téhle straně je Kusan.
0: This side is the enemy,
1: na téhle straně jsou nepřátelé.
0: It's very narrow,
1: ta stezka je velice úzká.
0: This side is Rakshasa,
1: na téhle straně jsou Rakshasové.
0: This side is the wild animals,
1: a na téhle straně jsou divoká zvířata.
0: Galiyan choti, we have very thin path in this Kali Yuga.
1: Tahle Kali Yuga, ta naše cesta je velice uzoučká.
0: They will try to throw down in other side.
1: Mnozí z vás se budou z vás snažit strčit na jinou stranu.
0: And what more dangerous?
1: A co je ještě víc nebezpečné?
0: Because of the night is very dark.
1: Protože ta noc je velice tmavá.
0: High clouds.
1: Ty mračna jsou vysoko.
0: Otherwise can be from the stars little bit light.
1: Jinak aspoň trošku hvězdného světla by mohlo být.
0: But it is dark and dark and dark.
1: Ale je to

0: temno, temná temnota.
1: What kind of darkness?
0: Jaká je to temnota?
1: Ignorance, ignorance, ignorance.
0: Nevědomost, nevědomost, nevědomost.
1: We don't know what was in our past life.
0: Nevíme, co bylo v našich minulých životech.
1: And we don't know what will happen in one second.
0: A nevíme, co se stane ani za vteřinu.
1: That is called darkness.
0: A tomu se říká temnota.
1: We may make so many plans.
0: Můžeme si toho naplánovat, kolik chceme.
1: It is my.
0: Tohle je moje.
1: My, I will enjoy.
0: Tohle si užiju, to je
1: that,
0: moje.
1: That.
0: Tamhle to, tohle to.
1: But mutti band kar aaya aur haath khule jaya. When you were born,
0: když jste se narodili,
1: you came with a closed fist.
0: Přišli jste se zaťatýma pěstma.
1: Then a nurse or mama, they will make the hands clean.
0: A potom maminka nebo ta sestra ty ruce očistí.
1: But when you will die,
0: ale až budete umírat,
1: your hands will remain.
0: Vaše dlaně budou otevřené.
1: So we don't know what you brought with.
0: Nevíme, co jste si přinesli sebou.
1: But the death will say, open your palms.
0: Ale smrt řekne jen otevři.
1: So me.
0: Ukaž.
1: Leave it everything here.
0: Nech všechno nech tady.
1: Yes?
0: No.
1: Yes or no?
0: Je, ano nebo ne?
1: So that is a darkness.
0: A to je ta temnota.
1: We don't know what will happen next minute.
0: Nevíme, co se stane ani za další minutu.
1: In India we say it.
0: V Indii říkáme.
1: Baat karta hai kal ki aur pata nahi hai pal ki. Good.
0: Dobrá.
1: You are talking about tomorrow.
0: Mluvíš o zítřku.
1: But you don't know what about one second.
0: Ale nevíš, co mluvíš o tom, co bude zítra, ale nevíš, co bude za sekundu.
1: Therefore, between this one second, take name of God.
0: A tak aspoň v téhle jedné vteřině.
1: Mahaprabhuji. That is our liberation.
0: Drž se Božího jména, Mahaprabhujiho, to
1: so,
0: je naše osvobození.
1: Ignorance is the darkness.
0: Tak ta nevědomost, to je temnota.
1: Galia choti, rát andheri, aur raste mein chiknai, and road is very slippery.
0: A ta cesta je velice kluská.
1: Yes, now when I came first time to Europe,
0: když jsem poprvé přijel do Evropy,
1: and then it was I came on 3rd March 1973.
0: Bylo to 3. března 1973.
1: To Czechoslovakia.
0: Do Československa.
1: And there was so much snow.
0: A bylo tady tolik sněhu.
1: And morning I just went out.
0: A ráno jsem vyšel jenom ven.
1: And I was pulled down.
0: A já jsem takhle up. Praštil jsem sebou.
1: I said, so slippery.
0: A já jsem říkal, takhle to klouže.
1: Okay. In 1977.
0: A v roku 1977.
1: Or 76.
0: Nebo 76.
1: I was living with Mataji, Kalyanpuri.
0: Bydlel jsem u Mataji, u Kalyanpuri.
1: Unfortunately, she was died.
0: Už na neštěstí zemřela.
1: And so I had my room.
0: Měl jsem tam svůj pokoj.
1: Then Mataji had her room.
0: Tam byl potom Mataji na pokoj
1: room.
0: A tam byl pak obývák.
1: And she wanted to teach me German language.
0: A ona mě chtěla učit němčinu.
1: One day I said yes.
0: Jednoho dne jsem řekl dobře, ano.
1: Other day I said, when I didn't like.
0: A když se mi to pak nelíbilo.
1: Mataji, I am still your guru.
0: A tak jsem říkal, Mataji, ale já jsem tady guru.
1: You teach me.
0: Ty že mě budeš učit.
1: It was this. But she put me with television, aha, black and white.
0: Ona mi tam dala černobílou televizi.
1: And there was children films and like this.
0: A tam byly nějaké dětské pořady, dětské filmy.
1: And you all know, exactly 12 was finished.
0: A víte, tehdy dřív ve 12 prostě to skončilo.
1: National hymny.
0: Byla národní hymna večer o půlnoci.
1: But now there is no national.
0: A dneska už to není.
1: 24.
0: Dneska už to vysílá pořád.
1: So, we were, Mataji and me, we were looking television.
0: A tak já, Mataji, jsme se dívali na televizi.
1: On the Christmas.
0: Na Vánoce.
1: And we want to be midnight till midnight.

0: midnight.
1: A chtěli jsme jako být zhůru do půlnoci.
0: It was about 17 degrees minus.
1: A bylo asi minus 17 stupňů.
0: A lot of snow and it suddenly became frozen.
1: A bylo hodně sněhu a najednou to všechno prostě zmrzlo, zamrzlo.
0: And Mataji said, now 12 the bell will ring in the church.
1: A teďka 12 začnou zvonit zvony v kostelech.
0: I'm not making a joke.
1: A já si nedělám legraci, to není vtip.
0: You will say the Swamiji is telling now something and something.
1: A vy řeknete Swamiji, že teď něco je, tak povídá.
0: I give you practical experiences.
1: Ale já vám dávám praktické zkušenosti.
0: So there was a balcony.
1: Byl tam takový balkon.
0: It was balcony was only 1 meter and 30 centimeters.
1: A ten balkon byl asi 1,30 m.
0: And 3.5 meters long.
1: 3.5 metru dlouhý a asi jenom 1,30 m široký.
0: And there was down, we were in second floor.
1: My jsme byli v druhém patře.
0: And the people they chopped some trees branches.
1: A dole tam lidé osekali nějaké větve stromů.
0: So Mataji said, I said, when is bell? She said, now it will be, you can listen.
1: A já jsem tam říkal, co ty zvony? A ona říká, tak teď si to můžeš poslechnout.
0: I opened the door.
1: Já jsem otevřel ty dveře.
0: And I had some shoes, house shoes, slippery.
1: A měl jsem
0: slippery.
1: Jenom ty bačkory, jenom ty pantofle domácí.
0: And there was snow and slippery.
1: A tam byl takový kluský sníh, led.
0: I put my one leg in.
1: Já jsem tam nakročil jednou nohou.
0: And within second I was
1: a během vteřiny už jsem jel.
0: My two legs in the this what you call the
1: railing.
0: Eh?
1: Railing.
0: Yeah, railing.
1: Moje obě nohy skončily v zábradlí.
0: Till my knees.
1: Až ke kolenům jsem se tam.
0: And I'm like this.
1: A já jsem tam takhle.
0: And Mataji came and she pulled me out.
1: A Mataji tam přichází a táhne mě.
0: I told you.
1: A já jsem ti říkala.
0: And she closed again.
1: A zavřela ty dveře.
0: So slippery.
1: Tak to bylo klusko.
0: That's why Mahaprabhuji said.
1: A proto Mahaprabhuji říkal.

0: Pane. So this example.
1: A tak tenhle příklad.
0: So we know we have a knowledge.
1: My to víme, my máme to poznání.
0: We have lot of knowledge.
1: Máme hodně poznatků.
0: We have more knowledge than before 100 years.
1: Máme víc vědomostí než před 400 lety.
0: But still one we cannot cross over. We cannot go.
1: Ale pořád ještě nedokážeme se postoupit dál.
0: We cannot say what will happen in one second.
1: Nedokážeme stejně říct, co se stane za tu vteřinu.
0: And so Mahaprabhuji's bhajans.
1: A proto Mahaprabhuji's bhajany.
0: And we know Dev Puriji's.
1: A my známe Dev Puriji's.
0: Big saw, people saw that he walked on the water.
1: Lidé viděli, že kráčel po vodě.
0: He could go through the rock.
1: Dokázal projít skalou.
0: And he could walk in the air.
1: A dokázal kráčet vzduchem.
0: Now we got this evidence again as Alak Puriji's Siddha Pitha in Himalaya. At Dev Puriji's gufa 5000 I think 600 meters height.
1: A teď ten důkaz jsme znova dostali v těch Himalájích, ta Dev Puriji gufa je ještě 5400 metrů v nadmořské výšce 5400 metrů.
0: It's not easy.
1: Není to snadné.
0: Today was Vivek Puri and Anandi, they were in Alak Puriji's gufa.

0: ignorance.
1: Ale pokud jste v
0: nevědomosti. And if someone is talking stupid.
1: A pokud někdo mele hlouposti.
0: Then you will go on inside.
1: A tak potom vy poklesnete taky.
0: So that's very nice. Shri Prana Bhagwan ki jai. So there are different kind of path.
1: Tak jsou různé druhy cest.
0: We have yoga.
1: My máme jogu.
0: Word is only yoga.
1: A to slovo je jenom yoga.
0: Like only God.
1: Tak stejně jako je jenom Bůh.
0: God or yoga.
1: Bůh nebo yoga.
0: Now we give the name.
1: A my tomu dáváme jména.
0: Just Eric, who brought this more message.
1: Jenom podle toho, kdo tu zprávu přinesl.
0: Now yoga in daily life.
1: A teď yoga v denním životě.
0: Is about I became to Holy Guruji in Nepal in 1965.
1: Já jsem k Holy Gurujimu do Nepalu přišel roku 1965.
0: And there I begin to learn from Guruji.
1: A tam jsem se začal učit od Gurujiho.
0: I was going to school.
1: Chodil jsem do školy.
0: Anyhow. And now this, how many round the world, how many million people have learned yoga in their life?
1: A teď po celém světě, kolik milionů lidí se naučilo jogu v denním životě?
0: How many books have been published?
1: Kolik knih už bylo vydáno?
0: How many thousands of the books are sold?
1: Kolik tisíce knih už je prodáno?
0: In Czechoslovakia time.
1: Jenom v Československu.
0: In communist time.
1: Za komunismu.
0: The first book was published thousands in the Slovakia, what do you call? Zvolen.
1: Ve Zvolenu už tehdy vycházely tisícové náklady těch knih.
0: And then in the Prague.
1: A potom v Praze.
0: Which big company called Moravka and then another one more.
1: Ještě ta velké nakladatelství Mladá fronta to vydala.
0: Communist time under Yuga in Yugoslavia on Hungary, books was how many thousand, and in Christmas day, one week or ten days before Christmas, about 2,000-3,000 books was sold.
1: A už za komunismu, i v Maďarsku už za komunismu ty knížky vycházely v tisícových nákladech a před Vánocemi se jich za týden prodalo 3,000.
0: And many people that time was immigrating.
1: Mnoho lidí tehdy emigrovalo.
0: And they had all the time, they said they had their book, Yoga and Dead Life, with Guruji's, Mahaprabhuji's photos. And they went to Australia, America, many countries.
1: A oni, když odcházeli, migrovali, tak jedně, co si sebou brali vždycky tu knížku a Mahaprabhuji, Holy Guruji, fotku a tu si nesli.
0: How many books in German language?
1: Kolik knih v
0: němčině, Croatian, Slovenian,
1: ve slovenštině,
0: etc.
1: A tak dále.
0: And how many teachers have been taught yoga to how many people?
1: A kolik těch učitelů učilo jogu kolika lidem?
0: Must not be that who came to me and got a blessing.
1: Není to jenom ti, kdo přišli přímo ke mně a dostali požehnání.
0: And one book, how many people have been learned from that one book?
1: A kolik lidí se učilo podle jedné knihy?
0: So, round the whole world, the millions of people practiced and practicing of yoga in daily life.
1: Cvičili a cvičí miliony lidí jogu v denním životě.
0: And still, it is you who brought this.
1: Ale jste to vy, kteří tohle to.
0: I am only medium.
1: Já jsem jenom prostředníkem.
0: But you learned, you understood.
1: Vy jste se to naučili, pochopili jste to.
0: You got benefit.
1: Dostalo se vám toho.
0: You are giving.
1: Vy jste z toho měli prospěch a dáváte to dál.
0: And many people are teaching yoga in daily life, earning money.
1: A mnoho lidí učí jogu v životě a vydělává se tím peníze.
0: Why not?
1: Proč ne?
0: I'm happy.
1: Já jsem šťastný.
0: That at least they have something.
1: Že aspoň něco mají.
0: So therefore yoga in daily life has become that system.
1: A tak yoga v životě se stala takovým systémem.
0: And that's just the name yoga in daily life.
1: A to jméno je yoga v denní životě.
0: But in reality is only yoga.
1: Ale ve skutečnosti je to jenom yoga.
0: But this yoga in daily life have certain techniques and messages of the masters.
1: Ale právě že yoga v denní životě má určité techniky a poselství mistrů.
0: Swami Shivananda, Rishikesh.
1: Swami Shivananda z Rishikeshe.
0: Also millions of the bhaktas or practitioners have been practiced from the Swami Shivananji.
1: Podle Swami Shivanandžího také cvičili a cvičí miliony bhaktů.
0: In whole world there is Shivananda yoga schools.
1: Na celém světě jsou Shivanandovy yogové školy.
0: And that is very sattvic, very good.
1: A to je velice sattvické, velice dobré.
0: Shivananda practice everything is very very good.
1: Podle Shivanandy to cvičení je velice dobré.
0: They are not changing always.
1: Oni to pořád nemění.
0: They are not changing that I will have your kundalini going up and your kundalini go down.
1: Oni to nemění, takže jednou kundalini nahoru, jednou tvoje půjde dolů.
0: Our Swami Shivananda yoga schools around the world have a very good name.
1: Ty jogové školy Swamiho Shivanandy po celém světě mají velice dobré jméno.
0: There was a Iyengar.
1: Byl taky Iyengar.
0: That was a acrobatic yoga.
1: To byla taková akrobatická yoga.
0: And many people like that.
1: A mnoha lidem se to líbilo.
0: And he's also millions of people. Millions.
1: On taky oslovil miliony lidí.
0: So there are many good yogis.
1: A taky mnoho dobrých jogínů.
0: They gave the message of the yoga to the whole world.
1: Kteří dávají to poselství jógy celému světu.
0: And out of them we are also.
1: A my jsme jedním z nich.
0: But sometimes, like some fruit is got rotten.
1: A někdy občas nějaké jedno to ovoce prostě
0: And they are like a water bubble.
1: A jsou to jako ty bublinky ve vodě.
0: So you should not fall into the water bubbles.
1: A tak byste neměli padnout do těch bublin.
0: So practice. Slowly.
1: Cvičte pomalu.
0: Take care of yourself.
1: Dbejte o sebe.
0: And if anyone begins to talk something negative.
1: A když někdo začne mluvit nějak negativně.
0: That time you have to show your like a Shiva.
1: A potom vy musíte projevit toho svého sebe jako Šivu.
0: What they call the Shilab dance.
1: Co znamená ten?
0: You see, that's why the spiritual or all goddess, they have two things in their hands.
1: A pak ten Šivu tanec, ty duchovní obrazy, ty zobrazení boží mají dvě věci v rukách.
0: Weapon.
1: Zbraň.
0: And blessing.
1: A požehnání.
0: What do you want?
1: Co tedy chceš?
0: Holy Guruji said to me.
1: Holy Guruji mi řekl.
0: When I was coming back from the school.
1: Když jsem se vracíval ze školy.
0: And something learned or not?
1: A něco jsem se naučil nebo ne?
0: Didn't clean.
1: Ne, nebylo všude uklizeno v pokoji.
0: So Guruji said.
1: A tak Guruji řekl.
0: I said yes.
1: Já jsem řekl ano.
0: Do you need a ladu?
1: Potřebuješ tady ladu?
0: Koláčka?
1: Koláček, sladkost?
0: Or stick?
1: A nebo tu hůl?
0: I said ladu.
1: A já jsem řekl to ladu.
0: Mam. So there is a both. We have to be strict.
1: A tak my musíme být přísní.
0: And we have to be very soft.
1: Musí to být obojí.
0: So when some people are try to make you stupid.
1: A tak musíme být i přísní, i jemní. A tak když jsou lidé, kteří si z vás chtějí udělat hlupáky.
0: So therefore Mahaprabhuji said in his Vigyan Deep Gita.
1: A proto Mahaprabhuji říká ve své Vigyan Deep Gita.
0: From there you go away.
1: Odkud jdete pryč?
0: If you cannot, then close your ears.
1: Pokud nemůžete zrovna odejít pryč, tak si zacpěte uši.
0: Yeah. Or walk it away.
1: A nebo radši prostě odejděte pryč.
0: So this is now this Kali Yuga that many spiritual bhaktas people, they are will remain very less.
1: A tak téhle kaliuze těch duchovních lidí, těch bhaktů, těch je stále méně a méně.
0: And there many many years disciples.
1: A jsou to žáci, kteří jsou mnoho let.
0: Suddenly this rakshasas gives, you know what was it? What they call the Dracula? Dracula.
1: Vampire.
0: Yes.
1: Víte, jak je to?

0: ty rakšasa zaútočí, víte, kdo Drákula, ten upír?
1: Did you see that Dracula dance?
0: Viděli jste, jak ten Drákula tancuje?
1: And when they were dancing, they were not visible in the glass mirror.
0: Tam, kde tancoval, nebylo je vidět zrcadle.
1: And like this, such people are not visible. They are looking like this.
0: No a takhle takoví lidé taky vy je neuvidíte. Oni se tak jako tváří nenápadně.
1: And then they will dance with them.
0: No a potom si s nima zatančí. Potom to roztančí.
1: And they hug them.
0: A oni je potom obejmou.
1: Here.
0: A tady potom.
1: It's finished.
0: A je po všem.
1: It is that rag. So that. Poison gone in.
0: A ten jed vás potom už zasáhne.
1: And very soon, after biting, in few hours.
0: A brzo potom, co vás kousnou za několik hodin.
1: Jo, it didn't go like this.
0: Už máte taky takové zuby.
1: What to do?
0: Co si počí?
1: That's why. So, sometimes even you are against your guru.
0: A tak někdy je to dokonce tak, že jste proti vlastnímu guruovi.
1: Your guru vakya.
0: Vaše guru vakya.
1: You lost it.
0: Ztratili jste ta guru.
1: You know what will happen?
0: A víte, co se stane?
1: Your ego.
0: Vaše ego.
1: Your attachment.
0: Vaše připoutanost.
1: Your proudness.
0: Vaše pýcha.
1: You think I am bigger now.
0: Teď si myslíte, já jsem teď ten
1: But we
0: velký.
1: Are we are always humble.
0: Ale my jsme vždycky
1: We pokorní. Should be humble to all.
0: Měli bychom mít pokorní.
1: Even in the rakshasa, we should say thank you, Hari Om, and I go.
0: Vůči všem, i když je to ten rakshasa, tak mu říct.
1: No argument, no argument.
0: Děkuji a odejít, žádné hádky.
1: Take your yoga mat.
0: Žádné argumenty, žádné diskuze. Vezměte si svoji podložku a.
1: Open your boot of your car.
0: Otevřte si kufr u auta.
1: Inside.
0: Schovejte si tam tu
1: matku.
0: Hari Om. Nastartujte a
1: Dracula can run behind you.
0: Dracula možná za vámi poběží.
1: Yes.
0: Ano.
1: They can come as a horse.
0: Mohou přijít jako koně.
1: Many, many things.
0: Mnoho, mnoho věcí.
1: Therefore, Gurudev, protect us.
0: A proto Gurudev ochraňuj nás.
1: And so that's why I was telling you this story, the mighty tree.
0: Proto jsem říkal ten příběh o tom mocném stromu.
1: Was destroyed by little axe.
0: Který byl zničen tou malou sekírkou.
1: And if not that.
0: A kdyby to nebylo tak?
1: Then they will get into your stomach.
0: Pak se vám dostanou do žaludku.
1: Yes, your enemy will enter in your stomach.
0: Ten váš nepřítel se vám dostane až do žaludku.
1: I don't know, but there was one story about something.
0: Nevím, ten příběh byl.
1: One very alcoholic person.
0: Byl jeden člověk, který hodně pil alkohol.
1: So he was so alcoholic.
0: A on byl tak teda na tom alkoholu.
1: Couldn't give up.
0: Že se to nedokázal vzdát.
1: He tried to give up.
0: Snažil se to zříci.
1: But alcohol didn't want to give him up.
0: No, ale ten alkohol se nechtěl jeho zříci.
1: So one day he gave up.
0: A tak jednoho dne se toho vzdal.
1: And he said, I will not be it.
0: A tak říkal, takhle už to dál nejde.
1: And then the story is something different, but I forgotten.
0: Ten příběh ještě se pak nějak rozvíjí, ale to jsem teď zapomněl.
1: So that rakshasa,
0: ten rakshasa,
1: who want to destroy you,
0: který vás chce zničit,
1: went like little like this with alcohol in the bottle.
0: Se proměnil maličkého, něco maličkého do té alkoholové lahve.
1: And that your enemy is laughing.
0: A ten váš nepřítel se pak směje.
1: Now with this alcohol I will go in your stomach.
0: Teď s tím alkoholem se dostanu až k tobě do břicha.
1: Then I will destroy you.
0: A pak tě zničím.
1: I give you example.
0: Dám vám příklad.
1: Mighty our beautiful tree.
0: Tenhle náš krásný mocný strom.
1: No one could think.
0: Nikdo si ani nepomyslel.
1: That this tree can break.
0: Že tenhle strom se může zlomit.
1: Why this tree broke?
0: A proč se zlomil ten strom?
1: Because there were some worms inside.
0: Protože uvnitř byl nějaký červ.
1: Like the termites.
0: Něco jako termiti, mravenci.
1: And it made it empty, full, whole area, trunk of the tree.
0: A celý ten strom zevnitř vydlabali, vyhlodali.
1: And with the storm fall down.
0: A potom při bouřce to padlo.
1: Inside these bugs have so much eaten.
0: Tam uvnitř ty brouci toho tolik vyžrali.
1: The trunk is lying there.
0: Podívejte se, ten kmen tam leží.
1: You can walk in and out.
0: Můžete tím prolézt tou dírou.
1: So, also like a

0: Diabetes.
1: Tak jako je to diabetes.
0: Diabetes like same thing.
1: Cukrovka je to yes. Stejně.
0: So likewise a negative people in the satsang comes.
1: A tak stejně když negativní lidé přijdou na satsang.
0: They are not coming to the satsang.
1: Oni nechodí nepřicházejí kvůli satsangu.
0: Therefore it is said.
1: A proto se říká
0: Hoshiyar re na bande mat jana bhul thaga ke ye nagri hai thagon ki thagti hai dam pila ke. So this I will Asalaram ji bhajan is very beautiful. Holy Guruji often was singing this bhajan early morning 3:30.
1: Tohle je Asharam Jiho Bhajan, velice krásný. Guruji ho často zpíval v 3:30 ráno.
0: And said to me, he called me.
1: A vždycky mě zavolal.
0: Glass water.
1: Říkal, sklenici vody.
0: Yes, Guruji.
1: Ano.
0: Sit down.
1: Sedni si.
0: Mala pero. Meditate.
1: A medituj.
0: Then Guruji will say, Hoshiyar. And if I will do like this, you will say, this is a cruel master. So now master, they are afraid from the disciples. Hoshiyar rehna banda, oh my friend. Be alert. Hoshiyar rehna banda, mat jana bhul thaga ke, don't be cheated.
1: Nenech se podvést.
0: Ye nagri hai dhagon ki, this city is a city of the cheaters.
1: Tohle město, to je město podvodníků.
0: Pila ke dam pila karke, with alcohol and this, they will pull you down.
1: S alkoholem a tím vším tě strhnou dolů.
0: It means ignorance.
1: To znamená nevědomost.
0: So there are so many great saints.
1: Je tolik velkých světců.
0: Look, Paramhans Ramakrishna.
1: Podívejte se na Paramhansa Ramakrishnu.
0: Look, Ramakrishna. If you want something to, and his wife, Sarada Devi.
1: A jeho manželka.
0: Both great, holy.
1: Oba byli velcí svatí.
0: And their disciples, Vivek Puri, Vivekananda. So there are many. Read their lives and look to them.
1: Na ně se dívejte.
0: So you are when somebody is coming, they are mentally ill.
1: Když někdo přichází a něco, tak to jsou mentálně nemocní lidé.
0: If someone will say he is drinking alcohol.
1: Někdo řekne, no tak on pije alkohol.
0: Did you not see drink alcohol?
1: Co pak vy jste ho viděli, že by pil alkohol?
0: Of course I can drink.
1: Můžu se přece napít.
0: But why should he drink?
1: A proč to, ale on by neměl.
0: So many, many things we have to be careful. I give you a warn.
1: A proto byste si měli opravdu dávat pozor, já vám dávám varování.

0: How was the day?
1: Jaký byl váš den?
0: Good.
1: Beautiful.
0: Very good. Yogini, can we just turn it a little bit like this? Perfect. Thank you. अब सौंप दिया इस जीवन का सब हाथ तुम्हारे हाथों में सब भार तुम्हारे हाथों में. So, how do you say भार? First, let's start with this.
1: Jak říkáte tohle slovo?
0: It's not bar, it's bhar.
1: Není to bar, ale bhar.
0: Last year we were talking about this pronunciation.
1: Minule jsme mluvili o výslovnosti.
0: How important the pronunciation is, how it can change the literal meaning of a word.
1: Jak ta výslovnost správná je důležitá, protože může změnit význam slova.
0: Bhar means weight.
1: Bhar znamená čekej.
0: And bar is where we drink.
1: A bar to je, kde pijete, do baru jdete.
0: Not in Hindi, in English.
1: A to je v angličtině.
0: But still. So, bhar. Bhar means weight.
1: A bhar znamená čekej.
0: That weight of our selves.
1: Čekej sám v sobě.
0: Yeah, bhar means kilos. Which weight? Which other? Acha, weight, waiting, wala weight. Not waiting, wala weight, but kilos, wala weight.
1: To znamená váha, to znamená čekej, ale znamená to váha, když něco je, něco váží, něco je těžké.
0: So all the weight which is on our shoulders, we give it to you.
1: Všechna ta tíha, která je na mých ramenou, dávám tobě.
0: But which weight are we talking about?
1: Ale která, o které té tíži mluvíme?
0: We don't only just offshore of ourselves all the weight of the negativity, but all the happinesses, all the sadness, everything we give.
1: Není to jen to, jen ta negativita, ale úplně všechno. Ať už je to negativní nebo pozitivní, štěstí, neštěstí, všechno to odevzdávám.
0: Aba sop diya, sop means I gave to you.
1: Sop znamená dal jsem ti to.
0: Aba means today, now.
1: Aba znamená právě teď, dnes.
0: Jivan ka sab bhar tumhare haathon mein. Jivan means life, and we gave all our life's troubles, all our life's happinesses, everything to do with our lives, we gave to you, O Gurudev.
1: Jivan znamená život, všechno ze svého života, šťastné, nešťastné, cokoliv, celý svůj život jsem dal tobě, O Gurudev.
0: And by the way, before I forget,
1: než zapomenu, mimochodem, než zapomenu,
0: thanks to Shanti and Sevapuri.
1: Děkujeme Shanti a Sevapurimu.
0: That they are letting us use this beautiful tilak friendly.
1: Že nás nechají používat tenhle krásný tilak friendly.
0: Only this time it's a collaboration between Tilak and Best Chan Universe.
1: A dneska je to spolupráce mezi Tilakem a nejlepší čajem vesmíru.
0: And because it was the first day and they were very excited.
1: A protože to byl první den a byli velice nadšení.
0: So all the youth was helping to clean this whole place.
1: Všichni, všechna mládež, všichni teenageři pomáhali s úklidem.
0: And they made 8 liters of chai.
1: A vy uvařili 8 litrů čaje.
0: So you know what needs to be done?
1: A tak víte, co nás čeká?
0: And also many, many, many people were helping from all of you to make beautiful cakes.
1: Mnozí z vás pomáhali a nachystali ty krásné zákusky, dortíky.
0: And all the cakes which were, and also the donation from Shanti, the pizza and these things.
1: A všechny ty dorty a všechno i Shanti daroval nějaké pici.
0: All that will go in that same fund for the youth and children to buy some equipment for the youth programs and for these things.
1: To všechno, ten výtěžek, půjde do toho fondu na ten program mládeže, aby z toho si mohli koupit věci, co potřebují na ty mládežnické programy.
0: We all are already old enough for toys.
1: My už jsme moc staří na hračky.
0: Maybe we are not, but
1: možná, že ne.
0: Our camera toys are slightly more expensive, so
1: ty naše hračky, ty kamery a foťáky jsou trošku dražší.
0: For now, let's focus on the youth and kids.
1: Tak se zaměřme na děti a na mládež.
0: So, coming back.
1: A vraťme se zpátky.
0: Yeah, jeet tumhari, ye haar tumhara. The problem is, whenever we are hit with any negativity.
1: Problém, že když nás zasáhne cokoliv negativního.
0: Whenever we are hit with troubles.
1: Máme problémy.
0: Whenever something happens in our lives which is not in our control.
1: Stane se v životě něco, co nemůžeme kontrolovat, ovládat.
0: Then we remember the God, and then we remember Gurudev, and then we remember all those who we don't remember.
1: Pak si vzpomeneme na Boha, vzpomeneme si na Gurudeva, vzpomeneme si na všechno, na co normálně nemyslíme.
0: Vikram, not sitting there, go serve. So, when we say that we come to you and we give everything to you,
1: a tak když říkáme, přicházím k tobě a všechno ti odevzdávám,
0: we don't come and just give Gurudev our troubles.
1: Nedáváme Gurudevovi jen svoje problémy.
0: Hey, jeet tumhari haatho mein, which means my win, my success, that is also in your hands.
1: Jeeta znamená moje vítězství, moje úspěchy, i ty dávám do tvých rukou.
0: Or haar tumhare haatho mein, which means haar means to lose, my loss, my unsuccessfulness, that also is in your hands.
1: Haar znamená moje, co jsem prohrál, to, co jsem ztratil, kde jsem neuspěl, to všechno i tohle ti dávám.
0: Mera nischay bas ek hi hai, drad nischay, we were talking about this yesterday.
1: Nischay, o tom jsme včera mluvili.
0: Drad nischay means determination.
1: Drad nischay znamená odhodlání.
0: How many remember this five rules for students from last year?
1: Kdo si pamatuje těch pět pravidel pro studenty z minulého roku?
0: Reminding you again, it's an interactive satsang. You are allowed to talk, to raise your hands, to laugh, to cry, to do whatever you
1: want. Interaktivní satsang, můžete zvednout ruce, něco říct, můžete se smát, můžete plakat, můžete reagovat.
0: So I'll ask you again, how many of you remember the five rules of
1: students? Pamatuje těch pět vlastností studenta?
0: Anyone? Okay. Kaka chesta. Kaka chesta. Repeat after me,
1: opakujte
0: please.
1: Po mně, prosím.
0: Bako dhyanam. Shvana nindra. Tathaiva cha. Alpahari. Grahatyagi. Vidyarthi. Panchalakshanam. Panch means five, obviously.
1: Panch znamená pět.
0: Lakshan, the word lakshan, I think we all read or heard from Gurudev.
1: Lakshan, myslím, to slovo jsme slyšeli od Gurudeva.
0: Qualities.
1: Kvality, vlastnosti.
0: Vidyarthi, which means vidya. We were talking about vidya and we will continue talking about that.
1: Vidyarthi, slyšíte tamto slovo vidya, o kterém jsme mluvili a budeme dál mluvit?
0: So vidya means wisdom or knowledge.
1: Znamená to moudrost nebo vědění.
0: Arthi is the one who is receiving.
1: Arthi znamená ten, kdo ho dostává.
0: Can we turn off the fan, please? Vidyarthi, vidya, the one, the wisdom, the knowledge, and arthi, the one who is receiving that wisdom or knowledge.
1: Ten, který získává, přijímá tu moudrost nebo to vědění.
0: And we discussed that we all are in one way or another way students, right?
1: A mluvili jsme o tom, že svým způsobem jsme každý studentem.
0: We always learn something from each other.
1: Neustále se učíme jeden od druhého.
0: We always learn something from life.
1: Učíme se něco ze života.
0: We always learn something from our happenings which are happening around us.
1: Učíme se z toho, co se děje kolem nás.
0: Every time we do certain action,
1: kdykoliv něco uděláme,
0: or even if we see a certain action,
1: nebo vidíme, že se něco děje,
0: there is something to learn out of it.
1: Je něco se z toho můžeme poučit, naučit.
0: Either we learn from our mistakes,
1: ať už se učíme ze svých chyb,
0: or we learn from the good deeds of others,
1: nebo se poučíme z dobrých činů ostatních.
0: What did Gurudev always tell us?

0: Anoha.
1: We will not be so long.
0: Nebudeme dělat výdrž.
1: It is excellent against flat feet.
0: Je to skvělé proti plochému platfusu ploché noze.
1: Also it is excellent against fear.
0: Je to dobré proti strachu.
1: Panic.
0: Panice.
1: And also against thoughts about suicide.
0: A také proti sebevražedným myšlenkám.
1: Yes, I know that you will say in this position we will make suicide.
0: Říkáte si tahle pozice, že mě zabijí, ale
1: now change your leg.
0: Tak vyměníme nohy.
1: And try that your weight of body is not
0: a snažte se nepředklánět, nepřenášet váhu.
1: Try that you are straight.
0: Zkuste být zpřímení.
1: And weight of body is
0: a veškerá váha je na té noze.
1: It is one very important asana.
0: Je to velice důležitá asana.
1: When you look Hatha Yoga Pradipika, Gandhi Samhita, Shiva Samhita.
0: Když se podíváte do knih jako Hatha Yoga Pradipika, Shiva Samhita a další.
1: Inside is not so much asanas.
0: Tak tam nepopisují mnoho asán.
1: But this asana is inside.
0: Ale tuhle asanu tam najdete.
1: When you are in the fear, in the panic, make this asana.
0: V panice, tak cvičte tuhle asanu.
1: Change.
0: Vyměníme.

0: And now on the boat.
1: A nyní na obě nohy, paty.
0: Little back.
1: Trošku záklon.
0: A nice breathe with your abdomen.
1: Dýchejte krásně břišním dechem.
0: You know what Vishwaguruji was explaining.
1: A teď co vysvětloval Vishwaguruji?
0: When we are thinking on something else.
1: Když myslíme na něco jiného.
0: When is our focus something on some other side.
1: Když se soustředíme něco mimo nás.
0: We will not have pain so much.
1: Tak tu bolest nebudeme tak prožívat.
0: If we are only, oh my God, when will finish?
1: Když máme v mysli jenom, kdy už to skončí,
0: the
1: už,
0: pain is just raised.
1: Tak ta bolest se stupňuje.
0: And that is also exercise how to put awareness somewhere else.
1: A tak je to také cvičení na to, kam směřovat, jak směřovat pozornost.
0: And now sit in Vajrasana.
1: Nyní si sedněte do Vajrasany.
0: And sit in Dandasana.
1: A sedněte si do Dandasany.
0: Now just try to squeeze.
1: A jenom
0: few times.
1: Zvíráme a propínáme prsty na nohách.
0: Front, back.
1: A dopředu, dozadu, propínáme.
0: And rotate on the one side, just few times.
1: Jenom uvolněně.
0: Maybe you will feel also this area of the heel.
1: Možná vnímáte i tuhle oblast paty.
0: This is also very important because sometimes we have the pain in the heel.
1: Někdy máme bolest v téhle oblasti paty.
0: And that is the problem with the muscles.
1: A to je problém s těmi svaly.
0: And now slowly stand up.
1: A nyní se pomalu postavte.
0: Position of Trikonasana.
1: A máme mnoho variant Trikona asany.
0: Today we will do only one.
1: Dneska budeme cvičit jenom jednu.
0: First look, separate your legs.
1: Nejdřív nohy od sebe rozkročit.
0: And first variation is
1: první varianta.
0: Hand is left and right.
1: Ruce jsou u boku.
0: Here we have inhale.
1: Tady se nadechujeme.
0: And we will go on the right side, but your left arm is going.
1: A vaše levá paže jde nahoru.
0: Try that your fingers is here.
1: Snažte, aby ty prsty pak byly v téhle pozici.
0: Because if you are on this,
1: protože když jsme takhle,
0: you are little tak se more kyphosis. When you are in this position,
1: takže ty prsty by měly být.
0: It tak. Is also same like you are doing Dvikonasana.
1: Je to podobné jako
0: more will go back, and you will be more straight.
1: A budete mít tam.
0: Also be aware of your pelvis.
1: Buďte si vědomí také pánve.
0: Again, all the time same story.
1: Je to pořád stejný příběh.
0: Back, like you have zipper here.
1: Nemáme pánev.
0: Okay, now first we will go on the right side.
1: But páteř byla zpříjemná.
0: Try to be all the time aware of the movements.
1: Ale snažte se neustále vnímat ten pohyb.
0: Try to be without extra movements.
1: Nepřidávejte tam žádné pohyby.
0: You know, when somebody is sitting,
1: když někdo sedí,
0: and all the time have this movement,
1: a neustále má takhle se.
0: All the time something like this. It means that you have a lot of you are not calm.
1: To znamená, že nejste v klidu, nejste sklidnění.
0: And lot of vritis and all this. Like you vritis. Have this you are want to cook coffee.
1: Tak jako když chcete si uvařit kafe.
0: And you put the pot on the fire.
1: A dáte ten
0: with the water.
1: Na s vodou na oheň.
0: And if is on the nice position.
1: Když je v dobré pozici.
0: And water start to
1: a voda začne vařit.
0: Making bubbles.
1: Začnou se tam dělat bublinky.
0: Okay, it will stay.
1: Ten hrnec zůstane.
0: If it's not in the good position, when water starts to make bubbles,
1: vyvážený
0: in that moment, the all this pot will shake and make sound tak tak tak tak tak. You know this.
1: Začne ta voda v něm vařit, tak ten hrnec se začne poskakovat.
0: When we have a lot of verities,
1: když máme mnoho verity,
0: we said in the Croatia like you have a cerve verity. Verity means also rotate, and verity means also in the backside. You have worms, and all the time you need to make some movements.
1: Říkáme, jako když po vás lezou mravenci.
0: You are restless inside.
1: Jste neklidní.
0: And because of that, we are practicing asanas to make that we don't have extra movements.
1: A když cvičíme asan, měl bychom dbát na to, abychom tam nepřidávali pohyby navíc.
0: And with that we don't have extra movements, we will calm down our mind.
1: A tím také sklidníme svou mysl.
0: That is very important.
1: To je velmi důležité.
0: Nice, separate your legs.
1: Tak pěkně nohy od sebe.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Now we will go on the right side.
1: A půjdeme
0: doprava. Exhale.
1: S výdechem.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale on
1: výdech
0: another.
1: Na druhou stranu.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Breathe normally.
1: A normální dech.
0: Second round.
1: Druhé kolo.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And slowly with exhalation go down.
1: Pomalu s výdechem jdeme do úklonu.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.

0: Inhale.
1: Nádech.
0: Breathe normally.
1: A normální dech.
0: And once more, inhale.
1: Ještě jednou. Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And breathe normally.
1: A normální dech.
0: Now we will do asana from the second level.
1: Nyní budeme dělat asanu z druhého
0: dílu. Why? Because Dvikonasana is very important for next three asanas.
1: Protože Dvikona asana je důležitá pro ty další tři asany.
0: For Skandarasana, Viparitkarini Mudra and Ushtrasana, it's very important to know how to put your shoulders.
1: Pro tyto tři asany je důležité si objevit správně.
0: And for that again Dvikonasana.
1: Takže opět Dvikona asana.
0: We talk about Dvikonasana. Now
1: už
0: we will just
1: mluvili,
0: do inhale.
1: Zacvičíme nádech.
0: On the right foot. Your shoulder blades go almost together and down.
1: Lopatky se skoro dotýkají a předklon.

0: Inhale.
1: Nádech.
0: First parallel with the floor.
1: Nejdřív vodorovně.
0: And after inhale.
1: Potom nahoru.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: And Anandasana.
1: A Ananda Asana.
0: Just relax.
1: Uvolně se.

0: Filio vody.
1: Vnímajte svoje telo.
0: Be aware of your spinal column.
1: Buďte si vědomi své páteře.
0: And also try to feel your mind. Feel your emotion, feel how you're in your thoughts. You calm down or not.
1: A vnímejte také svou mysl, své emoce, myšlenky, jestli se sklidňují nebo ne.
0: And now, once deep inhale and exhale.
1: A jednou hluboký nádech a výdech.
0: And just look, I will show you Skandarasan.
1: Ukážeme si Skandar Asanu.
0: When we practice Skandarasan,
1: když cvičíme Skandar Asanu,
0: many people said, my arms is not so long. I can't reach my legs.
1: No, Zíle říká, já nemám tak dlouhé ruce, já si nedosáhnu na ty nohy.
0: Okay, but you are able to sit in the Vajrasan.
1: Ale podívejte se, když sedíte ve Vajrasaně.
0: And in Vajrasan is no problem to reach your ankle joint.
1: Tam ty ruce stačí, tam dosáhnou.
0: What means?
1: To znamená,
0: that you are able to also in this position.
1: Dokážete i v leže.
0: That is first.
1: To je za prvé.
0: Second, try not to separate too much.
1: A za druhé, snažte se neroztahovat nohy příliš od sebe. Je to v jedné rovině s pánví.
0: Yes. Second,
1: to je za druhé.
0: When you go up,
1: když jdete nahoru,
0: I will show you how not to practice.
1: Já vám ukážu, jak ne.
0: Usually is like this.
1: Obvykle to děláte takhle.
0: But we are not happy with this movement.
1: Ale takhle nejsme s tím spokojení.
0: If your shoulders remain in this position, this is almost your maximum.
1: Pokud tu ramena zůstanou v téhle pozici, tak už to dál nejde.
0: But if you do like Dvikonasan,
1: ale když to cvičíte podobně jako Dvikonasan,
0: that your shoulders come together.
1: Že vlastně ty lopatky se přiblíží
0: not
1: k sobě.
0: Together, but almost shoulder blades
1: lopatky
0: together.
1: Se víc k sobě přitáhnou.
0: And if your knee is not above your toes,
1: a kolena nejdou moc dopředu před prsty,
0: you are able to go in this position.
1: Tak jste schopni až do téhle pozice.
0: And now you breathe.
1: A nyní dýcháme.
0: With the legs, you are not going here, but you are like you want to stretch your legs.
1: Jako kdybyste chtěli natáhnout nohy.
0: But you can't stretch your legs because you are holding your ankle joint.
1: Ale nemůžete je natáhnout, protože
0: se držíte za kolena. And on that way you are like a bow.
1: A takhle uděláte takový luk.
0: And you are able to go up.
1: A jste schopni jít až
0: nahoru. Only if your shoulder blades is like you are doing a Dvikonasana.
1: Ale je ten trik je v tom, že ty lopatky jsou v podobné pozici, jako když cvičíte Dvikonasanu.
0: In that asana you are stretching the thigh muscle.
1: Protahujete.
0: Also is for psoas muscle.
1: Bederní i stehenní svaly.
0: Strengthening the buttock muscle.
1: Posilujete hýždové svaly.
0: And all this is doing that you have correction of your pelvis.
1: A je to všechno to opravuje pozici pánve.
0: If you ask how to correct this position,
1: a když byste se ptali, jak opravit tuhle pozici,
0: what is Instagram model position?
1: Instagramová pozice.
0: On the right position, we need strong muscles.
1: Potřebuje silné svaly.
0: Long enough muscle, but also strong psoas muscle.
1: Protože
0: and also thigh muscle.
1: Posílený bederní sval a také stehenní svaly.
0: And all this will make a correction of our pelvis.
1: A to všechno opraví potom postavení pánve.
0: Also you are strengthening the pelvis diaphragm.
1: A také posilujete svaly pánevního
0: dna. What is good for muladhara?

0: you know. And go up.
1: Na, s nádechem jdeme nahoru.
0: We will breathe in this position.
1: Budeme dýchat v téhle pozici.
0: Why? Because Proč? Also in this position, if we don't know how to breathe with the abdomen, that breathing will be automatically.
1: Protože když neumíte břišní dýchání, tak v téhle pozici automaticky dýcháte břišním dýcháním.
0: And imagine that somebody is pushing your knees.
1: Představte si, jakoby někdo vám tlačil na kolena.
0: That your knees is above heel.
1: Že kolena nejdou před prsty.
0: Not above toe. Toes.
1: Kolena nejsou, jsou za prsty na nohách.
0: And exhale down.
1: A s výdechem dolů.
0: Also is excellent for your low back.
1: A také je to skvělé na spodní část zad.
0: Maybe you have little tension, but that is only muscles.
1: Máte trošku napětí, ale to jsou jen svaly.
0: You don't need to be in the fear.
1: Nemusíte se bát.
0: And once more.
1: A ještě jednou.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Up.
1: Nahoru.
0: Yes, like you are doing dvikonasana.
1: A podobně, jak když jsme cvičili tu dvikonasanu.
0: Yes, and you need the strength of your body.
1: Potřebujete tělesnou sílu.
0: And if you stay in this position, you will have strong buttock muscles, what will do also excellent impact on your position of pelvis.
1: A v téhle pozici posilujete své hýždivé svaly, které potom ovlivní správnou pozici pánve.
0: And exhale down.
1: A výdech dolů.
0: Relax, stretch your legs.
1: Uvolněte se, protáhněte nohy.
0: And you feel your legs, you feel your circulation.
1: Uvědomte
0: si nohy.
1: It's not
0: so hard to feel.
1: Krevní oběh, ten určitě lehce vnímáte.
0: But try to feel this pelvis diaphragm.
1: Ale snažte se vnímat i svaly pánevního dna.
0: Usually problem is incontinence.
1: Často máme problémy s inkontinencí.
0: Painful period.
1: Bolestivou menstruací.
0: Also problem is the prostata.
1: Problémy s prostatou.
0: And I think for the guys it is not hard to feel now where is the prostata.
1: A pro muže myslím, že ty velice dobře teď vnímají, kde je jejich prostata.
0: Always we are talking about painful period.
1: Často mluvíme o bolestivé menstruaci.
0: Sometimes we need to talk about prostata.
1: Ale někdy je potřeba mluvit i o prostatě.
0: Also is excellent during the pregnancy.
1: A také je to skvělé v těhotenství.
0: Just feel your body.
1: Vnímejte své tělo.
0: How you breathe.
1: Jak dýcháme.
0: When we practice this asana,
1: když cvičíme tuto asanu,
0: with the kumbak,
1: s kumbakem,
0: in that case asana is excellent against low blood pressure.
1: Takto varianta asany je skvělá proti nízkému krevnímu tlaku.
0: You remain in the asana with kumbak full.
1: Antar kumbak vnitřní zádrží, zůstanete v téhle pozici.
0: You feel little pressure in your head and after that you are completely fresh if you have this low blood pressure.
1: Cítíte lehký tlak v hlavě, ale potom pokud máte nízký krevní tlak, cítíte velké osvěžení.
0: For those who have a high blood pressure, always breathe in position.
1: A kdo má vyšší krevní tlak, tak nedělejte zádrže, vždycky v těch pozicích dýchejte.
0: Now we will practice Viparitkarani Mudra.
1: Teď budeme cvičit Viparitkarani Mudru.
0: First look, I will tell and show few things.
1: Já vám ji vysvětlím a ukážu.
0: For Viparitkarani Mudra is few things very important.
1: Pro Viparitkarani Mudru je několik důležitých věcí.
0: In which position is our elbows?
1: V jaké pozici máme lokty?
0: If it's too much

0: separate.
1: Pokud jsou příliš daleko od sebe.
0: What is also I mentioned that Dvikonasan is excellent because we should be able to have elbows in this position.
1: A opět, jak jsme zmiňoval dvikona asanu, je důležitá, protože tam pomáhá udržet lokty v té správné pozici.
0: You press the floor or you are on the floor with this middle part of your elbows.
1: A ten podložku, na podložku tlačíme tím střední části loktu.
0: If you little separate,
1: pokud jsou moc roztažené,
0: you are pressing inner part of your elbow.
1: Pak ten tlak je na vnitřní straně kloubu.
0: And here is passing the nerves.
1: A loketního a tam vede nerv.
0: And you are pressing the nerves.
1: A vy tím vlastně tlačíte na ten nerv.
0: And you will have tingling in the fingers.
1: A ucítíte mravenčení v prstech.
0: Here. And also if you are in this position like this,
1: a pokud máte tu pozici takhle,
0: when come weight of the body, immediately your elbows is going left and right.
1: Když potom na to přenesete váhu svého těla, tak ty lokty se budou ještě více rozpínat.
0: If you want to stay in the position,
1: pokud chcete udržet tu pozici,
0: make on this way.
1: Tak takhle.
0: And when your palms is on this, immediately here is a one muscle make something like a pillow.
1: A když ty prsty takhle prohnete tu dlaň, tak tím se aktivuje sval tady u lokte, který vytvoří takový polštářek.
0: And you will have less pressure on the bone.
1: A bude tam potom méně tlaku na ten kloub, na tu kost.
0: But I don't have this muscle.
1: A já tam ten sval nemám.
0: And for strengthening that muscle,
1: k posílení tohohle svalu,
0: we practice from the first level.
1: Na prvním dílu cvičíme.
0: You remember?
1: Pamatujete si tohle?
0: And with this movement, it's not only because of this flex.
1: V tomhle neprotahujeme jenom ty svaly ramení.
0: But also we have muscles strengthening this muscle.
1: Ale také posilujeme právě tenhle sval.
0: I will show you first.
1: Já vám to nejdřív ukážu.
0: From this side.
1: Z boku.
0: Yes, I will from this side. When you go up.
1: Tak když jdeme nahoru.
0: I didn't shave my legs and I will do this.
1: Nemám oholené nohy.
0: Like not you don't need to do this.
1: Nepotřebujete dělat tohleto.
0: But I just want to show you.
1: Já vám to chci jenom ukázat.
0: Like Dvikonasana.
1: A zase jako Dvikona asana.
0: And here is the ribs.
1: Tady jsou žebra.
0: Here is your kidneys.
1: Tam máte ledviny.
0: And start the pelvis.
1: A tam začíná pánev.
0: This part of the
1: tahle část
0: palm put where is the end of your kidneys and begin the
1: do toho místa mezi ledviny a pánev.
0: And you are in this position.
1: A jste v téhle pozici.
0: Nice, relax.
1: A uvolníme se.
0: Try that your ankle joint, knee, hip joint and elbow are in the one line.
1: A snažte se, aby vaše lokty, pánev, kolena i kotníky byly v jedné přímce.
0: From other side.
1: A na, z druhé strany se podívejte.
0: And you are completely relaxed in this position.
1: A jste v téhle pozici úplně uvolnění.
0: Breathe with the abdomen. What is also important for Viparikarni Mudra?
1: A co je důležité pro Viparek?
0: Yesterday after dance of bhakti, we mentioned something about mudra, which means that it's a completely change of the energy in your body and also in a room. But it is important that you are without extra movements, what is usually very visible. Just stay in this position.
1: A jak jsme včera vlastně viděli, když tancovala Bhakti Devi, důležitost těch muder, které mění
0: and
1: energii,
0: all the time,
1: to vnímáme.
0: Is under your control.
1: Ale zůstávejte právě bez zbytečných pohybů navíc a neustále to máte pod kontrolou, ty pohyby.
0: Okay, now we will do.
1: Tak teď si to zacvičíme.
0: And in position I will little talk about samprana.
1: A budeme mluvit trošku, si něco řekneme o pránách.
0: Now slowly, just anandasa.
1: Tak nejdřív jenom ananda asana.
0: You are aware that you will practice viparitkarani mudra.
1: Uvědomujete si, že budete cvičit viparitakarani mudra?
0: Not sarvangasana.
1: Není to sarvangasana?
0: Not hybrid between sarvangasana and viparitkarani mudra.
1: Ani to není co mezi, nějaký hybrid sarvangasany a viparitakarani mudry.
0: And now slowly go up, inhale.
1: S nádechem nohy nahoru.
0: And take position.
1: A zaujměte tu pozici.
0: Try to be without extra movements.
1: Snažte se zbytečně nepřidávat další pohyby.
0: Viparitkarani mudra is excellent for your circulation.
1: Viparitkarani mudra je skvělá pro krevní oběh.
0: It is excellent for balancing the gland system.
1: Vyvažuje skvěle i systém vnitřních žláz.
0: It is good for against aging, anti-aging
1: a je
0: position.
1: To skvělý anti-aging, proti stárnutí.
0: Have influence on your bindu chakra.
1: Ovlivňuje vaši bindu chakru.
0: Very quick you will regenerate the energy.
1: Velice rychle regeneruje energii.
0: And what is also very important?
1: A co je také velmi důležité?
0: Viparitkarani mudra have influence on saman prana, udan prana, sorry,
1: udan prana. Udan pranu.
0: And udan prana is important for awakening of kundalini.
1: A udan prana je důležitá pro probuzení kundalini.
0: Udan prana is important for astral projection and rest you will read in the book Yoga in Daily Life.
1: Důležitá pro astrální projekci a zbytek si dočtete v knize Jogy v denním životě.
0: Chapter about pranas, five prana, five up prana. Inside you will find rest.
1: Kde se popisuje pět prán a pět upa prán, tam si nastudujete zbytek.
0: And now slowly come down.
1: A pomaličku.
0: But under the control, not one leg, other leg. No.
1: Dřív, druhou,
0: slowly you have muscles.
1: Zapojujte svaly, abyste měli ten pohyb pod kontrolou.
0: Yes, and press low back to the floor and finally finishing the legs on the floor.
1: Obraz, oblast beder a kříže zůstává na podložce a teprve potom nohy dolů.
0: And relax.
1: A uvolněte se.
0: Also try to be without unnecessary movements.
1: Zkuste se opět vyhnout zbytečným pohybům.

0: And now once deep inhale and exhale.
1: Nyní hluboký nádech a výdech.
0: And now we will slowly sit, go on the left side.
1: Nyní and slowly přes levý bok sit. Se pomalu posaďte.
0: Now we will do Ushtrasana.
1: A nyní budeme cvičit Ushtrasanu.
0: Ushtrasana, we have also four variation.
1: I Ushtrasanu máme čtyři varianty.
0: We will do first.
1: A my zacvičíme tu první.
0: And also for Ushtrasana.

0: It is an important position of our shoulders.
1: A i v uštrásaně je důležitá pozice našich ramen.
0: Especially when we practice third and fourth variation.
1: Zvlášť, když pak budete cvičit tu třetí a čtvrtou variantu.
0: If you imagine that you are holding the heels, ankle joint.
1: Představte si, jak když se pak držíte těch pát těch kotníků.
0: If you have hands on this side.
1: Pokud máte ruce takhle na stranách.
0: You are able to be in kyphosis.
1: Tak zase je tam ta kyfóza, ten předklon.
0: But if you make on this side.
1: Ale když to uděláte takhle.
0: You are opening.
1: Tak otvíráte hrudník.
0: And that is from the first level.
1: A zase to je z prvního dílu.
0: You remember this practice.
1: Pamatujete si na tohleto cvičení?
0: Not,
1: nebylo to ani takhle.
0: But this area.
1: Ale v téhle oblasti.
0: That is important.
1: To je důležité.
0: When we practice first variation.
1: Když budeme cvičit tu první variantu.
0: Right arm, right heel.
1: Bude to pravá ruka na pravou
0: inhale,
1: patu. Nádech.
0: Exhale. Stretch up.
1: Protahujeme nahoru.
0: Not in this position.
1: Ale ne takhle. Takhle ne.
0: What is usually visible?
1: To často vidíme.
0: When people are practicing,
1: když to lidé cvičí, tak to dělají takhle.
0: Not like this.
1: Takhle ne.
0: Try to be.
1: Aby jsme byli v jedné rovině.
0: And stretch.
1: A protažení.
0: That is the first.
1: To je první varianta.
0: Second.
1: Druhá.
0: It is more for the thoracal area because we also have going back and also little twisting.
1: To je víc na hrudní pátec, protože jdeme dozadu a trošku je tam i protočení.
0: And when you have little twisting.
1: A tam je trošku.
0: And going back, that is excellent against kyphosis.
1: A to je skvělá proti kyfóze.
0: Third variation is.
1: Třetí varianta.
0: When try not on this way, but try on this. More in the thoracal area. And if you don't have problems with your neck, relax.
1: Víc na hrudní páteř, pokud nemáte problém s krkem, tak uvolníme i hlavu.
0: And fourth.
1: A čtvrtá.
0: You need a little more separate your foot.
1: Tam potřebujeme trošku víc oddálit paty.
0: And try to make not on this way.
1: Ale ne takhle.
0: But try to make that your elbows are going
1: lokty
0: in.
1: Jdou dovnitř.
0: On this way. What means? What means? Never bending only in this area.
1: Co je důležité, nikdy neohýbejte se jenom z tohohle místa.
0: And kyphosis.
1: Jenom ne.
0: But like in the fourth, you are always try to make bending in the thoracal area.
1: Vždycky, aby tam bylo prohnutí té hrudní páteře.
0: Not only in the one vertebral. Only in one vertebral is meaning this.
1: Ne jenom v jednom obratli, to by znamenalo tohleto.
0: And you will injure this.
1: Tím si ublížíte.
0: Fourth, fifth lumbar vertebral.
1: Čtvrtý, pátý bederní obratel.
0: But if you do in every vertebra little.
1: Potřeba ten pohyb rozložit mezi všechny obratle.
0: It is also preparation for bhujangasana.
1: Je to i příprava na bhujangasana.
0: And in position breathe with your abdomen.
1: A zase dýcháme břišním dechem.
0: Try always in the thoracal area.
1: A vždycky vnímejte tu oblast bederní páteře.
0: And we will do first.
1: Tak budeme cvičit tu první variantu.
0: Also like in the marjari,
1: podobně jako v marjari, nejdeme nahoru s předklonem.
0: Inhale up.
1: Ale nádech nahoru.
0: Exhale right.
1: S výdechem pravá
0: ruka. Palm on the right.
1: Dáme heel. Na pravou.
0: Not a relaxed head back. Now is first.
1: Neuvolňujeme ještě
0: hlavu dozadu. First is stretch up.
1: První je to protažení nahoru.
0: Not in the same. What will be difference between first and third if his shoulder on the same level?
1: Rozdíl mezi tou první třetí.
0: Now we have little stretch up.
1: Tady nám jde o to trochu protažení.
0: And you feel some other muscles.
1: A vnímá

0: jinou, jiné skupiny svalů.
1: Inhale.
0: Nádech.
1: And exhale.
0: A výdech.
1: If you have pain in the low back.
0: Možná cítíte.
1: It is muscles.
0: Bolest v
1: because for this we need a strong muscle and it is excellent for sitting in the position for especially in the first variation no problem for your low back.
0: To jsou,
1: inhale.
0: To jsou ty svaly, protože ty se posilují.
1: Exhale.
0: Takže
1: stretch
0: se toho tím posilujete ty svaly, sedací svaly.
1: Try that your hip joints is above knee.
0: A zkuste, abyste měli kyčle a kolena
1: going in the thoracal area, not in the lumbar area.
0: A tím zabráníte tomu, abyste se prohýbali v oblasti.
1: Imagine that somebody is pulling your hands up, hand up. Yes,
0: to prohnutí je v oblasti hrudní páteře. Představte se, jako kdyby vás za tu ruku někdo vytahoval.
1: And slowly exhale.
0: A výdech.
1: And feel how you're breathing now.
0: A vnímejte, jak teď dýcháte.
1: With the full lung.
0: Plnými plícemi.
1: Once more.
0: Ještě jednou.
1: And after that we will relax.
0: A potom bude relaxace.
1: Inhale.
0: Nádech.
1: Up. And exhale.
0: A s výdechem.

0: Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.

0: Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: And maybe you have little tension in the low back.
1: Možná vnímáte tenzi v oblasti dolní.
0: That is only muscles.
1: Části zad, to jsou jenom svaly.
0: And we will relax that muscles.
1: A my si ty svaly uvolníme.
0: Šašankásaně. Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: If you can't sit in a vajrasana,
1: pokud nedokážete sedět ve vajrasaně, nevadí to.
0: Pavanmuktasana is excellent.
1: Pavanmukta asana je skvělá.

0: Inhale, slowly go up.
1: Pomalu s nádechem jdeme nahoru.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Be aware of your breathing.
1: Vnímejte své dýchání.

0: And slowly sit in dandasana.
1: Pomaličku si sedneme do dandasany.
0: Something for stretching low back, and after that we will finish.
1: Něco, abychom si protáhli tu spodní část zad a potom skončíme.
0: Butterfly.
1: Motýlek.
0: And just three times slowly go down.
1: Třikrát pomaličku jděte dopředu.
0: If you have tension in the low back, to little stretch that area.
1: Pokud máte napětí v oblasti dolní části zad, tak to tam uvolněte, nádech.
0: Two.
1: Dva.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And once more.
1: A ještě jednou.
0: Just relax, feel the stretching of the low back.
1: Uvolněte se a vnímejte protažení spodní části zad.
0: And come back.
1: A vrátíme se.
0: With this we will finish today's practice.
1: Končíme naše dnešní cvičení.
0: Hariom. Pranam. Yeah.

0: Shambho Shankara Namah Shiva. No, this one we sang. How do you feel now? Better?
1: Se cítíte lépe?
0: When we chant the name of Sadashiv.
1: Když zpíváme jméno Sadashivy.
0: Shivji is the one who is removing all the sorrow, who is removing all the troubles.
1: Shivji je ten, který odstraňuje všechny problémy a všechno trápení.
0: I love to see this whole Bhakti Ganananda family in yellow.
1: A tady s radostí vidím celou Bhakti Ganandovu rodinu.
0: New karma yogis.
1: Noví karma yogíni.
0: So when the consciousness of Shiva is awakened,
1: když je probuzené Shivovo vědomí,
0: when that Shiva tattva united with the Guru tattva awakens within the soul,
1: když se to vědomí spojené s Guru tattvou probudí v duši,
0: then that way how we shine, the way how it expands towards every single living organism around us.
1: Tak to, jak se to v nás probouzí a jak to září vůči všem živým bytostem,
0: that is something very divine and something very unique.
1: Tak to je něco velice božského a jedinečného.
0: And when a certain vibration of a certain chant is repeatedly done,
1: a když se opakuje vibrace nějakého zpěvu,
0: it activates so many things around us and within us.
1: Tak to aktivuje mnoho věcí kolem nás i v nás.
0: And it shows and it opens up the heart to receive everything that comes.
1: A ukazuje to srdci, co všechno přijímat.
0: But until the heart and until our soul and consciousness is covered in the layer of the dust.
1: Ale dokud je to naše srdce a ta úroveň duše pokrytá prachem,
0: the dust of so many storms.
1: Prachem tolika bouří.
0: How many of you feel that now this current, not today, not in Strilki, but outside of Strilki, the world around us, our life situations, our problems, everything is currently happening in this time.
1: Kolik z vás má pocit, že to, co se děje, a ne teď tady a tady ve Střílkách, ale v tom vnějším světě, tak se teď děje tady.
0: Because there is always certain energies, certain planets, certain stars which align to happen certain things.
1: Protože vždycky jsou určité energie a určité hvězdy, které se srovnají tak, aby se některé věci děly.
0: But when the energy of ourselves is pure love,
1: ale když ta naše vlastní energie je čistá láska,
0: when our energy is one with that Guru Tattva and the Shiva Tattva,
1: a když je naše energie jedno s Guru Tattvou a se Shiva Tattvou,
0: then whatever projects from our heart is only divinity.
1: Tak cokoliv jde z našeho srdce, tak je to jenom božství.
0: And that divinity, that divine energy is within each and every one of our souls.
1: A to božství, ta božská energie je v každém z nás, v každé z našich duší.
0: It never went anywhere.
1: Nikdy to nikam neodešlo.
0: It was never lost by you.
1: Nikdy jsme to nestratili.
0: It never ended up in some river.
1: Nikdy se to nespláchlo někam do řeky.
0: But it is always there.
1: Ale je to tam vždy.
0: But sometimes the life happenings, sometimes the situations which are happening in our life are overpowering those things.
1: Ale někdy ty naše životní okolnosti a situace to přemůžou.
0: And every time we face something in our life, every time something happens, one layer of the dust is built on that.
1: A vždycky, když se nám něco děje, když se něco stane v životě, tak tomu přibude další vrstva prachu.

0: Just in one day, sometimes we put 10 layers.
1: A někdy za jediný den tam přidáme 10 vrstev.
0: Argument happens, our ego goes up, our anger goes up.
1: Pohádáme se, posílíme své ego, posílíme svůj hněv.
0: Miscommunication happens, misunderstanding happens, then our jealousy goes up, as sadness goes up.
1: A dojde k nějakému nedorozumění nebo špatné komunikaci a kvůli tomu se posílí naše žárlivost nebo náš smutek.
0: And when there's jealousy, it's not harmful for the other person.
1: A když dojde k pocitu žárlivosti, tak to není, neškodí to tomu druhému člověku.
0: More than anything, it's harmful for ourselves.
1: Ale nejvíc ze všeho to škodí nám samým.
0: Because the one who is affected by it.
1: Protože ten, kdo je tím postižený,
0: is our consciousness.
1: Tak to je naše vědomí.
0: Because with years and years of sadhana and years of practice.
1: Protože po letech a letech sádhany a cvičení, praxe.
0: And maybe not years, maybe even lifetimes.
1: A možná nejenom po letech, ale po mnoha životech.
0: Because for us to be born in this human life is also many, many lives of us doing good karmas, doing bhakti, for us to come in this life and to be here.
1: Protože to, abychom se mohli narodit do tohoto života, abychom mohli být tady, znamená, že jsme po mnoho a mnoho životů museli dělat dobré karmy.
0: Out of 8.4 million creatures, if we got the birth of a human and not of a pig or a scorpion or a snake or a mosquito who we clap every day.
1: A pokud z těch 8,4 milionů živých bytostí, druhů živých bytostí, jsme se narodili jako člověk a ne jako had nebo štír a nebo komár, které každý den v dlaních likvidujeme.
0: So many, sometimes I think about it that when we clap a mosquito, then will we be born again? You know, Swamiji said, when you kill any animal, you are born again in that birth, you know, and then someone will clap you.
1: A tak když myslím na to, že někdy, když takhle klepneme komára v dlaních, tak si vzpomenu na Swamijiho, jak říkal, že když zabijete nějaké zvíře, tak se pak příště zrodíte jako to zvíře a jestli pak v tom příštím životě vás taky takhle někdo sklapne v dlaních.
0: So imagine how many hundreds of claps we did in our lives and how many of hundreds of claps someone else did to us and still we got this human birth.
1: Tak si představte, kolik stovek takových klepnutí rukama na komára jsme my udělali, kolik takových klepnutí udělal někdo nám a přesto jsme se zrodili tady v tom životě.
0: And even when we are in this human birth, how do we nurture this human body? How do we take care of this human body?
1: A když už jsme se narodili jako lidé, tak jak se staráme o své tělo, jak ho vyživujeme?
0: Because this is the greatest gift we can get.
1: Protože je to ten největší dar, který jsme mohli dostat.
0: Because this is the only creature in the ecosystem which can think, which has viveka, and which can move forward in the spiritual journey and awaken that consciousness.
1: Protože je to vlastně jediná bytost celého toho ekosystému, která může myslet, která má viveku, která může duchovně se rozvíjet a může dosáhnout toho duchovního cíle.
0: But out of 100% of our capacity in our mind, we use anyone who knows Martin Repko. Do you know how many percent of mental capacity do we use according to medical science?
1: 100% naší mentální kapacity, kolik využíváme, Martine Repko, jestli nevíš?
0: No, but very less. 5% or something. Yeah.
1: We tak use. Podle vědy možná využíváme tak 5% z toho.
0: But even if we use out of that 5% or if we can increase it with our spiritual awakening and bring up that percentage, well and good.
1: Ale pokud bychom svojí snahou a svým duchovním úsilím to aspoň o něco zvýšili, tak je to dobré.
0: But then at least of that 5%, 3% we give towards spirituality.
1: Ale když z těch 5% aspoň 3% věnujeme duchovnosti,
0: and when those inner enemies awaken, the anger, the jealousy, the tendency of many other negative things, then

0: Často spolu se hádají, kdo byl první.
1: Then boss comes and says...
0: A pak přijde šéf a řekne...
1: But then big boss, big Shiva says... Gurura Brahma, Gurura Vishnu, Gurura Devo Maheshwara.
0: Ale pak ten velký šéf řekne tohle.
1: Guru is Brahma, Guru is Vishnu, Guru is Shiva. But still, Ramasya Ishwaraha, Rameshwaraha, Shivasya Ishwaraha, Rameshwaraha. You know Rameshwar Jyotirling, which is in the south of India.
0: Guru, a řekne Guru je Brahma, Vishna i Shivu. A Rameshwar Jyotirling je na jihu Indie.
1: When Lord Rama wanted to go and find Sitaji in the Sri Lanka.
0: Když chtěl pán Rama najít Sitaji na Sri Lance.
1: Then before crossing the ocean, they needed blessings and Ramji was worshipping Lord Shiva.
0: A tak než překročili moře, tak potřebovali požehnání a on ho hledal u pána Šivy.
1: Then God, different God and goddesses, they all came to Ramji and said, who is greater, you? Because you are Vishnu, so you are the greatest. But you are worshipping Shiva, so is Shiva the greatest?
0: A přišli různí bozy a ptali se, kdo je tedy největší, protože ty jsi Vishnu. A ale modlíš se k Shivovi, znamená to, že Shiva je největší?
1: And then Ramji said, Ramasya sa Ishvaraha Rameshvaraha.
0: A Rama řekl toto?
1: Toto? So which means Ramasya Ishvara sa Rameshvara, the Ishvar, the god of Rama, that pán, is Rameshvara, that's why the name of the Jyotirlings became Rameshvara.
0: Je to Bůh Rámy, Rameshvara, proto je ten Jyotirling Rameshvaru.
1: But then Shivji complained and said no.
0: Ale Shivji si stěžoval ne.
1: Then they asked, then who is the boss?
0: A tak se ptali, kdo je tedy šéf?
1: Then he said, Yasya Ishvaraha Sa Rameshwaraha, the one who is worshipped by the God himself, that is Rameshwar.
0: Ten, kterého uctívá sám Bůh, a to je Rameshwar.
1: That's how we should see each other.
0: Tak bychom měli vidět jeden druhého.
1: But we don't say, me, I love this person and you love him, no. It's all full craziness. We all don't say, you see, even gods are giving credit to each other and saying who is better, but we say no, I am better, not you.
0: A my ale to máme jinak, místo toho, abychom se chovali takhle jako bozy, to znamená mám tě rád a máme se rádi, tak my vymýšlíme různé blázniviny a říkáme, že já jsem nejlepší.
1: And someone else did it and that person is not around, we take the credit. I did it, I organized everything.
0: A když někdo jiný něco udělal a není tam přítomen, tak vy si ty zásluhy vezmete a řeknete, já jsem to zorganizoval.
1: Either give the credit to the person who actually did it.
0: Tak buď to tu zásluhu nechte tomu, kdo to skutečně udělal.
1: And if our heart is not yet open enough to accept it that someone else did it, then at least say naham karta, at least you don't take it on yourself.
0: A když už nejste ještě tak pročištění, abyste uznali, že to udělal někdo jiný, tak řeknete naham karta, abyste to nebrali na sebe ty zásluhy.
1: But the shell of that ego is so hard that it can't be penetrated.
0: Ale ta skořápka ega je tak tvrdá, že ji nejde proniknout.
1: That we can't accept that someone else gets the credit.
0: Nemůžeme přijmout to, že by někdo jiný si připsal ty zásluhy.
1: We can't accept that our neighbor's fence is larger than ours.
0: Nedokážeme přijmout, že plot našeho souseda je vyšší než náš.
1: We, because the person who was doing the wiring in our brains or updating our software forgot something or misplaced few wires here and there.
0: Možná protože ten, kdo nám instaloval ty dráty v hlavě, tak tam něco trochu popletl.
1: No, the hard drive was installed okay.
0: A ten hard drive, ten byl nainstalován v pořádku.
1: Only we put the pen drives in sometimes of jealousy, sometimes of this and that, put some viruses which feed that and corrupt that hard disk.
0: Ale jenom jsme tam dali nějaká USBčka s nějakými viry a teď jsme tam naimplantovali ty viry žárlivosti, hněvu a další, které nás tam, které nám to prostředí trošku otrávily.
1: The wiring, the programming, all is fine.
0: Ale jinak všechny ty kabely a software jsou v pořádku.
1: But if we don't know how to, because most of us we open the box

0: And we see a small booklet which has two small letters. Half of us can't read it, and half of us who can read don't want to read it and throw it in the dustbin.
1: Ale
0: it's called user manual.
1: My k tomu dostaneme ten návod k použití, ale je to tak malá knížečka, že polovina z nás to není schopná přečíst a druhá polovina to někam hodí do koše.
0: And then we go on YouTube or on ChatGPT, we click a picture of that, we put it and we say how to use this.
1: A my pak jdeme na YouTube anebo na ChatGPT, dáme tam tu fotku jenom a říkáme, že víme, jak to používat.
0: This is Kali Yuga.
1: Tak to je Kali Yuga.
0: We are more scared to talk to our partner, to our friend, to our roommate and ask questions. That's why we feel more comfortable to talk to AI.
1: A je pro nás snaží si povídat s umělou inteligencí než s naším partnerem, přítelem, kamarádem, spolubydlícím a tak dále.
0: And using it for help is good, but being completely dependent on it, that's not good.
1: A když to budeme používat jenom jako pomůcku, tak je to v pořádku, ale pokud na tom budeme závislí, tak to není dobré.
0: Last week, what did I say?
1: Co jsem k tomu řekl minulý týden?
0: About dependence.
1: O závislosti.
0: Hmm? The thing that you own should not own you.
1: Věc, kterou vlastníte, by vás neměla vlastnit.
0: Those things which you possess should not possess you. Those things which may be affecting cannot rule how you act.
1: Věci, které vás ovlivňují, by vám neměly vládnout.
0: We have Viveka for that.
1: A na to máme Viveku.
0: We know and the Viveka tells us that this is right or this is wrong.
1: Viveka nám říká, že tohle je dobře a tohle je špatně.
0: But to use our Viveka is again in our hands.
1: Ale zase je na nás, jestli tu Viveku budeme používat.
0: We have that machine to shave the head, but if we forget to plug in the wire, it won't work.
1: A máme holicí strojek, abychom si ostříhali vlasy, ale když ho nedáme do sítě, tak nebude fungovat.
0: And unfortunately in our world, in our real life,
1: a bohužel v tomhle světě a v našich životech,
0: the user manual is all the beautiful books, the shastras, which we tend to not read sometimes.
1: Jsou ty návody k použití, ty krásné knihy, šástry, které většinou máme tendenci nečíst.
0: YouTube videos and these things won't work, that's why we have Gurudev.
1: A YouTubeová videa nefungují, takže proto máme Gurudevu.
0: And that's why I say that how many lives of good work have we done to be born in the human life, but not only to be born, but also to be a part of this beautiful movement of Gurudev and to be seeing, able to see him physically with our physical eyes.
1: A proto říkáme, jak je to obrovské štěstí a jak je to výsledek mnoha životů, nejen že se tady narodíme jako lidé, ale že ještě máme možnost být součástí tohoto Gurudevova hnutí a vidět Gurudevu na vlastní oči ve fyzické podobě.
0: To be walking on the same soil as our Holy Guruji, Vishwa Guruji walked and we are on that, sitting on that same soul. How many times have Gurudev passed from here? Guruji passed from here in 99.
1: Sedět a chodit po stejné zemi, po které chodil Holy Guruji, po které chodil Swamiji. Kolikrát tady Swamiji prošel jenom tady tím místem.
0: And if we are open enough, then we can feel those energies just present here. Every leaf of this tree, all these trees are witness of Gurudev's tapasya in this ashram.
1: A pokud máme otevřené srdce a jsme dostatečně citliví, tak to vnímáme, jak tady každé stéblo trávy, každý lísteček na stromě je svědkem Gurudevovy tapasy.
0: And that's why samskaras are important when we what we teach, what we show, how we present ourselves to the young generation, that's what they will see and learn.
1: A proto jsou tak důležité ty samskáry toho, jak co říkáme a co učíme tu novou generaci, co jí předáváme.
0: And for us, if we are in peace, then our children will be in peace. If we are in peace, then our surroundings will be in peace. We need to be peaceful and we can only make ourselves by the grace blissful and peaceful.
1: A pokud my budeme v míru, tak potom i naše děti budou v míru. Pokud my budeme míru plní, tak i naše okolí bude míru plné. A je to tedy na nás.
0: And know that we are doing our best as much as we can.
1: A vím, že se snažíme maximálně, jak to jde.
0: We know that the path is right.
1: Víme, že ta cesta je správná.
0: We know that we are protected in that protective bubble of Gurudev.
1: A víme, že jsme v ochraně té ochranné bubliny Gurudevy.
0: And doesn't matter what happens, he will take care of us.
1: Ať už se stane cokoliv, tak se o nás postará.
0: And that divinity which is inside, which is hiding, let it shine, let it glow, let it illuminate the whole place.
1: A to božství, které je uvnitř, tak ho nechme prozářit celé všechno kolem.
0: Let other people also feel that love, that light which you have. Let them be happy by seeing your light.
1: A ať i ostatní lidé mají možnost vnímat tu lásku a světlo, které v sobě máte, a ať to mohou zažít.
0: Automatically people will want to be near you, not because of money, not because they hate you, not because they love you, but because how you shine and how you have that light, and this light Gurudev has given us.
1: A automaticky pak lidé budou stát o to být ve vaší přítomnosti, a to ne kvůli penězům, ne kvůli nenávisti nebo čemukoliv, ale kvůli tomu, že budou chtít být v přítomnosti s tou Gurutatvou.
0: May that divine light spread as far as you can.
1: Kéž se to božské světlo šíří tak daleko, jak dokážete.
0: And may we be in peace, bliss, happiness and Guru Kripa.
1: A kéž jsme v míru, blaženosti a Guru Kripa.
0: We may be thinking that this Trilki seminar is ending or is on the ending stage.
1: Možná si říkáte, že ten střílecký seminář pomalu končí.
0: But that does not mean that something is ending. Take it in a way that it's a new awakening within us, that it's a new beginning, not a ending, but a beginning.
1: Ale tak vemte to tak, ne že něco končí, ale že naopak je to nový začátek. Vemte to jako ne konec, ale jako začátek něčeho.
0: Whatever we talked about, all the experiences that we experienced, all the connections we made, everything that we did in this ashram at this time will be implemented and we live by the values which we were learning here.
1: Všechno, co jsme tady slyšeli, všechno, co jsme viděli, co jsme zažili, co jsme si tady vyměnili, tak to všechno můžeme nést dál a využít to.
0: Not that it's only on videos and on the cards and written down somewhere in booklets, but that we start living by the principles of Gurudev, by the principles of our parampara, by the teachings of our parampara, because I think they know better than us.
1: A ne, aby to bylo něco, co bude jenom někde ve videoarchívu anebo na kartičkách, ale je to něco, čím bychom se měli v životě prakticky řídit a naplnit to Gurudevovo učení.
0: I know it's hard, but we need to accept ourselves for who we are.
1: A vím, že je to těžké, ale měli bychom se přijmout takový, jaký jsme.
0: We need to believe in ourselves more.
1: Musíme v sebe víc věřit.
0: We need to accept ourselves more.
1: Musíme se víc přijmout.
0: Accept ourselves for who we are.
1: Přijmout se takový, jaký jsme.
0: Accept ourselves to receive things.
1: Přijmout se, abychom mohli dostat něco.
0: That grace, that kripa is always there, but if our hearts are closed, if our hearts are not open, then that kripa will not come in.
1: Ta milost, ta tam je vždycky, ale pokud máme srdce zavřené, tak k nám nemůže proudit.
0: And that's not the fault of
1: chyba Gurudevy, ale je to naše chyba, že si udržujeme to srdce zavřené.
0: But still, when something messes up, it's not our fault, we blame him.
1: Prosil, já jsem se k němu modlil a přesto se to stalo.
0: Simple example.
1: To je jenom takový jednoduchý příklad.
0: We are driving.
1: Jedeme autem.
0: Speed.
1: Rychle.
0: Kabum.
1: Havárie.
0: Instead of that, what will happen is you go like this and the tree branch scratches it, or so many current example with this boy here.
1: A místo toho, aby se stala úplná havárie, tak jenom si poškrábeme autovětví. A nebo úplně čerstvý příklad tady s tím člověkem.
0: Driving back from Hungary, I was in India.
1: Jel z Maďarska, já jsem byl v Indii.
0: And whole journey.

0: protected. He did not let it happen on the way. He let it happen after we reach. But it will happen. That is the principle of...
1: Přijel a zaparkoval. Takže ty věci se stanou, ale díky naší bhakti až víře v Gurudevu se stanou až ve chvíli, kdy to není takový problém.
0: The path which we are supposed to walk, we will have to walk. But the barriers like mountains, instead of mountains, we will have small stones which we have to walk upon, but we will have to endure certain things. The intensity will be lowered, but not that. And that only works if there is that belief, if there is that shraddha towards that.
1: A když máme tu víru v to, že to takhle funguje, tak pak opravdu my si musíme projít tu cestu, kterou si máme projít, ale místo toho, aby nám stály v cestě hory, tak to budou jenom kamínky, čili ty překážky tam budou, ale budou mnohem menší, než by byly normálně.
0: And if there are doubts, then automatically, because of the doubts, our heart is not open for the receiving part.
1: Ale když tam jsou pochyby, tak automaticky to srdce se zavírá před tím, aby mohlo přijímat tu pomoc.
0: So, this summer we learned that we let go.
1: Takže v létě teďkon jsme se naučili, že to necháváme, že to necháme plynout.
0: We learned that most of our friendships or relationships or problems around us are our own creations.
1: A naučili jsme se, že většina...
0: Actually, I will correct myself. Not we learned, but we remembered. Because we all knew it.
1: Zapamatovali jsme si, to se opravím, protože jsme to už věděli, ale zapamatovali jsme si, že všechny ty problémy a další věci, které se nám dějí, tak jsou naším dílem.
0: And I gave a simple solution.
1: A dal jsem k tomu snadné řešení.
0: Think and talk with awareness and listen with patience. Automatically half of the problems will be solved.
1: Přemýšlejte a mluvte s bdělostí a mluvte s trpělivostí a automaticky se pak ty problémy vyřeší.
0: That bhakti, that shraddha, it is much stronger than anything else.
1: Bhakti a shraddha je mnohem silnější než cokoliv jiného.
0: But it has to have the combination of faith, combination of trust, then things flow naturally, automatically.
1: Ale je potřeba mít tu kombinaci víry a důvěry, aby ty věci pak automaticky plynuly.
0: Gurudev always said we need to believe and put ourselves in that boat. Once we put it in the boat, then it's the job of the salesman to... Not salesman, how do you call it? Sailor? Sailor. It's the job of the sailor to bring us to our destination.
1: Takže Gurudev vždycky říkal, že je potřeba mít tu důvěru a umístit se do té lodi a potom je to na tom kapitánovi, aby nás převedl na břeh.
0: We are already connected with that Guru Tattva.
1: A my s tou Guru Tattvou už jsme spojeni.
0: And with the Guru Kripa, while connected to the Guru Tattva, we become one with that Shiva Tattva.
1: A s Guru Tattvou a s napojením se pak napojujeme na tu Shivovu Tattvu.
0: The Guru is the medium.
1: Protože Guru je to médium.
0: Who shows us and who removes that dust which is layered and layered upon us on that mirror of ourselves.
1: Který nám ukazuje cestu a odstraňuje ty vrstvy prachu, které nám brání v tom vidět tu podstatu.
0: May Gurudev open and clear the dust.
1: Takéž nám Gurudev to otevře a odstraní ten prach.
0: And may that divine light of Mahaprabhuji, of Gurudev, shine as bright as it ever can.
1: A kéž to světlo Mahaprabhujiho a Gurudevi září, jak nejjasněji to je možné.
0: May his kripa, may his blessings always be upon us.
1: Kéž je s námi vždy jeho milost a jeho požehnání.
0: May his guiding light show us the path where we are supposed to walk.
1: A kéž nám jeho vedení a světlo ukazuje cestu, po které máme jít.
0: May whatever do we do be aligned with the dharma.
1: A kéž je cokoliv děláme v souladu s dharmou.
0: And may we do more niškáma seva, not sakáma seva.
1: A kéž děláme niškáma sevu a ne sakáma sevu.
0: But

0: That will be possible only after we are open enough and accept ourselves for who we are.
1: Ale to je možné, až když se otevřeme a přijmeme se takový, jaký jsme.
0: So may you receive the blessings of Gurudev, of the Parampara, may you be full with that.
1: Tak kéž obdržíte, kéž přijmete to požehnání Gurudevy a Parampara.
0: And it doesn't mean that when I'm gone, this old no. Gurudev's blessings is always with us because he is residing within our hearts.
1: A to neznamená, že když já odjedu, ne, je to tak, že to je vždy s námi, vždy je to v našem srdci.
0: And to make it more beautiful, whoever you talk to, you know Gurudev is residing in him or her also, so when you're talking to her or him, imagine that Gurudev is talking through, so you will have that sense of respect and there is no problem, no fights, no nothing.
1: A co ještě hezčí, když si uvědomíte, že každý, s kým mluvíte, v sobě má to samé světlo Gurudevy, tak potom budete mluvit spolu jeho prostřednictvím a nebudou žádné problémy a konflikty.
0: Kayena vacha manase indriva buddhyatmana va prakrite svabhava karomi adyat sakalam parasmai narayanayeti samarpayami. Swasti prajabhyam paripalayantam nyayena margena mahin mahesha gau brahmanebhyo shubhamastu nityam lokah samasta sukhino bhavantu om shanti shanti shanti sadgurude bhagavan ki jai hara namah parvati pataye hara hara mahadev shambho aap sab bhakto ki jai. You are not loud enough. You also have to say jai of yourselves. You always say Shradeep Narayan Bhagwan ki jai and all the parampara ki jai, but why don't you say jai for yourself? Because you are proud of yourself also.
1: I měli byste být hrdí i na sebe a říct ki jaya, i když se mluví o vás.
0: Aap sab bhakto ki
1: jaya.
0: Jai ho.
1: Jaya.
0: Did we do already Jaya Sadashiva? Not now, no? Jaya Sadashiva, Jaya Sadashiva, Jaya. You know, when I was traveling on the flight, I was so glued to this one that I was listening to it for 6 hours. On
1: loop. Když jsem letěl, tak jsem si tohle pouštěl neustále dokola vlastně 6 hodin.
0: So now if I was stuck in loop, then I will make you all stuck in loop.
1: A já jsem to měl jako takovou smyčku a teď kvůli mě budete to mít taky jako takovou smyčku.
0: But the only difference is that was other band and this is our family band.
1: A jediný rozdíl je v tom, že to byla nějaká jiná skupina, když to tohle je skupina naší rodiny.
0: Yeah, yes,

0: Shiva Shankara Bolenath ki jai.
1: That's all.

ओ सूर्य भगवान।

0: तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अलक पुरुषा महादेव की, श्री देव पुरुषा महादेव की, श्री दीप नारायण भगवान की, श्री हिंदू धर्म सम्राट माधवानंदी भगवान की, विश्वगुरु महामंडलेश्वर परम पिता परमेश्वर परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव की, सत्य सनातन धर्म की जय। सैल्यूटेशन टू अलकपुरी जी सिद्ध पीठ परंपरा।
1: Pozdravení Šri Alakpurjiho Siddha Pit Parampara.
0: My adoration to Vishu Guruji's Holy Lotus Feet.
1: Moje úcta svatým Vishva Guruji's lotosovým nohám.
0: Respected dear brother Swami Avatar Puriji Maharaj.
1: Ctěný bratře Swami Avatar Puri Maharajo.
0: Our ashram pillar, the Parvati ji.
1: Náš pilíři ášramu Swami Parvati ji.
0: The ashram supporter, great, great, great wise person and helping always Vasant ji and his wife.
1: Velký podporovateli ášramu a moudrý člověče Vasante a jeho ženo Gango.
0: The Swami Gajanand Puriji Maharaj.
1: Swami Gajanand Puriji Maharajo.
0: All divine sannyasis, yogis here presence in this divine place.
1: A všichni světci a jogíni shromáždění na tomto svatém místě.
0: All yoga in daily life, the followers, the disciples, teachers, students, and all the devotees of Alakpuri Siddhpeeth Parampara.
1: Všichni následovníci jógy v denním životě, všichni učitelé, studenti a vy, kdo...

0: Následujete Shri Alakpurijiho Siddha Pit Parampara.
1: Presence here, the living light, Mahaprabhu Deep, Satsang Foundation, Ashram.
0: Kdo jste shromážděni tady v tomto ášramu živoucího světla Mahaprabhu Deep nadace?
1: And through the webcast, who are with us at present or different time zone around the world.
0: A kdo nás sledujete prostřednictvím webcastu na nejrůznějších místech na světě a v nejrůznější denní době?
1: Many blessings all of you from Alakpuri Siddhipit Parampara and as well from Vishwa Guruji.
0: Vám všem mnoho požehnání naší Shri Alakpurijiho Siddhapit Parampara a stejně tak mnoho požehnání od našeho Vishwa Gurujiho.
1: We are all the very luckiest one, the blessed one, that we have the divine guidance of the Alakpuri Siddhipit Parampara.
0: Máme veliké štěstí a jsme požehnaní, že máme to vedení Shri Alakpurijiho Siddhapit Parampara.
1: And I like to thanks my dear brother of Swami Avatar Puriji, our Vishwa Guruji successor.
0: A já bych rád poděkoval našemu drahému svámímu Avatar Purijimu, následovníku, následníku Shri Vishwa Gurujiho.
1: He remind me my childhood and his childhood too.
0: Že mi připomněl jeho dětství a taky moje dětství.
1: Because the blessing of Vishwa Guruji, so we have the same ashram where we was living and grow up there.
0: Protože s požehnání Vishwa Gurujiho jsme vyrůstali ve stejném ashramu.
1: Vishwa Guruji gave some time duty me to look when there nobody there, all went to Kumbhela, sorry. It was story started from the Kumbhela.
0: A stávalo se, že mě Vishwa Guruji někdy dal za úkol, abych se postaral o avatar Purijiho. Bylo to v době, kdy všichni ostatní odjeli na Kumbhamelu.
1: All people was Kumbhela, our ashram. No, only few student was there remain.
0: A prostě ashram byl úplně prázdný, protože všichni byli na Kumbhamele a zůstalo jenom pár studentů.
1: Because we was studying and we had exam that time.
0: Museli jsme zůstat, protože jsme v té době studovali a měli jsme zrovna před zkouškami.
1: So I try my best to take care of Swami Avatar Puriji.
0: A tak já jsem se opravdu ze všech sil snažil se dobře postarat o svámího Avatar Purijiho.
1: But he was taking care of me.
0: Ale vlastně on se staral o mě.
1: So it was beautiful time and it was great blessing of the Guru Parampara.
0: Takže byl to krásný čas a bylo to veliké požehnání naší Guru Parampara.
1: I always worry that if Avatar Puriji not eat or if he not have healthy, then Swamiji will be not happy.
0: Já jsem se dělal starosti, protože jsem věděl, že když Avatar Puriji nebude dobře jíst,
1: tak I'm třeba very clear, transparent, crystal way I want to tell you.
0: Že když nebude úplně zdravý, takže Vishwa Guruji nebude šťastný.
1: Vishwa Guruji call me from Europe.
0: A chtěl bych tady prostě úplně jasně vám všem
1: and
0: říct.
1: And he told that you should cook halva and kheer.
0: Že mě dokonce dával Vishwa Guruji instrukce z Evropy, mě volal a říkal
1: morning breakfast.
0: Musíš vařit halvu a kheer Avatar Purimu na snídani. A Avatar Purji k tomu dodává, že vůbec nesnídá.
1: So my dear, this is life. That is reminding time to time us. And I'm thanks today. It is great one color life.
0: Čili takový je život čas od času a já jsem teď moc rád, že nosíme stejnou barvu.
1: Celebration of the my 36 years the birthday.
0: A že slavíme mé 36. narozeniny.
1: I like to thanks all of this ashram, all the who are the organizer, they also welcome me and gave me their things about on the my birthday.

0: camped 4 o'clock in the Delhi.
1: Ve 4 jsme byli v Delhi.
0: 3-4 hours we was there.
1: 3-4 hodiny jsme strávili tam na letišti.
0: 9 o'clock in aeroplane.
1: V 9 hodin zase v letadle.
0: And we went to there. Was there? Abu Dhabi.
1: A přistáli, mezi přistání bylo v Abu Dhabi.
0: The time zone is different. I don't know what time was there.
1: Byla tam úplně jiné časové pásmo, ani nevím jaké.
0: 2 hours less than from here, Czech Republic.
1: O 2 hodiny méně je tam než tady v České republice.
0: And from there we have to fly to Vienna.
1: A odtamtud jsme letěli do Vídně.
0: So we came to Vienna at 6:30.
1: A v 6:30 jsme přistáli ve Vídni.
0: 7 o'clock or 7:30 ashram.
1: V 7:30 jsme byli v ashramu.
0: From there, 1.5 hour rest, and 10 o'clock is in the car.
1: A tam jsme si na půl hodinky odpočinuli a nasedli do auta.
0: To appear here the Living Light Mahaprabhu Deep Satsang Foundation ashram.
1: Abychom se pak objevili tady v Mahaprabhujího ashramu Živoucí světlo.
0: So we are here with you, all of you.
1: Abychom byli s vámi se všemi.
0: So voice is not clear, sleeping, moving, but we are happy that we see all our family here.
1: Takže jsme napůl spali, ale byli jsme šťastní, že vidíme tady tu naši širokou rodinu, vás všechny.
0: So our Gurudev is blessing and his guidance with us, so we are moving in the boat.
1: Na požehnání Gurudevy a jeho vedení je s námi, takže jsme v té lodi a plujeme.
0: One good singer in India, he sang.
1: Jeden dobrý zpěvák indický zpívá v jednom bhajanu.
0: Gurudev daya karke humko apna lena. गुरुदेव दया करके

बोले इसे पार लगा देना, गुरुदेव दया करके।

0: सो इट मीन्स गुरुदेव दया करके, ओ गुरुदेव, दया मीन्स मर्सी,
1: तो znamená दया je milost,
0: करके प्लीज बी मर्सीफुल विद अस,
1: करके znamená prosím buď k nám milostivý,
0: अपना लेना मीन एक्सेप्ट आवर भक्ति आवर एडोरेशन आवर साधना एंड आवर इनर फीलिंग्स,
1: přijmi naší bhakti, přijmi naší úctu, sádhanu, naše vnitřní cítění.
0: Soje hue bhagyon ko jaga dena, o gurudev, please wake up our destiny.
1: Prosím, gurudeve, probuď nás k našemu osudu.
0: Meri nav bhavar dole, as Avatar Puri ji mentioning, meri nav means my boat is in the ocean. And moving with the ocean waves up and down, moving.
1: Jak to Avatar Puriji zmiňoval, tak Merenáv je má loď. Má loď pluje na oceánu a zmítají jí vlny nahoru a dolů.
0: Gurudev, pára laga dena. Gurudev, please let cross my boat from this ocean.
1: Gurudeve, prosím, nech tu mou loď proplout oceánem.
0: So it's, this is blessing of the our parampara.
1: To je požehnání naší parampara.
0: That we are here in this beautiful place.
1: Že jsme tady na tomto krásném místě.
0: Here myself I feel that each and every the plants and each and every trees there is the Vishwaguruji's energy.
1: Já cítím, že tady v každém stromě a v každé rostlině je Vishwagurujiho energie.
0: You know all of you that how many years Swamiji was here giving lectures.
1: Vy víte, kolik let jsem Swamiji jezdil a přednášel.
0: And he woke up all of us in the spiritual path.
1: A všechny nás probudil k té duchovní cestě.
0: It's all blessing of Vishwaguruji.
1: Všechno je to jeho požehnání.
0: I'm thanks to Vishwaguruji.
1: A tak jsem vděčný Vishwagurujimu.
0: And I like to pray for his good health.
1: A rád bych se pomodlil za jeho dobré zdraví.
0: And all the will, the human life, the prosperity, harmony, peace.
1: A za prosperitu, harmonii a mír v lidském životě.
0: Now Vishwaguruji send nectar blessing here us.
1: Teď nám znovu Vishwaguruji posílá
0: so please,
1: požehnání,
0: fold hand,
1: nektar.
0: Fold hand and three time om chanting.
1: Takže
0: praying
1: prosím,
0: spojte
1: ruce. A třikrát zaspíváme om za Vishwagurujiho dobré zdraví.
0: Our prayer will go to cosmic light and he will give the blessing to Vishwaguruji and for his good health.
1: Naše modlitba
0: protection
1: půjde k vesmírnému světlu a posílíme jeho zdraví a ochranu.
0: Deep inhale.
1: Hluboký nádech.
0: Three time om chanting.
1: A třikrát zaspíváme om.

0: Like to sing a bhajan, which is asking guru to.
1: Okay. Yeah. A tak bych ráda zaspívala bhajan, který je takovou prosbou guruovi.
0: To give us enough strength so that we follow always the path of goodness and whatever guru taught us.
1: Aby nám dal dostatek síly k tomu, abychom mohli vždy kráčet tou jeho cestou, cestou dobra.
0: Give us so much of strength and wisdom to follow the path and should not make any mistake, even by mistake.
1: Abychom mohli kráčet tou jeho cestou a abychom nedělali chyby, ani neúmyslné chyby.
0: We should always be conscious of what we are able to contribute to any system we are a part of and how that system becomes beautiful because of us, our existence.
1: Měli bychom si uvědomovat, či, nebo být vědomi, jak můžeme zlepšit ten systém, kterého jsme součástí, tak aby to byl dobrý systém.
0: Yeah, so with your permission, Guruji.
1: Takže s vaším svolením, Guruji.
0: This is in Hindi, but since you know the meanings now.
1: Je to v hinštině, ale vy teď víte, jaký to má význam, ten bhajan.

0: गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ अलकपुरी जी महादेव की जय। देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय। आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। ऑल द ग्रेट सेंट्स देयर ऑल्सो ब्लेसिंग फॉर अस।
1: Požehnání všech velkých světců nám.
0: Good evening today, beautiful day, beautiful sunshine, beautiful snow, and also the nice rain and beautiful good air and very peaceful. What do you mean more? Beautiful.
1: Přeji vám krásný dobrý večer. Dneska jsme měli nádherný den, sluníčko, sníh, déšť. Všechno možné, tak co víc si přát.
0: All yoga in daily life round the whole world.
1: Všichni z jogy v denním životě po celém světě.
0: And also many different kinds of yoga.
1: A i všichni z různých jiných jog.
0: Many there are different guru and the gurus, their ashrams, their centers, all they are great. Today I had one conference and many different techniques and good different yogis or teachers made a very nice lectures, conference, and that's beautiful, and it has to be like that.
1: A i existují různí gurové, různé jogové skupiny, yoga centra, ashramy, a ty všechny zdravím. A dneska jsem se účastnil konference, kde mluvili různí učitelé jogy a mluvili tam o různých technikách, a je to moc dobře, že jsme takhle všichni společně, a tak by to mělo být.
0: And it should be. And everyone have different techniques or feelings. That's good.
1: A každý má různé techniky, pocity, a to je dobře.
0: Like in the beautiful garden.
1: Jako v krásné zahradě.
0: And in that garden is hundreds of different flowers.

0: kde jsou stovky různých květin.
1: And how beautiful.
0: A jak je to pak krásné.
1: And there also that time the bees and other creatures, they are flying, coming and enjoying the flowers, juice, many things.
0: A šťávu, pyl a další věci z těch květin si potom užívají včely a různé další bytosti, tvorové.
1: Or when someone goes to someone's house and someone invites them for lunch or dinner.
0: A nebo když někdo jde na návštěvu, kam ho pozvou na oběd nebo na večeři.
1: And it is only for to put something in the stomach, that's all.
0: A je to vlastně jenom, aby si naplnili žaludek.
1: But our host, and they said, how many different the dishes?
0: Ale ten hostitel kolik různých chodů připraví?
1: With the drink.
0: A nápojů.
1: Milk.
0: Mléko.
1: Juice.
0: Juice.
1: And water.
0: Vodu.
1: Etc.
0: A tak dále.
1: And also different kinds of fruits.
0: A i různé druhy ovoce.
1: So that one meal, how nicely decorated.
0: A to jedno jediné jídlo, jak je krásně ozdobené.
1: But all is like this, we have this we call the our good food.
0: A to všechno je dobré jídlo.
1: And after the from the mouth it goes through the whole intestine, everything. There are on the path many different, they are standing and they will develop and so which kind of vegetables and waters and sweet and this and that, they are all have inside in stomach, that all karma yogis that in the stomach.
0: A potom přes ústa se to dostane tělem až do střev a celou tu cestu tam jsou různí karma yogíni, kteří si z toho berou to, co je potřeba, využívají to tak, jak je to potřeba podle toho, co to je.
1: Also many things about our bodies, our feelings.
0: A také je mnoho o tom, jak funguje naše tělo, jaké máme pocity.
1: But all is yours.
0: A všechno je to ale vaše.
1: Your skin, your hair.
0: Vaše kůže, vaše
1: vlasy. Your fingers.
0: Prsty.
1: Your bodies.
0: Tělo.
1: Etc.
0: A tak dále.
1: Similarly, that yoga, how many yoga teachers?
0: Podobně i kolik je různých jogových cvičitelů.
1: Must not be only Indians.
0: A nemusí to být jenom Indové.
1: But many other countries.
0: Ale i z mnoha jiných zemí.
1: And they all are practicing teachings yoga.
0: A ti všichni cvičí a učí jogu.
1: So all they where they are, which kind of exercises they are doing, how they are their language, but finally they also said the yoga and we also is the yoga.
0: A tak učí různé jogové cvíky, sami je cvičí a tak dále, ale všechno je to nakonec yoga.
1: And so everyone you have to be. For example, you have 5 children.
0: Tak je to podobně jako když máte 5 dětí například.
1: And each child have different name.
0: A každé dítě má své vlastní jméno.
1: But the parents will say my children.
0: Ale rodiče o nich mluví jako o svých dětech.
1: Similarly, all yoga different their name have their yogas, but yoga is the yoga.
0: A podobně i yoga má různá jména, různé cviky a podobně, ale všechno je to yoga.
1: And all yoga teachers and yoga practitioners and their school or their ashrams, we should be in harmony together with it will be very nice, and we have to bring this, that we bring up again the Satyuga.
0: A podobně všechny ty jogoví cvičitelé, lidé, kteří cvičí jogu, tak i všichni by měli být v harmonii. A tak by to mělo být a společnýma silama přivedeme opět Satyayugu.
1: And someone who they learn yogas and knows yoga something little bit.
0: A někdo, kdo se učí jogu a něco o ní už ví.
1: And they are only talking and they want to collect many peoples.
0: A tak jenom mluví a mluví a chtějí nasbírat co nejvíc lidí.
1: And there are people who is coming, they only coming for one lecture and hurry home.
0: A pak jsou lidé, kteří přijdou jenom na jednu lekci a zase odejdou.
1: That is the surface.
0: A to je jenom takové klouzání po povrchu.
1: And there's some clouds for a while in the sky, the clouds.
0: Na obloze bude na chvilku, budou na chvilku mraky.
1: And suddenly all clouds are gone.
0: A najednou zmizí.
1: That is a different.
0: A to je pak jiné.
1: So we should also respect and help them, all yoga teachers and all yoga students.
0: Takže měli bychom respektovat a pomáhat všem jogovým cvičitelům a cvičencům jógy.
1: And everyone have knowledge.
0: A každý má nějaké poznání.
1: That's we call the knowledge.
0: Říkáme tomu poznání.
1: And everyone have different knowledge.
0: Poznání, znalosti a každý má nějaké jiné.
1: Also the little children.
0: I malé děti.
1: 3-4 children. About 2-3 years.
0: 2-3 roky.
1: Staré. 2 years.
0: Dvouleté, tříleté.
1: 5 years.
0: Pětileté.
1: 10 years.
0: Desetileté.
1: And all the we are making children some kind of pictures on the paper.
0: A my jim děláme nějaké obrázky na papír.
1: And they are happy.
0: A jim se to líbí.
1: We are happy.
0: A my jsme šťastní také.
1: Finally it will come one day all into one.
0: A nakonec všichni pak budou jedno.
1: And so that is that we have to concentration and help and respect.
0: A proto musíme dělat koncentraci, pomáhat a respektovat.
1: But those who are only making their ashrams only or their centers and like this and they don't want to speak about others and not this and that, that is the negative people.
0: Ale ti, kteří jenom chtějí dělat ten svůj vlastní ashram, své vlastní yoga centrum, nechtějí mluvit o ostatních a podobně, tak to jsou vlastně negativní lidé.
1: So that is only like few months on the trees and then the leaves it will fall down and gone away.
0: A to je jako listy, které jsou jen pár měsíců na stromě a potom spadnou a unese je vítr.
1: But when you have the guru,
0: ale když máte gurua,
1: then you have the guru.
0: Tak máte gurua.
1: And let's say Guruji passed away.
0: A dejme tomu, že by Guruji odešel.
1: And we are still here.
0: A my tu zůstali naživu.
1: But guru is not died.
0: Ale ten guru nezemřel.
1: Body has gone.
0: To tělo odešlo.
1: And he's all the times with us.
0: Ale on je stále s námi.
1: Like our Alakpurijis.
0: Jako náš Alakpurijis.
1: From the Satyugas.
0: Ze Satyayugi.
1: Satyugas. Dvapar yugas, Treta yugas, Kali yugas.
0: Treta yugi, Kali yugi.
1: It's all is one parampara.
0: A je to jedna parampara.
1: And this parampara, it means, let us say, we have one beautiful apple
0: a ta
1: tree.
0: Parampara, to je jako když máme krásnou jabloň.
1: And that tree is about 8 years or 100 years old.
0: Která
1: tree.
0: Je asi 80 nebo 100 let stará.
1: But every year the same sweet, same the
2: fruit,
1: the colors and big, how it is roll very good.
0: Ale každý rok dává krásná, sladká, kulatá, barevná jablka.
1: And so someone who was eating the apples for 2 years after.
0: Takže někdo, kdo jedl jablka, tak potom 2 roky.
1: And they were about died.
0: A potom zemřeli.
1: But continues the apple is going.
0: ale ta jablka dál rostou.
1: So that is one Guruji.
0: Takže je to jeden Guruji.
1: Guruji physically is not there.
0: Fyzicky už tam není.
1: But his blessings always in your house.
0: Ale jeho požehnání je vždycky ve vašem
1: domě. In your disciples.
0: A ve vašich žácích.
1: And when we tell someone.
0: A když někomu řekneme.
1: Now your Guruji is not here, he passed away.
0: Teď už tady tvůj Guruji není.
1: And other comes and I must teach you something and I should give you guru mantras more because your guru is not anymore and you are only and nothing.
0: A přijde někdo jiný, kdo řekne, tak já ti teď dám mantru a budu tě učit, protože tvůj guruji už tu není.
1: That's called dualism.
0: Tak to je dualismus.
1: And when the dualism is,
0: a když přijde dualismus,
1: then is fight.
0: Tak přijde boj.
1: It's not good.
0: A není to dobré.
1: So in this way,
0: a tímto způsobem,
1: we should practice,
0: bychom měli cvičit,
1: and we should get people humble, kind, and talk them, speak them.
0: A být k lidem pokorný, mluvit s nimi.
1: But of course, your disciples and they should be not that. Okay, I will go there. That is a better one. Other can dance very better. Other can sing one can better. This no, one should not take.
0: Ale ti žáci by neměli být takový, že budou tamhle tancovat, že je to tam lepší, tamhle zpívat, že je to tam lepší, tak by to nemělo být.
1: So one is dancing.
0: Když někdo tancuje.
1: But that dancer will not be whole day and night and whole month with you all the whole life.
0: Ale ten tanečník s vámi nebude celý život ve dne v noci.
1: Or singer.
0: Nebo zpěvák.
1: Etc.
0: A tak dále.
1: So there are and good. They one have to dance with this. It's good.
0: A samozřejmě, když někdo tančí nebo zpívá, tak je to dobré.
1: But our children have only that one own mother.
0: Ale naše děti mají jenom tu jednu matku.
1: And then their children.
0: A jejich děti
1: also have the grand that grandmother.
0: Mají také tu babičku.
1: So this is one root.
0: Takže je to jeden kořen.
1: And in that root it is like this. Then we can come to the Brahmalokas.
0: V tom kořenu to je a pak se můžeme dostat do Brahmaloky.
1: So paramparas.
0: Takže parampara.
1: And unfortunately,
0: bohužel,
1: in last centuries,
0: v posledních staletích,
1: slowly the human lost.
0: Pomalu to lidé ztratili.
1: So they are not there enough.
0: A nejsou v tom dostatečně.
1: And that's why there is a dualities.
0: A proto je tady dualismus.
1: And then my countries and your countries and their countries.
0: Moje země, tvoje země, jejich země a podobně.
1: Then my street.
0: Moje ulice.
1: My village.
0: Moje vesnice.
1: My farm.
0: Moje farma.
1: All we are changed.
0: Takhle to rozdělujeme.
1: So we should come together.
0: Takže měli bychom přijít.
1: And we should help them also.
0: Být společně a měli bychom jim pomáhat.
1: There are people eating in one table.
0: Lidé, kteří jedí u jednoho stolu, jsou.
1: And one was coming first time there.
0: A jeden z nich tam byl poprvé.
1: So he was taking little.
0: Tak si bral jenom trochu.
1: And just little and this.
0: Trochu toho, trochu toho.
1: Because he's ashamed.
0: Protože styděl se.
1: Styděl that is, oh God, this person is eating too much.
0: A říká si, tamhle ten člověk jí hodně.
1: But others say no, please take.
0: A ostatní mu říkají, ne, prosím, vemte si víc.
1: That we have to do.
0: A tak se musíme chovat.
1: But it means not that now whole month you will or whole year that you will eat on this coming on eating there.
0: A to neznamená, že tam pak budete měsíc nebo celý rok chodit jíst.
1: And also when someone speaks from one guru to the other gurus, their disciples and they should not criticize.
0: A když někdo třeba mluví o svém guruovi, žákům jiného guru,
1: and when they criticize,
0: tak by neměli kritizovat.
1: That means you should get up and say thank you, I'm going.
0: A když kritizují, tak vy byste měli vstát a odejít.
1: So one should not criticize.
0: Čili člověk by neměl kritizovat.
1: Criticize means your heart is burning.
0: Když kritizujete, tak to znamená, že vám srdce hoří.
1: And all like your kidneys.
0: A i já.
1: All this, everything is going down.
0: Všechny orgány jdou dolů v těle.
1: Every nerve systems.
0: Nervový systém.
1: Eyes.
0: Oči.
1: In whole body.
0: V celém těle.
1: We are losing something.
0: Něco ztrácíme.
1: And when we are very happy.
0: A když jsme šťastní.
1: We said, we have more blood inside coming.
0: Tak máme, najednou nám víc proudí krev.
1: Therefore, first learn this.
0: A tak se prosím tohle naučte jako první.
1: And so yesterday, day before yesterday, I was speaking about nerve systems.
0: Včera a předevčírem jsem mluvil o nervovém systému.
1: And we have the yogic books.
0: Máme k tomu jogové knihy.
1: And of course, doctors and professors, and this they are, they also have very much knowledge about this.
0: A samozřejmě lékaři a vědci taky o tom vědí hodně.
1: Surgeons, and they know how to cut and take some operation.
0: I chirurgové vědí, jak tam říznout a jak to pak spravit.
1: And other people whose first time they will cut many nerves.
0: A když někdo by operoval poprvé, tak by přeříznul spoustu nervů a.
1: So doctors, surgeons.
0: Takže lékaři,
1: chirurgové. They are great people.
0: Jsou skvělí lidé.
1: Our Holy Guruji said.
0: Náš Holy Guruji řekl.
1: The doctor is next to God.
0: Lékař je hned po Bohu.
1: That these docs, the doctors and professors, and they can live our life.
0: Protože ti lékaři ty mohou zachovat.
1: And they will try. And while dying, that your soul is going out, they can bring again in.
0: A když umíráte a ta duše odchází, tak oni vás mohou vrátit zpátky.
1: Because soul, as long as body is there.
0: Protože dokud je tam ještě tělo.
1: There are two. One is called the soul want to go like a the starts falling.
0: Tak ty duše jsou dvě, ta jedna je ta, která rychle.
1: But there is attachment.
0: Odchází, ale je tam připoutanost.
1: And that is like sometimes gum, you know.
0: A to je taková jako žvíkačka.
1: So it goes out, but when it sticks on this finger, we got to open this. That goes.
0: Jako když se vám přilepí.
1: This way, this one soul is also going out and out.
0: Tak jako když se vám žvíkačka lepí na prsty, tak stejně tak ta duše se snaží odejít a.
1: And so that how to separate.
0: A jak tedy to oddělit?
1: And there are two.
0: Tak jsou dvě možnosti.
1: Suddenly one comes back after the dead body.
0: Najednou člověk se vrátí zpátky.
1: Again they are alive.
0: Vlastně oživné, vrátí se do toho mrtvého těla.
1: And others.
0: A jiní.
1: Doctors.
0: Lékaři.
1: Surgeons.
0: Chirurgové.
1: They can hold this life.
0: Tak ti mohou zadržet ten život.
1: So I said only from my side.
0: Takže já to řeknu jenom za sebe.
1: That doctors, the professors and surgeons, I respect them very, very much.
0: Že lékaři, profesoři a chirurgové, že je velice respektuji, uctívám.
1: Some people said, we don't want medicine, we don't want a doctor, we don't want this injection, this, and we have the Ayurvedas or this Vedas or this. Okay, that's also good.
0: Někteří lidé říkají, já nechci tu západní medicínu, nechci lékaře, nechci injekce.
1: But when the accident is so, in that way, that time your Ayurveda will not so much will help you.
0: A radši budu používat Ayurvedu a podobně, ale jsou situace, kdy vám ta Ayurveda zas tak nepomůže.
1: Technologies and the doctor, they will take immediately, bring there in the hospital, and 99% they can let us again life.
0: Ale lékaři v nemocnici nás okamžitě dokáží ošetřit, takže v 99% případů.
1: And after many, maybe it was burned or the life or very body was disturbed very much.
0: Zůstaneme naživu, ale samozřejmě jsou případy, kdy už to tělo je tak poškozené.
1: And painful.
0: A v takových bolestech.
1: But still now they can give such an injection, so they don't feel the pain.
0: ale i tak dneska už vám dokážou dát takovou injekci, že tu bolest necítíte.
1: And they can make depression everything needed.
0: A mohou všechno zašít.
1: So my side leave the soul is round and round the body.
0: Takže ta duše je kolem těla.
1: And some it comes again from the doctor said it has died.
0: A lékaři už řeknou, že ten člověk zemřel.
1: And after few minutes,
0: a po pár minutách,
1: he's again in the body.
0: Je už ta duše zpátky v těle.
1: There are many people.
0: Je mnoho takových lidí.
1: There is one doctor.
0: A také jeden lékař.
1: And he's in, you know, on New Zealand or America.
0: Je v Americe.
1: Washington.
0: Ve Washingtonu.
1: And there is one man, and he was in many countries he went.
0: A ten jel do mnoha zemí.
1: And he asked someone who was died and again came in body in body.
0: A ptal se lidí na ty případy, kdy někdo zemřel a vrátil se, zase ta duše se vrátila do těla.
1: And that he saw any countries, religion, no religion, etc. He all want to know.
0: A ať už to byli lidé jakéhokoliv náboženství nebo z různých zemí, tak ho to zajímalo.
1: And he has beautiful book. He have now books, two books.
0: A má o tom napsané dvě knihy, krásné.
1: And all these persons name, which countries, how old, what happened, everything he is giving this.
0: A je tam všechno přesně zachycené, kolik těm lidem bylo let, jak se jmenují, v jaké zemi, co se jim stalo a tak dále.
1: So it is true.
0: Takže je to pravda.
1: So this life is going that and we should be in this life.
0: Takže ten život probíhá, měli bychom
1: and further comes and go.
0: A zároveň pak zase přichází a odchází.
1: So that is in our body is a in all creatures there is a life inside.
0: Takže v každém těle i u všech bytostí je život v těle.
1: On the road we keep so many animals or creatures died.
0: Na silnici umírá tolik různých tvorů.
1: And some they are hidden, they fall down, other things that is dies, but after a while life is there and try to get up. And fly.
0: Některé třeba to auto srazí, oni spadnou a vypadá to, že jsou mrtví, ale potom se vzpamatují a třeba odletí.
1: About 2 years ago, I think, or end of last year.
0: Asi před 2 lety nebo koncem minulého roku.
1: Here in Strilki Row Ashram.
0: Tak tady v ashramu ve
1: Strilka. We were walking to go to the forest.
0: Jsme měli procházku do lesa.
1: And we were walking and we came to our ashram inside from other side.
0: A přišli jsme do ashramu z druhé strany.
1: And some car was hit by one bird.
0: A auto tam srazilo jednoho ptáka.
1: And bird fall down.
0: A ten pták spadnul.
1: And little light, so the second car did not hit him again.
0: A to další auto ho ale už nepřejelo.
1: I said, well, I think he's still alive.
0: A já jsem říkal, že si myslím, že ještě žije ten pták.
1: So they took it. I told them.
0: Tak jsem jim řekl, aby ho vzali.
1: And I said, put it him on the our boundary.
0: A řekl jsem jim, aby ho dali k nám na hranici pozemku a ashramu.
1: Our fence.
0: Na plot.
1: So we put it there.
0: A tak jsme ho tam dali.
1: Others said this died. This
0: a někdo říkal, že už zemřel ten pták.
1: Well, we were walking.
0: A pak jsme teda se procházeli.
1: And then we were sitting there.
0: A seděli jsme tam.
1: It was summer time.
0: Bylo to v létě.
1: Or winter, summer. And then I said, may some like cat or somebody will come and eat the
0: A já jsem pak říkal, že možná ho tam objeví třeba
1: počka.
0: A sežere ho, anebo už zemřel.
1: So one went again there.
0: Tak se tam jeden člověk šel podívat.
1: And while one was coming, suddenly the bird flight.
0: A když přicházel, tak akorát ten pták se vzpamatoval a odletěl.
1: The birds can again come in life again.
0: A ptáci se dokážou znovu vrátit do života.
1: Many, many times it is said like this.
0: Mnohokrát se to tak stalo.
1: Anyhow, so the soul, the jiva.
0: Takže ta duše, jiva.
1: He like his house as our body.
0: Je to jako to tělo je jako dům.
1: And then when he's suffering, he want to go out.
0: A když trpí, tak se.
1: But attachment is there.
0: Odejít, ale je tam připoutanost.
1: And so it is said, better is not to put in earth, but cremator.
0: A proto se říká, že je lepší nepohřbívat do země, ale kremace.
1: Then they know this jiva, this soul,
0: ta jiva,
1: because there is nothing and they go.
0: Ta duše ví, že už nic není a že tady jde.
1: But that is that we know our life and I said Ayurveda is very much good, yoga is very good, medicine is very good, all are very good, nothing to say.
0: A proto, jak říkám, tak je výborná jak yoga, tak ayurveda, tak západní medicína. Nic proti nim.
1: So there are many, many techniques.
0: Takže je mnoho různých technik.
1: Similarly, there is one yoga.
0: A proto je
1: name yoga.
0: A podobně je jeden název yoga.
1: And how many teachers and students around the whole world? Millions.
0: Ale kolik milionů cvičitelů a cvičenců jogy je na celém světě?
1: And they know and they are doing good things.
0: A vědí a dělají dobré věci.
1: And there are many different techniques. That's it.
0: A jsou nejrůznější techniky.
1: But finally comes to oneness.
0: Ale nakonec to všechno přijde do jednoho bodu, do jednoty.
1: Bhagavad Gita, it has its 18 yoga.
0: Bhagavad Gita má 18 těch kapitol, jog.
1: Bhakti yoga, jnana yoga, like this.
0: Bhakti yoga a tak dále.
1: And more than that, there are many yoga techniques.
0: A ještě víc je jogových technik.
1: But we cannot all learn and practice.
0: Ale my nemůžeme se to všechno naučit a cvičit.
1: We can learn.
0: Můžeme se to naučit.
1: But we cannot all practice.
0: Ale nejsme schopni to všechno cvičit.
1: And one need not.
0: A ani není potřeba.
1: We have to have one.
0: Musíme mít jedno.
1: So Holy Guruji said one in all and all in one.
0: Holy Guruji, jak Holy Guruji říkal, jeden ve všem a všichni v jednom.
1: Everyone of you are here.
0: Takže vy všichni, co tady jste.
1: You have also your some kind of feeling techniques.
0: Máte
1: and you are practicing this.
0: Máte nějaké svoje pocity, techniky a cvičíte je.
1: And so I today was the we call the pranayama.
0: Takže dneska jsme říkali, že budeme mluvit o pranayamě.
1: And different kinds of pranayams.
0: A ty jsou různé druhy.
1: And so also these techniques, there are many, it's called the different kind of sound.
0: A pak jsou různé druhy zvuku také.
1: And this many different kind of sounds.
0: A ty různé druhy zvuku.
1: It is a certain of the nerve systems.
0: Tak souvisí s nervovým systémem.
1: And this kind of sound coming from the brain.
0: Takže ten zvuk, který přichází z mozku.
1: But it is said it's from the nabi.
0: Ale říká se, že je z nábí.
1: And from this nabi is going vajranadi.
0: A z nábí jde vajranadi.
1: And many all what we have.
0: A různé další, co máme.
1: And so we have some kind of pranayama.
0: Takže máme určité pranayamy.
1: So we are always saying the three, Ida, Pingala and Sushumna.
0: A my vždycky mluvíme o těch třech, Ida, Pingala a Sushumna.
1: Now we all are hanging on this one.
0: A my se držíme tady těch.
1: But that yogi and yoga practicing, they are doing, some they are only reading a book.
0: Ale ti, co cvičí jogu, tak někteří jenom čtou knihy.
1: But there is someone.
0: Ale je někdo.
1: They are really have this is a science.
0: Který opravdu to bere jako vědu.
1: And so, for example, let's say the pranayama.
0: A tak třeba řekněme pranayama.
1: And in this pranayama is also like the sound.
0: A ve které je také zvuk.
1: And in this sound, it is one is what we call the brahmari.
0: A tak to je pranayama, které se říká brahmari.
1: Now brahmari is like a bees.
0: Tak brahmari je jako včely.
1: So those bees in the summer under the wind flowers and they are all going like this.
0: Tak ty znáte ten bzučivý zvuk včel v létě, když oblétají květiny.
1: And so it is that is coming and taking the nektar.
0: A oni na těch květinách, z těch květin si berou nektar.
1: So mother is that giving flowers.
0: Takže matka dává ty květiny.
1: Energies.
0: Energii.
1: Honey.
0: Med.
1: And the one comes sound. And that takes the sound. Milk.
0: Přichází ten s tím zvukem, který si vezme ten to mléko nebo ten med.
1: So when we go to the pranayams.
0: Čili když jdeme na pranayamu.
1: And today I told someone technique something.
0: Dneska jsem někomu k tomu řekl něco k téhle technice.
1: And so it is called brahmari.
0: Takže říká se tomu brahmari.
1: And it is through our fingers.
0: A je to přes naše prsty.
1: Index finger.
0: Ukazováky.
1: And this index finger and three fingers other side and thumb towards the ear under our ears.
0: Takže palec si dáme pod uši a tři prsty nahoru a ukazová kde na uši.
1: Now this have a sound.
0: A tam ten zvuk.
1: And for the brahmari, ten zvuk. Pranayam.
0: Pranayam je brahmari.
1: There are five sounds.
0: Tak těch zvuků je pět.
1: And these five sounds they are for certain healing.
0: Tak těch pět zvuků
1: in the body.
0: Na léčení určitých částí těla.
1: Or awakening of some chakras.
0: A nebo probuzení některých čaker.
1: It's a good thing, not negative.
0: A je to dobré, není to nic negativního.
1: And many there are and also many people they have some problems in the sounds in the mouth in head and so on.
0: A mnoho lidí má také různé problémy se zvuky v hlavě třeba.
1: But very slowly.
0: Ale pomalu.
1: Step by step.
0: Je potřeba jít krůček po krůčku.
1: So one begins, let's say, the finger, index fingers můžeme goes in the ear.
0: Začít tak, že si dáme ukazováky do uší.
1: And so here, then there are two sound.
0: A jsou dva zvuky.
1: One is that you put it on very little, not very in the ear.
0: Tak ty prsty tam nedáme nějak.
1: So we feel on your eye, near in our ears.
0: Takže jenom aby jsme to cítili v uších.
1: So there are two sound.
0: Takže jsou dva zvuky.
1: One is that very we are slow, very finely, not finely, very fine.
0: Tak jeden je takový jemný.
1: But still you are hearing sound from outside also.
0: Ale stále ještě slyšíte zvuk i zvenku.
1: Second is that goes little more inside.
0: A druhý ten jde už trošku víc dovnitř.
1: But not too strong inside, otherwise you have problems in the ears.
0: Ale nestrkáme si ty prsty příliš silně dovnitř, abychom neměli problémy s ušima.
1: And so there are many men. The men have very big needles.
0: Nails
1: very big and very nice red or yellow or orange.
0: A jsou muži někteří, kteří mají krásné nehty, různě nalakované na barvě.
1: So the men have so long nails in color.
0: Mají dlouhé nehty, nalakované, dají si je dovnitř.
1: Not good.
0: Tak to není dobré.
1: Ladies are very good.
0: Ženy ty jsou.
1: So they have nice cut it and nails.
0: Ty mají krásně ustřižené ty nehty.
1: So you should tell the ladies to your husband.
0: Takže měli byste dát.
1: Don't put so much nails, otherwise
0: manželům.
1: You can harms little bit your sound in the ear.
0: Aby si ty dlouhé nechty nedávali do uší, protože by si mohli poškodit sluch.
1: So we go in.
0: Čili jdeme dovnitř.
1: But not putting in, just we go little in and then out like this.
0: Čili dáme
1: then
0: si
1: it's completely closed.
0: Dáme si ty prsty trošku dovnitř a pak je dáme dopředu, tak aby jsme úplně.
1: And we can also hold it like this.
0: Takže můžeme si je takhle ohnout.
1: Sound.

0: like this.
1: Takhle.
0: And other one.
1: A další.
0: Now it will be like this.
1: Je takhle.
0: And other sound.
1: A další zvuk.
0: If you are good hearing the sound.
1: Pokud dobře slyšíte ten zvuk,
0: then it is when we do a deep inhale.
1: Takže uděláme hluboký nádech.
0: And bite our jaw.
1: Stiskneme si čelisti k sobě.
0: Our tooth should be.
1: Zuby jsou u sebe.
0: Then see what kind of sound it is.
1: Tak potom slyšíte ten zvuk, jaký je.
0: Now I have closed my teeth.
1: Čili teď si zavřu zuby.
0: And now my jaw, it is relaxed.
1: A teď si uvolním čelist.
0: Not touched with our tooth.
1: Takže zuby se nebudou dotýkat.
0: Relaxed like this.
1: Uvolnit čelist.
0: Now sound that.
1: A takhle to zní teďkon.
0: So my tooth are relaxed.
1: Uvolněné zuby.
0: The tongue is relaxed.
1: I jazyk je uvolněný.

0: Yes?
1: Takhle.
0: Did you hear the distance difference?
1: Slyšeli jste ten rozdíl?
0: Now, these are the two sounds.
1: Tak tohle jsou ty dva zvuky.
0: And these are relaxing, and this there is what is good and how to do.
1: A uvolňují a co, v čem je to dobré?
0: Now this for Brahmari pranayam like this.
1: Tak takováhle Brahmari pranayama.
0: We have five sounds.
1: Tak máme pět zvuků.
0: And these are five sounds for these five elements.
1: A je to pět zvuků pro pět prvků.
0: And this is also very good in the whole brain.
1: A je to výborné na celý mozek.
0: So it's bringing again back awakening of our from last many many years.
1: Čili zase vracíme zpátky uvědomění si za mnoho let.
0: It's very good.
1: Probuzení za mnoho.
0: So five different the sound of Brahmari.
1: Čili pět různých zvuků Brahmari.
0: And then but only five times five and then relax.
1: Ale jenom pětkrát to uděláme a pak se uvolníme.
0: At least 1 minute, 1.5 minute relax.
1: Aspoň na minutu a půl se uvolní.
0: And then again.
1: A pak znova.
0: So you can do first only one times.
1: Čili nejdřív to uděláme jenom jednou.
0: Next or second days.
1: A v příští
0: two
1: dnech,
0: times.
1: Třeba dvakrát tu
0: samé. Like this slowly, slowly.
1: Čili postupně můžeme zvyšovat.
0: It is a beautiful, beautiful feeling in the whole body and the brain.
1: A je to krásný pocit v celém těle i v mozku.
0: So, Brahmari pranayam.
1: Takže Brahmari pranayama.
0: And many this all parts of the body.
1: A tyto části těla.
0: And in the, our brain, etc.
1: Na hlavě, kde máme mozek a podobně.
0: And of course, there are the doctors.
1: A samozřejmě jsou lékaři.
0: And they are ears, nose and eyes.
1: A ti, kteří řeší nos, oči
0: and
1: a
0: all these three are connecting.
1: A ty všechny tři jsou spojené.
0: And then from comes this two.
1: A proto přichází
0: to. And that is called
1: dvě.
0: The Bindu chakra.
1: Bindu chakra.
0: And Sahasrara chakra.
1: A Sahasrara chakra.
0: And that we will continue now in some weeks here.
1: A to pak o tom tady budeme mluvit.
0: And you should practice.
1: V příštích týdnech a měli byste
0: si. But before going to sleep.
1: Cvičit, než budete spát.
0: But not too long.
1: Ale ne příliš dlouho.
0: Long means not about 5, 10, 20 times still you are inside.
1: To no. Dlouho by znamenalo, kdybyste to dělali 10-15 krát.
0: And when long, then our arm will be a little bit sore.
1: A taky by nás bylo z toho rameno, kdyby jsme.
0: Then some people are going like this.
1: Někteří lidé si pak dávají.
0: That's not good.
1: K sobě a to není dobré.
0: Because this part from the armpit, from there coming the sound very much also.
1: Protože ten zvuk jde i od podpažních jamek.
0: So we cannot have with the one from the one this what is called this, but we cannot do with one. Then we must have this two. Then we can. Yeah.
1: Dandina pranayamu bychom museli mít dvě, aby nám podpírali obě ruce.
0: But we will learn slowly, slowly. Good.
1: Ale pomaličku se to.
0: And must not be too long.
1: A nemusí to být příliš dlouhé.
0: But then there is other techniques.
1: Ale pak ještě jiná.
0: Brahmaris, many, many brahmaris.
1: Je mnoho různých druhů brahmarí.
0: So it will be very good. We are making something, and really, also those who have headache.
1: A je to výborné i pro lidi, co mají bolesti hlavy.
0: Then they should do, but every day you should practice, not only when you have headache.
1: Tak ti by to měli cvičit každý den, nejenom když mají bolest hlavy.
0: But do practice.
1: Ale cvičit to.
0: That would be very good.
1: To by bylo výborné.
0: And that's what is Brahmari pranayam.
1: Takže to k Brahmari pranayamě.
0: And then what we call, we have our Gurudev's prayers, prathana.
1: A pak máme prathana, Gurudevu modlitbu.
0: And yesterday was this Om Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwara Gurur Sakshat Param Brahma Tasmai Sri Guruve Namah Dhyanamulam Guru Murati Pujamulam Guru Padam Mantramulam Guru Vakyam Mokshamulam Guru Kripa

0: takový veliký rozsáhlý les.
1: And there were the many trees, big, about 1,000 years, 2,000 years, and something very old trees you cannot imagine.
0: A rostly v něm prastaré stromy, některé byly 1000 let staré, jiné 2000 let staré, ani si to neumíte představit, jak starý les to byl.
1: And if we can understand,
0: kdybychom to dokázali pochopit,
1: and if we have this in our brain,
0: a měli to v mozku,
1: it has given everything.
0: V mozku máme všechno.
1: Only those who can understand,
0: jenom ti, kteří to tomu porozumí,
1: they can learn everything and to know everything.
0: Tak se můžou dozvědět všechno, můžou všechno vědět.
1: And there are so, you know, many diseases and many people, and there is also what we call the many sadhus and saints and.
0: A je mnoho rishiů, je mnoho sádhů, různých světců.
1: When they're walking, they are walking very nicely.
0: A ti, když jdou, tak jdou velmi hezky.
1: They are the Jainis.
0: Jainisté.
1: They don't take shoes.
0: Nechodí obutí.
1: And when sun setting, they don't go anywhere.
0: Chodí na boso a po setmění nechodí vůbec nikam.
1: Many things.
0: Mnoho takových věcí.
1: So there was one very good yogi, rishi.
0: A tak byl jeden takový velmi dobrý jogín, rishi.
1: And he was in that forest alone.
0: A ten žil sám v tom lese.
1: Where he got a fruit.
0: Měl tam ovoce.
1: And everything.
0: Všechno.
1: He was going, and there are many animals.
0: Procházel se tam a bylo tam mnoho zvířat.
1: Tigers.
0: Tygři.
1: Lion.
0: Lvi.
1: And many other alphabet office, yeah.
0: A byly tam opice, mnoho dalších zvířat.
1: And a big like ourselves, you see. Please, can you look up now these old trees? Look nicely.
0: A můžete se
1: now,
0: prosím.
1: Now look at you, please.
0: Teď podívat na všechny ty stromy tady okolo. Podívejte se prosím.
1: Yes. And there are many, how many other creatures?
0: Kolik je tam různých jiných bytostí?
1: So big, long life, the many beautiful trees.
0: Čili byly to vysoké, mnohaleté, věkovité stromy.
1: In Australia.
0: V Austrálii.
1: And one our BM ashram, very big, very long.
0: Máme dlouho jeden velký ashram.
1: And that is our ashram there.
0: Je tam náš ashram.
1: And it's very big forest, even we don't know where the border of our land.
0: A patří k němu veliký les, ani nevíme, kde přesně má hranice.
1: And one day,
0: when
1: I was in Australia,
0: jednoho dne, když jsem byl v Austrálii,
1: Dungal is called name place of the Dungal.
0: To místo, kde to je, se nazývá Dagong.
1: If you don't believe me,
0: a jestli mi nevěříte,
1: please go to Australia.
0: Tak si zajďte do Austrálie. A zeptejte
1: and
0: se tam,
1: Dungal is where the yoga center.
0: Kde je Dangong a kde je tam středisko jógy.
1: And you can see how many there.
0: A uvidíte, kolik tam toho je.
1: So then we went to go, there was valley.
0: A tam bylo takové údolí.
1: And there are so many things. There are snakes also big.
0: A my jsme tam tudy procházeli a byly tam nejrůznější stvoření, hadi veliký.
1: They are very long, about 3 meters.
0: Dlouzí, až 3metrový hadi.
1: You know, but they don't bite us.
0: Ale neuštkli nás.
1: If they want to eat, then they get like this.
0: Protože jsou to škrtiči. Kdyby se chtěli najíst, tak by spíš

0: chili.
1: Others are also called the red bed belly. Red belly.
0: Tak je tam nějaké zvíře, kterému se říká.
1: It looks like a cobra.
0: Červené břicho vypadá jako kobra.
1: But they don't have that like a cobra head.
0: Ale tu hlavu mají trochu jinou než kobra.
1: Many. I don't want to tell you story that.
0: Čili je tam spousta různých hadů, ale o tom ten příběh vám říkat nechci.
1: Otherwise you will not go there to Dasram.
0: Protože pak by se vám tam nechtělo jezdit.
1: But no one beat us.
0: Ale nikdo nám neublížil.
1: So our bhaktas, they were cutting some branches and like this.
0: A tak naši
1: belly.
0: Bhaktové tam v tom údolí odsekávali větve a pracovali tam.
1: And there was a big banyan tree.
0: A rostl tam obrovský baniánový strom.
1: And we gave the name Devpuriji.
0: A tak jsme ten strom pojmenovali Devpuriji.
1: And if you believe or not.
0: A ať už tomu věříte nebo ne.
1: If you believe, be peaceful.
0: Když tomu věříte, tak buďte v klidu.
1: And not believe, then go there.
0: A kdo tomu nevěří, tak se běžte přesvědčit.
1: We were 15 or 20 people holding with the hands that one tree.
0: Bylo nás 15 nebo 20 lidí, abychom dokázali ten kmen stromu obejmout.
1: So next year time they asked some governments about forest and how it is here.
0: A další rok se pak ptali vlády, úřadů, jak je možné, že tam je ten strom v tom lese.
1: So they came and they were searching.
0: A
1: researching.
0: Tak tam někoho vláda vyslala, aby provedl výzkum.
1: And they said more than 5,000 years this tree.
0: A stáří toho stromu určili, že je starší než 5,000 let.
1: Australia is also a forest, many things, yeah.
0: V australských lesích můžete narazit na ledast.
1: But people they have cut off many things.
0: Byly tam prastaré stromy, ale lidé je všechny pokáceli.
1: But the certain point there is like that. So.
0: Ale na některých místech se zachoval.
1: Similarly, we have a big our in Strelky ashram in Czech Republic.
0: A tak podobné je to tady ve Stříleckém ášramu v České republice.
1: And that's very good.
0: Je to tady velmi dobré.
1: So one Guruji, Rishi.
0: A tak jeden ten Guruji, Rishi.
1: We don't know how old he was.
0: Nevíme, jak byl starý.
1: Because I did not see him.
0: Protože já jsem ho neviděl.
1: But it can be two, three years.
0: 100 years.
1: Or more.
0: Možná mu bylo 200, možná 300 let nebo víc.
1: And he was talking with the forest.
0: A ten si s tím lesem povídal.
1: So someone said no, because he don't know who with whom he can talk, so he's making jokes.
0: Někdo si možná řekne, no, protože si tady nemá s kým popovídat, tak si tak vtipkuje s lesem.
1: So one day there was a very big tree, very.
0: A jednou tam byl takový veliký, vysoký strom.
1: And very long, thick. But the
0: trunk.
1: The trunk.
0: A ten kmen toho stromu byl obrovský.
1: And yogi said, that Rishi said to that tree.
0: A ten jogín řekl tomu stromu.
1: My dear, how many years I have seen you.
0: Můj milý, kolik let už tě tu vídám.
1: And I know everyone and you know me.
0: Znám tady každého a ty znáš mě.
1: But he said.
0: Ale řekl.
1: Oh tree.
0: O strome.
1: Now your karma is not good.
0: Teď nemáš dobrou karmu.
1: You will die.
0: Zemřeš.
1: And this tree said. How many thousands of years
0: A ten strom řekl, kolik tisíc let už tu jsem.
1: No one could touch me.
0: Nikdo se mě ani nedotkl.
1: And I am grand, grand, grand, grandfather.
0: Jsem takový praotec.
1: The Rishi said.
0: A Rishi řekl.
1: Yes, I know that.
0: Ano, to vím.
1: But now your time is gone. Come.
0: Ale tvůj čas brzo vyprší.
1: It will kill you.
0: Zabije tě to.
1: Who can kill me?
0: Kdo by mě dokázal zabít?
1: Snake can bite, no harm.
0: Když mě uštkne had, nějak mi to neublíží.
1: Da. Any animals cannot kill you.
0: Žádné zvíře mi nemůže ublížit.
1: Alphabet, that what is the elephant?
0: Ani slon.
1: Can also not do.
0: Ani slon mi nic neudělá.
1: It can come very heavy this by air or by wind.
0: Může přijít vichřice.
1: Rishi said. Yes, I know.
0: Rishi řekl, ano, já vím.
1: But in 2 years you will not be here.
0: Ale za 2 roky už tu nebudeš.
1: He said.
0: Strom řekl.
1: Hey, Rishi, you take care of you.
0: Rishi, radši se starej o sebe.
1: I am okay.
0: Já jsem v pohodě.
1: And Rishi went.
0: A tak Rishi odešel.
1: One day.
0: Jednoho dne.
1: He was walking back.
0: Se vracel nazpátek.
1: And the tree said.
0: A strom mu povídá.
1: Rishi, what you are thinking?
0: Rishi, na co myslíš?
1: I am as it is.
0: Podívej se, jsem tady.
1: Who can kill me?
0: Kdo by mě tak mohl zabít?
1: He said. Your friends.
0: A Rishi řekl, tví přátelé.
1: Yes.
0: Ano.
1: Your friends.
0: Tví přátelé to budou.
1: They will kill you.
0: Ti tě zabijou.
1: And me who can kill?
0: Kdo by mě tak zabil?
1: Yes. There is you have your enemy.
0: No, ano, máš tu nepřítele.
1: Is it again Rishi went through?
0: A Rishi zase jen prošel.
1: And what happened?
0: A co se stalo?
1: One man came.
0: Přišel jeden muž.
1: And he had very big the wood stick.
0: A měl takovou velikou hůl.
1: And iron instrument.
0: Takové velké topůrko a na něm železný kovový nástroj.
1: Again he came. That little he can kill me?
0: Přišel a říkal, co pak tohle, ta malá sekira by mě mohla zabít?
1: And that any humans they can kill me?
0: Lidé, že by mě zabili?
1: Is it? It is your jyotish.
0: A Rishi řekl, je to ve tvém jyotiši, ve tvém
1: said on that days will be.
0: Horoskopu, tam se píše, že toho a toho dne to bude.
1: The tree said.
0: Strom se zasmál.
1: So many ages.
0: Tolik věků.
1: No one can kill me.
0: Nikdo mě nezabije.
1: So he said, where is your enemy?
0: Kde je tvůj nepřítel?
1: Your enemy is somewhere in the fire.
0: Tvůj nepřítel
1: and
0: je
1: iron.
0: Někde v ohni a železe.
1: Ah, that is nothing.
0: To není nic.
1: So one man he took this instrument, what is that?
0: Axe. A tak jeden člověk přišel se sekirou.
1: And that man he went

0: directly to this old of the old tree.
1: A šel přímo k tomu nejstaršímu stromu.
0: And first he cut that one.
1: A jako první pokácel.
0: It took him 2 days or 2 months or 4 months.
1: Starý strom dokázal to, i když to na tom pracoval 2 nebo 4 měsíce.
0: And many, many trees he clawed.
1: A pokácel mnoho dalších stromů.
0: And there was big old log was here, like here our.
1: A zbyla tam jenom taková stará kláda, tak jako my tady máme ty klády.
0: Well, he came back.
1: No, tak se vrátil.
0: Hello, old tree.
1: Buď zdrav, starý strome.
0: I told you.
1: Já jsem ti to říkal.
0: Who cannot be your enemy?
1: Kdo může být tvým nepřítelem?
0: But my enemy was my is different.
1: Můj nepřítel je něco jiného.
0: Because one of our families.
1: Je to jeden z naší rodiny.
0: He was attacking.
1: A ten tě napadl.
0: And he comes to bring his friend.
1: Ten si přivedl svého přítele.
0: Enemy.
1: A vlastně nepřítele.
0: Ex.
1: Sekiru.
0: Then the tree said.
1: A potom ten strom.
0: Rishi, I am right.
1: Rishi, mám pravdu.
0: Don't have some person, what do we call the enemy.
1: Nemám nepřítele.
0: Be careful.
1: Buď opatrný.
0: If someone is enemy.
1: Protože když je někdo nepřítel,
0: then don't talk anything negative or anything.
1: Tak s ním nemluv o ničem negativním, radši vůbec o ničem.
0: If your enemy someone,
1: pokud máš nějakého nepřítele,
0: then feed him more with the chocolates and ice creams and
1: tak mu spíš dávej čokolády a zmrzlinu.
0: Till that life he will die.
1: Aha, dokud neumře.
0: So that is that, my dear.
1: Čili tak to je, můj milý.
0: It, that Rishi come.
1: Když přijde Rishi.
0: And say to that old tree.
1: A řekne tomu starému stromu.
0: How are you?
1: Jak je ti?
0: He said, Gurudev.
1: A strom říká Gurudevu.
0: I did not thought this.
1: Tohle, na tohle jsem ani nepomyslel.
0: I did not think to tell you please how I will protect.
1: Nenapadlo mě, abych se tě zeptal, jak se mám chránit.
0: So there is a very small thing.
1: Čili je to taková maličkost.
0: For example, we have injections.
1: Například dostaneme injekci.
0: It's a very tiny little needle.
1: A ta jehla je opravdu malá.
0: But can kill us.
1: Ale může nás zabít.
0: Therefore, we should always and always be careful and very happy to others, that those who are like that.
1: Proto bychom měli být pozorní k ostatním a měli bychom si na ně dávat pozor.
0: Then what can happen?
1: Co se může stát?
0: That will have karma.
1: Tak to se stane díky
0: and
1: karmě.
0: His or her karma will kill that you.
1: To, co
0: him,
1: vás.
0: Themselves.
1: A ta jejich karma se pak otočí proti ním.
0: That's it.
1: Tak to je.
0: So there is another very nice other story.
1: Je ještě jeden takový moc hezký příběh.
0: But today, this all our trees.
1: Ale pro dnešek všechny ty naše stromy.
0: When I spoke this story.
1: Když jsem vyprávěl tento příběh,
0: they became so silent.
1: Tak stichli.
0: All the trees, not a leaf was moving now.
1: Ani lísteček se na nich nepohnul.
0: And their good best friends.
1: A jsou to ti nejlepší přátelé.
0: They are the birds.
1: A ptáci jsou jejich nejlepší přátelé.
0: And telling us nice, very nice.
1: A ti si to hezky říkají mezi sebou.
0: And we are like the children.
1: A my jsme jako děti.
0: And we are the humans.
1: Jsme lidé.
0: But we human needs you this all oxygens, this all forest and everything.
1: A my lidé vás stromy potřebujeme. Potřebujeme lesy, potřebujeme vás kvůli kyslíku.
0: So we should love all this forest.
1: A tak bychom ty lesy měli milovat.
0: And we should be with that.
1: A měli bychom být s nimi.
0: Om namo Siri Prabhudipa Narayanam. Om namo Siri.

0: On our way back, everybody was in a great mood.
1: Swami Maharaj.